0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Ronny Marton.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice. Kdejsi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád země ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se jmenovala Play Girls.
0: To bylo podle to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklova.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Já jsem před 10 lety točila Play Girls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to zkoušet, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, to jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali. A teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty kolem. A teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, chápe, to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem. A ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkala, ale to nestojí za to, my dáme cigáro a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako, co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Ha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Play Girls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
4: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
5: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
3: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
3: Děkuji.
6: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody jak osobní, tak pracovní.
5: Já vám také děkuju.
3: Tak.
6: A vybírám Pavle Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
6: Hezký víkend přeji.
3: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
3: No, to neunese tolik.
5: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
7: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
5: Děkuji.
7: Inteligentní humor. Moc děkuji.
5: Já vám taky děkuju.
3: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, Zdeněk. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
3: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
8: Vám taky.
3: Naslyšenou.
8: Vám taky.
3: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
9: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říkala, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry. Jo, normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo, mamo. Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam je, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. To bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyt, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, těšu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam jsem objevil dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem taky
10: se podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se podle se to zapřehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady já nás zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci jako já připomenu, když si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Soncu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Ještě.
0: Tak bez vás. Tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja. Já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí, let s čem si jen
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, to já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou nebo Bohumila z Prahy 9 nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takové vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Já jsem příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: A jde střeka! Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, a ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředím.
5: Počkej s tím, Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vincl pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádhrná všichni.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat. Tak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No? To si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležejí, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To
2: je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím z Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Dobrý den.
1: I vy, děkuji. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Když jedu na plný plyn, pane Marek.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, sleduj.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam jen lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta?
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurcová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde se vesel, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezula koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá, ale major.
8: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí? Fero!
8: Kurucová.
9: Schováš, pojďte si dárom!
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
8: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti,
8: Kurucová.
9: Pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádný úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale Snaživec. Snaživec. To je názorná akce, pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne,
9: vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, Snaživec,
9: zase
8: akce.
9: Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
11: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.

0: Krátce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kaisera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kaiser má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor Mezera A, to je pro pana Kaisera, Humor Mezera B, Pidivajzlice 90 011 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kaiser nebo Pidivajzlice?
1: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kaiser perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
0: No.
1: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivuhodný život.
0: Takže má lehkou protekci teď u Marie
1: ježiš, samozřejmě. Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
0: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
1: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
0: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
1: To maloval.
0: Jo, tak.
1: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
0: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kaiser a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli

0: chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
1: Zavře oči,
0: jsou tam čísla 1, 2, 3 a koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Bydžova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Majzlice jsou tu.
2: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
3: Dusila,
2: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
3: Dusila.
2: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
4: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
3: Lidsky?
4: Skoro lidsky.
3: Lidsky.
4: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
3: Já vím, já to nepíšu.
4: Musíme to brát v úvahu.
2: No tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš? Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš? Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
4: pravdu? Máš pravdu.
3: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
4: To tak vidím,
3: tak, ano. Tak by to přečet.
2: Hacourka.
3: Hacourka.
2: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
3: S Lochtínem, ano.
4: No čti,
3: já to přečtu rovnou, jo.
4: Čti, co tam máš, no.
3: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
4: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
3: To právě tady je, to je zápis.
4: Zápis.
3: No. Zápis o utkání?
4: No.
3: Jiskry zadní těhlovice?
4: No.
3: Se Slavojem uměteli?
2: Slavojem!
3: Pardon. Soudruhu předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
2: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
3: Ale oj i voj!
2: Ale tak bych prosil Slavojem!
3: Ale oj i voj!
4: Vždyť je to jedno.
3: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj.
2: Je to jedno.
3: Prosím, já tady čtu, jak je libo.
4: Čti.
3: V 75. minutě. Co to čtu?
4: Ten minuta není, to je ta.
3: To minuta.
4: No.
3: V 75. minutě.
2: Co?
3: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
2: Slavoje jsem říkal.
3: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
2: No jste, tak.
3: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
4: Ať je to jedno. No.
3: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
4: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
3: Škrtil ho, dusil.
2: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
4: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
3: Teď nevím, kde jsem byl.
2: Čtina.
3: Tak od začátku, nebo od začátku, já nevím, kde jsem byl.
4: Od začátku.
3: Tak v 75. minutě...
4: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
3: Abych nezdržoval, jo?
4: A čti.
3: V 75. minutě, ano.
4: No.
3: Napadl závozníka. Najednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
4: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
3: Jo.
2: Někdy.
3: Fotbalistům někde říkají závodníci.
4: To může být.
3: Oni hodně, no jo.
4: No.
2: Čti.
3: Co?
2: Čti.
4: Čti.
3: Po začátku?
4: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
0: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
1: Krásný víkend všem.
0: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli překročení hlukových limitů na silnici v Brně Bosonohách krajští silničáři zaplatili pokutu 200 tisíc korun. Zemřel Ivan Rektor, bývalému prorektorovi Masarykovy univerzity v Brně bylo 77 let. Brněnské výstaviště letos neplánuje provoz kempu na závody MotoGP. Dnes bude většinou oblačno, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 tisíc korun. Překročení hlukového maxima potvrdilo její měření z jara loňského roku. Krajská správa a údržba silnic teď v lokalitě položila nový protihlukový asfalt. Dlouhodobě ale podle mluvčí silničářů Moniky Švehlové to problém řešit nebude.
2: Celé záležitosti je ale nutné dodat, že budeme žádat o mírnější limit hluku. Silnice je využívána hlavně tranzitem v momentě, kdy je jakýkoliv problém na přilehlé dálnice. Jediné možné řešení daného problému vidíme v realizaci obchvatu Bosonoh a studii již zpracovává Jihomoravský kraj.
0: Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor, informovala o tom včera Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Návštěvníci závodů MotoGP letos v areálu brněnského výstaviště z karavany nezaparkují. V loňském roce mohli využít přes 1000 parkovacích míst s elektrickými přípojkami. Vedení veletrhu Brno se ale kvůli malému zájmu rozhodlo tento rok službu nenabízet, vysvětluje mluvčí výstaviště Michal Svoboda.
3: Takže už jsme o to upustili. Vytíženost toho kempu nebyla tak vysoká, ačkoliv tam byly jednotky desítek účastníků, ale domluvili jsme se, že to prostě na výstavišti vzhledem k logistice nebudeme dále provozovat.
0: Závody MotoGP se tento rok konají tento víkend od 19. do 21. června. Jak je to s ubytováním v hotelech a kempech, vám řekneme po 17:30. Spojené státy a Irán se dohodly na mírových podmínkách, potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku. Na vývoj kolem situace na Blízkém východě reagují také světové trhy. Cena ropy klesla v reakci na oznámení vyjednání podmínek dohody na nejnižší úroveň od letošního března.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, méně oblačnosti především na jihu. Během rána a dopoledne se může na severu vytvořit několik drobnějších přeháněk. Odpoledne bude většinou polojasno, k večeru se bude oblačnost dále částečně rozpouštět. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích jižní Moravy je teď provoz plynulý. Krátké zdržení vás už teď čeká na dálnici D2 na výjezdu na dálnici D1. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. Je 5:05, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Dnes je 15. června, svůj svátek dnes slaví Vít. Písničku budeme posílat po 8:00 a pokud doma nějakého Víta máte, tak mu popřejte a kdyby náhodou zaspal, buďte schovývaví, protože se říká, že svatý Vít je také patronem těch, kteří ráno trošku přetáhnou budík. Hrát vám budeme písničky, které nestárnou, a to od samého startu. Mám jednu ruku dlouhou, zaspívají Buty, Mám tě rád, to budou Damiens a další chystáme, stejně tak jako počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám začátek týdne vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut, dnes je 15. června. Je svátek svatého Víta, patrona českých zemí, a také je navíc Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. V roce 1363 byl právě 15. června Václav IV. Korunován českým králem. Měl v té době pouhé 2 roky. Korunoval ho Arnošt z Pardubic, který se později staral i o Václavovo vzdělání a výchovu. Později tuto zodpovědnost převzal Jan Očko z Vlašimi. A díky této péči se z Václava stal vzdělaný muž. Nebyl ale rozhodný, nesamostatný a hodně závislý na druhých. Dnes je to 272 let, co Prokop Diviš vztyčil v Příměticích u Znojma, ano, proslulý bleskosvod. Přímětičtí sedláci však svého duchovního pastýře nemohli ani cítit, což vyjadřovali i v četných stížnostech. Dospěli dokonce k tomu, že ďábelský stroj může za sucho. V noci 10. března 1760 tajně uvolnili řetězy a konstrukce se zřítila pod náporem větru. V roce 1762 byly dány do oběhu první papírové bankovky v českých zemích a rakouské bankocetle. Jejich první emise byla v hodnotách 5, 10, 20, 25, 50 a 100 zlatých. Bankovky byly vytištěny jen z jedné strany papíru a většinou jednobarevně se suchou pečetí a ručními a později také tištěnými podpisy. Před 157 lety byl vyroben plast známý jako celuloid. Vyrábělo se z něj kdeco, od filmových pásů třeba až po pravítka. Drobnou nevýhodou byla však jeho velká hořlavost. V roce 1884 v rodině důlního správce se narodila básnířka, dramatička a prozaička Bohumila Dubňanská. Podle rodiště si také volila své literární jméno, napsala řadu povídek, čert a věnovala se především lidovým zvykům a slavnostem Slovácka. V roce 1937 se v Brně narodil hokejový obránce a trenér Rudolf Poč, kterého i Jaromír Meixner několikrát zmiňoval. Je 9násobným mistrem republiky ze světových šampionátů a olympijský her, má stříbrné a bronzové medaile. V roce 1965 u slovenské obce Patince praskla ochranná hráz. Byl to jeden z nejhorších okamžiků záplav, které tehdy postihly Slovensko a výrazně zasáhly do životů 10 000 lidí. Dunaj se rychle rozlil do širokého okolí a dílo zkázy bylo dokonáno o 2 dny později, když povolila druhá protipovodňová zábrana u Číčova. A 34. narozeniny má dnes cestovatel a publicista Ladislav Zibura, který krátce působil také v brněnském studiu Českého rozhlasu. Je 5:15, tady je Český rozhlas Brno, chystáme pro vás počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 19 minut. Máme pro vás první dnešní předpověď počasí a teploty na jihu Moravy, kterými tradičně začínáme, se pohybují dnes po ránu v rozmezí od 7 do 11 stupňů Celsia, takže celkem chladno. 7 stupňů je v tuto chvíli v Troubsku, nejnižší teplota a naopak nejvyšší teplota paradoxně v Lednici, 11 stupňů Celsia. Jaké bude počasí? Čekáme dnes převážně oblačno, ráno i méně oblačnosti, na severu drobnější přehánky a odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu, večer pak zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, bio je na jedničce a slunce to dnes vyšlo už ve 4 hodiny a 46 minut a zapadne 3 minuty po 21. hodině. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Klasika kapely Rolling Stones, tentokrát je v podání Václava Neckáře. 5:23, tady je Český rozhlas Brno. Břeclavské strážníky v minulých dnech zaměstnávali lidé, jejíž úsudek ovlivnil alkohol. Jak píší na svém webu, museli vyjet například k napadení v centru města, kterému měla podle svědků předcházet hádka opilců. Svědci rovněž uvedli, že agresor pokračoval v útoku i ve chvíli, kdy napadený nekladl žádný odpor. Hlídka na místo přivolala záchranku a státní policie se případem zabývá. No a zdravotníky i policisty přivolali břeclavští městští policisté také na jednu ze sídlišť ženě, která při jízdě na koloběžce zjistila, že fyzikální zákony jsou neúprosné. I když požitý alkohol jí říká opak, dechová zkouška prokázala u odvážné jezdkyně přes 2 promile. O drahocenný čas ovšem příznivci nezřízeného pití neobírají jen břeclavské strážníky. Podobné zkušenosti mají třeba i v Boskovicích, jak informují na svém Facebooku. Minulý týden jeden takový opilec zaměstnal policisty hned 2x. Nejprve ho dopoledne našli v parčíku v ulici Komenského na lavičce a probudili ho, dali mu pokutu a předpokládali, že půjde spát domů. Příběh tím ale zdaleka neskončil. Krátce popoledni přijala 156 oznámení o muži ležícím na zemi nedaleko zmiňovaného parku. Dechová zkouška prokázala na hodnotu 3,73 promile alkoholu v dechu. Tentokrát už ho neposílali domů, ale rovnou na záchytku v Brně. 5:25, tady je Český rozhlas Brno. Zprávy pro vás dnes chystá Věra Šenbeková a ty další pro vás připravím už za 5 minut.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Městská část Brno-Střed vydražila prodejní stánky na letošní vánoční trhy. Letos dohromady za skoro 27 milionů korun, to je méně než v loni. Za rekordních skoro 7 milionů korun se prodal velký kulatý bar u sochy Jošta na Moravském náměstí, informoval mluvčí Brna-Středu Michal Šťastný. Stánkaře ještě v aukci vybírá také druhý z pořadatelů vánočních trhů organizace TIC Brno. Výběr ještě není u konce. TIC očekává příjmy ve výši asi 20 milionů korun. Téměř 3000 případů překročení povolené rychlosti zaznamenalo za rok fungování úsekové měření rychlosti v Nížkovicích na Slavkovsku. Vyplývá to z údajů městského úřadu ve Slavkově u Brna, který přestupky vyřizuje. Jejich počet je relativně malý, například radar u Velešovic na silnici číslo 1/50, jich tolik zaznamená za měsíc. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Zejména v dopravní špičce, tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto dnes bude s vedením obce jednat o změně objízdných tras. Moravské Budějovice dnes poprvé otevřou své reuse centrum. Lidé do něj můžou bezplatně nosit předměty, které už nepoužívají, anebo si jiné za symbolickou cenu odkoupit. Budka se dvěma upravenými kontejnery se nachází v areálu technických služeb. Správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit i podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Správa o tom informovala na webu. Dnes bude nejprve oblačno, ráno a dopoledne na severu drobnější přeháňky, odpoledne bude většinou polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích Jižní Moravy houstné, kolona už se teď vytvořila na příjezdu do Brna na dálnici D2, zdržíte se v ní na 0. kilometru zhruba 5 minut a tvoří se také u Slavkova u Brna na obchvatu směrem k dálnici D1, zdržení je do 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Bývala vám Petra Černoská, je 5 hodin a 38 minut, tady je Český rozhlas Brno. Desítky tisíc lidí z celé Evropy přijedou o víkendu do Brna na závody MotoGP. A to znamená nápor nejen na dopravu, ale také na ubytovací zařízení. Některé hotely hlásí plno. Tisíce návštěvníků závodů často využívají i kempy v okolí Masarykova okruhu.
1: Máme připravené elektrické přípojky, není problém ani s vodou, s elektrikou, takže karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem. Máme to domluvené s majitelem pozemku, takže žádný problém s navýšení kapacity nemáme.
2: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. K dispozici tady na okraji Ostrovačic mají sprchy, záchody i společenskou místnost. Kemp návštěvníkům MotoGP otevřel poprvé loni, tehdy to ale ještě bylo v provizorním režimu.
1: Loni to bylo velice divoké, i díky tomu, že příroda nám nepřála, počasí nepřálo. Všechno jsme řešili ad hoc na poslední chvíli, ale zvládli jsme to.
2: V době velké ceny jdou tady v kempu oproti běžnému provozu s cenou nahoru. Kemp funguje celoročně, podle Evy Mocikové tady chtějí i při MotoGP udržet klidnou atmosféru.
1: My si klientelu vybíráme, nebereme každého. Víceméně bereme skupinky, ne jednotlivce, bereme lidi, kteří se navzájem znají a kteří budou dodržovat naše pravidla.
2: Jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Například Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka kempu Květa Vrzalová.
3: My máme tu rozlohu toho kempu poměrně velikou, takže záleží hrozně na tom, jestli chcou elektrickou přípojku, protože to je jediný, co máme nějakým způsobem omezený, tak tam třeba už jsme na nějaké polovině, co máme zarezervovaných, řeknu to konkrétně, my tam máme 110 přípojek s elektrikou.
2: Rezervace loni v kempu nedělali, okolik víc nebo míň lidí přijede letos, bude tedy jasné až po závodech. Provozovatelé okolních kempů ale v rezervacích zatím oproti loňsku pociťují propad asi o čtvrtinu. Čekají ale, že lidé přijedou na poslední chvíli. Kde naopak karavany letos už nezaparkují, je brněnské výstaviště. Vysvětluje jeho mluvčí Michal Svoboda.
4: Vytíženost toho kempu nebyla tak vysoká, ačkoliv tam byly jednotky desítek účastníků, ale domluvili jsme se, že to prostě na výstavišti vzhledem k logistice nebudeme dále provozovat.
2: Oslovené hotely ale na víkend, kdy se závody konají, hlásí plno, jako blízké hotely Admirál nebo Victory. Brněnský Internacionál podle obchodního ředitele Michala Říčánka pokoje vyprodal skoro hned po oznámení termínů závodů. Volné pokoje teď některé brněnské hotely na MotoGP nabízejí za násobně vyšší ceny než o běžných víkendech. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí pro vás máme ve 6:15. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí stále stejném od 7 do 11 stupňů Celsia. 7 stupňů v Troubsku, 11 stupňů v Lednici. Takové jsou aktuální hodnoty a v Nemochovicích už teplota ještě klesá, tam možná bude už i 6 stupňů touhle dobou. Tradičně před 7 hodinou přichází ještě ochlazení. Dnes čekáme převážně oblačno, ráno i méně oblačnosti, na severu drobnější přehánky, odpoledne většinou polojasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu. Večer potom vítr zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Sourozenci Ulrichovi na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 48 minut. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit vzácným alergiím. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Hoteliéři a kempaři se připravují na desítky tisíc návštěvníků závodů MotoGP v Brně. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Senioři ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku dostanou nové možnosti bydlení. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne i polojasno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré ráno. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o blížícím se víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na Masaryku v okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Některé kempy ale stále hlásí volná místa.
5: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem.
6: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
7: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
6: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Auta na elektřinu a vodík budou po českých dálnicích i v příštím roce jezdit zdarma. Výrazné slevy zůstanou také plug-in hybridům. Ministerstvo dopravy zrušilo plán na zavedení jednotné ceny pro všechna auta. Česko by jinak přišlo o evropské dotace na rozvoj elektromobility. Resort ale upozorňuje, že v budoucnu by měly za dálnice platit majitelé všech vozů. Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje. Senioři se do něj můžou začít stěhovat od začátku příštího týdne. Na podzim by pak mohla začít stavba dalšího bytového domu se 14 byty a dalších 15 domků, kde můžou seniori bydlet sami nebo v páru, říká nezávislá starostka Velkých Bílovic Lenka Grofová.
8: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
3: Stavba by mohla být hotová v březnu 2028. Při ruských útocích na Charkov přišlo o život 5 záchranářů a 5 dalších bylo zraněno, oznámil to ukrajinský ministr vnitra Ihor Klimenko. Hlavním terčem ruského útoku je podle ministra hlavní město Kyjev, kde počet zraněných stoupl na téměř 20. V Kyjevě bylo zasaženo několik čtvrtí. V severní části města útok připravil přibližně 140 tisíc odběratelů o elektřinu. Ve slavném pravoslavném klášteru Kyjevo-Pečerská lávra vypukl požár, hoří střecha Uspenského chrámu, uvedl dříve starosta města Vitalij Kličko. Také Rusko informuje o obětech po náletu ukrajinských dronů na Tulu. Podle gubernátora Tulské oblasti Dmitrie Miljájeva o život přišli 3 lidé a 3 další utrpěli zranění. Tula je známým střediskem zbrojního průmyslu, leží asi 200 kilometrů jižně od Moskvy.
4: Počasí.
3: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, na jihu i méně oblačnosti, během dopoledne na severu někde drobnější přehánky. Později odpoledne a večer na mnoha místech čekáme polojasnou oblohu. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní a k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Koloně se už teď zdržíte na dálnici D1, nesouvislá kolona začíná na 211. končí na 196,5 kilometru, zdržení do 5 minut. Podobné je to také na obchvatu Slavkova u Brna směrem k D1 a na příjezdu do Brna na D2 od 0,5 do po 0. kilometr. Vlaky teď nejezdí mezi zastávkou u Brna a Střelicemi u Brna. Je to kvůli poruše trakčního vedení ve stanici zastávka u Brna. Podle koordinátora regionální dopravy je zavedena náhradní autobusová doprava a pro cestu ze zastávky u Brna na Brno je možné využít linku 405. Zaměstnanci správy železnic podle webu Českých drah zahájí práci na opravě asi v 6:30. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili na začátku nového červnového týdne. Dnes je 15. svátek dnes slaví Vít. Podle pranostik se říká, že svatý Vít dává trávě pít. Tahle pranostika je taková krásně jednoduchá, říká, že kolem půlky června potřebují louky vláhu, aby tráva dorostla. Není to předpověď samozřejmě na konkrétní přeháňku, ale spíš zkušenost, že červnový den může být pro krajinu požehnáním. A já doufám, že příjemně strávíte dnešní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno a takovou vláhou pro vás budou písničky, které nestárnou. Mám rád swing, tak od začátku s vámi budou swingařit Plavci. Já si počkám, to už je Standa Procházka, možná si vzpomenete také na Michaelu Linkovou, dnes už téměř zapomenutou zpěvačku. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a užívejte celého týdne. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadu lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě více. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo i zcela odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-nice Dagmar své trápení z úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže by se neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a to správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak ji vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
3: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupili stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 19 minut je čas, kdy pro vás na vlnách Českého rozhlasu Brno přinášíme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy v rozpětí v tuto chvíli mezi 7 a 10 stupni Celsia. V Lednici bylo před chvílí ještě 11 stupňů, ale teploty se ještě v tuto chvíli pohybují spíše směrem níže. Převážně oblačno dnes očekáváme ráno i méně oblačnosti. Na severu drobnější přeháňky, odpoledne by mělo být většinou polojasno. Nejvyšší teploty dnes od 21 do 24 stupňů Celsia, vítr mírný západní až severozápadní do 25 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Hezký poslech a dobré ráno přejeme.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: V dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Největší ještěry, jací kdy na zemi žili, mohou malí i velcí poznávat ve Vyškovském dinoparku. Je zde na 100 modelů různých dinosaurů všech životních velikostí. A některé modely jsou dokonce pohyblivé. Triceratops hýbe hlavou a jeho trup pulzuje s každým nádechem a výdechem. Tyrannosaurus rex nebo Stegosaurus, včetně řady dalších známých i méně známých druhů, o sobě dávají vědět dusotem nebo ohlušujícím řevem. A občas mezi návštěvníky proběhne i robotické mládě dinosaura. U každého modelu je tabulka se základním popisem zvířete a QR kódem, po jehož načtení se návštěvníkům otevřou třeba v mobilu podrobnější informace. Jediná cesta do dinoparku je speciálním vláčkem z Vyškovského zooparku, kde je také pokladna. Více informací a včetně zajímavých fotografií i krátké reportáže najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. 6 hodin a 24 minut, to je aktuální čas, dnes je 15. června. Zprávy pro vás chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou za 6 minut. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 tisíc korun. Překročení hlukového maxima potvrdilo její měření z jara loňského roku. Tématu se budeme podrobně věnovat i v ranním vysílání. Naše reportérka se z Bosonoch ohlásí po 8. hodině. Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom včera Masarykova univerzita. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Návštěvníci závodů MotoGP letos v areálu brněnského výstaviště s karavany nezaparkují. V loňském roce mohli využít přes 1000 parkovacích míst s elektrickými přípojkami. Vedení veletrhu Brno se ale kvůli malému zájmu rozhodlo tento rok službu nenabízet, informoval mluvčí výstaviště Michal Svoboda. Zlínský kraj podpoří díky programu Obec v nouzi 3 projekty malých obcí, kterým poskytne více než 15,5 milionu korun formou půjčky. Peníze zamíří do Hostišové a Kalníků na Zlínsku a Pravčic na Kroměřížsku. Podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové kraj v Pravčicích podpoří 7 miliony rozšíření kanalizační sítě a vybudování čistírny odpadních vod, kdy se celkové náklady blíží 52 milionům korun. Lidé můžou na internetu živě pozorovat čapí rodinu z Valašského Meziříčí. Na komíně moravské gobelínové manufaktury se letos vylíhla 3 mláďata a hnízdo nově zabírá kamera. Tu radnice umístila na budovu gymnázia Františka Palackého. Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, dopoledne na severu drobnější přehánky, později odpoledne a večer polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Mírný vítr bude večer slábnout a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Počítejte na silnicích jižní Moravy se silným provozem a také kolonami. Nejdéle se zdržíte na D1 v nesouvislé koloně od 2.11. po 96,5 km ve směru z Vyškova na Brno. Je to kvůli silnému rannímu provozu a pozor, kolona je v obou jízdních pruzích, brzdí se až do zastavení. Zdržení je téměř 15 minut. Poměrně souvislá kolona je také na příjezdu do Brna po silnici druhé třídy ze Sokolnic na Tuřany. A připomínám, že dočasně nejezdí vlaky v úseku zastávka u Brna Střelice. U Brna je to kvůli poruše trakčního vedení. Místo vlaků jezdí autobusy. Vlaky by měly začít jezdit opět po 8. hodině. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Lež si v náruči někoho jiného, jestli cítíš, že k němu patříš, zpívala kapela Smoky v 6 hodin a 41 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. V tuto dobu máme pro vás další tradiční Erko. V tom dnešním vám Julie Kalodová představí vysílání rozhlasových pořadů z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, který se letos koná od 26. do 28. června.
1: Dobrý den, na začátku naší pravidelné rubriky Erko se musím omluvit posluchačům a našemu kolegovi Jendovi Kosíkovi za mylnou informaci, protože je z Mikulčic a ne z Mutěnic, jak jsem tvrdila minulý týden. Pozdravuji do Mikulčic i Mutěnic, doufám, že mi to odpustíte. No a když už jsme u Jendy Kosíka, tak jsme rádi, že se vám líbí, že rozšířil řady našich kolegů, kteří pro vás moderují Moravu krásnou zem a víkendová blahopřání s písničkou. Všechny vaše pozdravy jsem vyřídila a předala. A musím vám prozradit, že my tomu populárnímu, oblíbenému víkendovému pořadu, který máte tak rádi, tady u nás v rozhlase říkáme Blaho. A přijde mi to tak půvabný název, že věřím, že i vy mu tak budete říkat. Takže Jenda Kosík bude vysílat víkendové Blaho i v sobotu 27. června. A to bych byla ráda, kdybyste si zapamatovali to datum, protože to bude přímo z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, odkud pro vás budeme vysílat v sobotu i v neděli pestrý program živě. Těšte se na spoustu skvělé hudby a zajímavosti z festivalu. Na místě bude a ve vysílání se objeví Jarda Kneisel, Bára Turčanová, Vojta Haláš, náš regionální stopař, Zdeněk Junák, Zdeněk Truhlář, ale zmiňuji to také proto, že je to šance pro vás a vaše blízké. Pokud máte někoho, kdo se na festival ve Strážnici chystá, třeba vnuk, vnučka, dcera nebo syn, může se stavit v sobotu u našeho rozhlasového stanu a poslat písničku právě vám. Takže si nechte zahrát přímo ze Strážnického festivalu v sobotu 27. června mezi 12. a 13. hodinou. Budeme tam. A ze Strážnice budeme vysílat živě sobotní Dobré ráno, srdcovky Zdeňka Junáka na cestách, zmíněné Blaho i odpolední vysílání a také nedělní koncert živě, ten se letos jmenuje Škola základ života. V sobotu si také můžete na našem webu pustit, to je také novinka letošního roku, video živě z toho fantastického finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. A to ještě není úplně všechno. S verbíři už příští pátek budeme vysílat páteční ranní speciál, kam přijde mimo jiné Marek Salaj a také další znalci verbuňku. Tento speciál s verbuňkem vysíláme v pátek 19. června od 5. hodiny ranní až do 9. A určitě bude čas i pro vaše dotazy. A ty ostatně můžete psát i sem do rubriky Erko. Adresa brno@rozhlas.cz je tu pro vás. To je z dnešní rubriky Erko všechno. Mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou se těší Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 a 2 minuty k tomu. Sledujeme, jak se vyvíjí počasí na jihu Moravy. Teploty v tuto chvíli se pohybují v rozpětí od 6 do 10 stupňů Celsia. 6 stupňů je v Nemochovicích, to je nejnižší hodnota. 10 stupňů v tuto chvíli v Kobylí a v Lednici. A předpověď pro dnešek, ta slibuje, že bude převážně oblačno, ráno i méně oblačnosti. Na severu drobnější přehánky, ale odpoledne by mělo být většinou polojasno. Nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů Celsia. Vítr mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu. Večer zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce. A slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, což je před 2 hodinami, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Krásné pondělní ráno.

0: Verbuň, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Naďa Urbánková, je 6 hodin a 52 minut. Tradičně před sedmou je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne. Omezení odběru pitné vody se ode dneška rozšiřuje na 18 obcí na Mikulovsku. Od začátku června už opatření platí v části Břeclavska. Krajský soud v Brně po vrácení případu z vrchního soudu pokračuje v projednávání části kauzy kolem podnikatele Šahrama Zadeha. Jde o daňové úniky kolem 2,5 miliardy korun. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně dnes 15. červnem začíná

program na letní scéně divadla Bolka Polívky. Přehlídku zahájí inscenace Šašek a syn a vyvrcholí koncertem skupiny Pražský výběr v původním složení s Michaelem Kocábem 22. srpna. Tady je Český rozhlas Brno, teď už na vás čeká zpěvačka Sandra a chystáme pro vás čerstvé zprávy. Ty s Věrou Šenbekovou tu budou za 6 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné a příjemné ráno.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ode dneška je na Mikulovsku omezený odběr pitné vody. Zdravotníkům by příští rok mohly platy stoupnout o 2 až 3 %. Národní značku perlivých vín Bublinky využívá 35 vinařství. Objem výroby se zdvojnásobil. Dnes bude většinou oblačno, k večeru i polojasno. Teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Na Mikulovsku je ode dneška omezený odběr pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmějí pitnou vodou zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodu a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
2: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, která zásobuje právě ty části, kde to omezení začalo platit buď od 1.6. anebo od 15.6. Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
0: Podobná omezení na Jižní Moravě platí také v části Břeclavska a Boskovicka. Tématu se budeme podrobně věnovat krátce před 8 hodinou. Zdravotníkům by příští rok mohly platy stoupnout o 2 až 3 %. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO totiž jeho rezort chce držet růst mezd v mezích úhradové vyhlášky, která určuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Konkrétnější čísla ale před jednáním s odbory zatím neuvedl. Předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ale navrhuje navýšení platů alespoň o 5 nebo 6 %. 35 vinařství z Moravy a Čech se letos přihlásilo o národní značku perlivých vín Bublinky. Tu vlastní vinařský fond a licenci propůjčuje vinařům při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u Svatomartinského. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoci uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Ty jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější, zatímco spotřeba tichých vín klesá. Podle producentů i objem výroby vín s národní značkou se meziročně více než zdvojnásobil, říká ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar.
3: Loni o licenci zažádalo 15 vinařství, uvedla na trh 70 tisíc lahví. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek a Bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích. Je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína. Sport.
0: Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 4-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remizovalo s Japonskem 2-2. Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a pobřeží Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Čeští fotbalisté po dni volna na světovém šampionátu trénovali, připravují se na čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou. Počasí. Dnes bude na Jižní Moravě převážně oblačno, z rána někde i méně oblačnosti, hlavně v jižní části, dopoledne na severu drobnější přehánky. Později odpoledne a večer na mnoha místech polojasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích Jižní Moravy počítejte s ranní dopravní špičkou. Silný provoz je prakticky na všech hlavních silnicích v kraji. Na D1 stále narůstá kolona mezi Vyškovem a Brnem, je nesouvislá, zdržíte se od 2.13. po 196. kilometr asi 15 minut. 10 minut naberete v obvyklém místě na tahu Světavy Brno mezi Milonicemi, Lipůvkou a Kuřimí a silný provoz je samozřejmě také na průtahu Břeclaví a Znojmem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 7:05. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je pondělí 15. června a vzhledem k tomu, že je 7:00, tak po písničkách Ivety Bartošové, Když láska schází a Na pláž, kam vás vezme kapela Kamelot, je tu soutěž Jak se u nás mluví. Dnes pro vás máme slovo z Vedrovic a pro výherce máme román Láska v Amsterdamu, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce, zavolejte, zkuste to. 726 465 200, linka sem k nám do studia, kde můžete buď tipnout, anebo vybrat některou z našich nápověd. Přejeme vám krásné vstávání, dobrou chuť ke snídani a užívejte, červen už je v půli.
1: Český rozhlas Brno.

0: Až na pláž nás vzala kapela Kamelot v 7 hodin a 12 minut, i když to tak vypadá, že na pláži je zatím celkem dost chladno. Je pro vás připravena soutěž, jak se u nás mluví, opět s dnešním soutěžním slovem, které na vás čeká, a tentokrát bude z Vedrovic. Do soutěže nám ho přinesla paní Milada Bechová a zajímalo by nás na lince 726 465 2000, co si myslíte, že ve Vedrovicích je takzvaný vostřepek. Zajímavé slovo, vůbec netuším ani z jaké oblasti by to mohlo být, ale vy ho možná znáte, nebo jste ho slyšeli, nebo vyberete třeba správně některou z našich variant. Ptáme se vás, co to znamená, když se ve Vedrovicích řekne vostřepek. Zavolejte 726 465 200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak, tady se nikdo neozývá, zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, Petr ze Žabčic.
0: Petře, krásné ráno přeju do Žabčic, vítejte. Dnešní soutěžní slovo je vostřepek. Slyšel jste někdy něco podobného?
1: Neslyšel, absolutně ne, když Vedrovice nejsou od nás skoro daleko, ale neslyšel.
0: Přiznám se, že taky nevím, vostřepek. Tak Petře, nabídnu tři možnosti. Vostřepek může být buď za A rozcuchaný kluk, nebo za B vajíčko snesené bez skořápky, a nebo za C planý keř. Tak co se vám z toho líbí, jo? Rozcuchaný kluk Ačko, vajíčko snesené bez kořápky Bčko, planý keř Cčko, no tak to vám moc nezávidím. Sám bych nevěděl teda, co vybrat vůbec.
1: Teoreticky A nebo B. Mm-hmm. A jelikož Ačko mě furt dlouho nevychází, tak zkusím Bčko.
0: Zkusíte tak Bčko, prostě takže je vajíčko snesené, ano, bez kořápky, a děláte dobře, Petře. Děláte dobře, protože tohle je ta správná varianta. Šel jste na to téměř vědeckým způsobem a vidíte, že dneska se to povedlo. Výborné, výborné. Gratuluju vám.
1: Děkuju, děkuju.
0: Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny a přejeme vám do Žabčic krásné ráno. Děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Taky děkuju. Příjemné ráno, nashledanou.
0: Děkujeme. Přesně 7:45, to je čas, kdy vám zahrajeme písničku, nachystáme počasí a soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase zítra krátce po 7 hodině.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu v našem regionu. Pohybují se v rozpětí mezi 9 a 13 stupni, to je aktuální hodnota 9 stupňů. V Tuřanech, ve Ždánicích nebo v Nemochovicích a 13, tedy momentálně nejtepleji v Lednici a v Kobylí. Předpověď počasí slibuje převážně oblačno, ráno i méně oblačnosti, na severu drobnější přehánky, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr, do 25 km za hodinu večer zeslábne. Rozptylové podmínky, dobré bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

7 hodin a 23 minut je čas, kdy vám ještě Helenka Vondráčková zpívá O dlouhé noci. Ta je ještě daleko před námi a na dnešní odpoledne a večer máme pro vás také několik tipů. V Moravském Krumlově dojde na soubor klavírů. To znamená, že tam vystoupí pánové Ondřej Brousek a Ondřej Brzobohatý. Koncert se koná na arkádovém nádvoří zámku Moravský Krumlov od 20. hodiny. V Jihomoravské metropoli se dnes uskuteční pokračování brněnského varhanního festivalu. V Loretánské kapli v Minorické ulici se představí specialista na starou hudbu Adam Viktora s programem ze skladeb barokních skladatelů. Začátek v 19 hodin a 30 minut. Brněnská knihovna Jiřího Mahena zve na přednášku Tomáš Dvořák, která bude mluvit na téma vyhnání Němců z Brna. Historické prameny a co z nich lze vyčíst. Přednáška poskytne pohled do historikovy dílny a ukáže, z jakých historických pramenů můžeme čerpat při objasňování 80 let staré události a jak je a není možné s těmito prameny pracovat. Zároveň poskytne odpověď na otázku, proč by téma dlouhé kontroverzní mělo být. Začátek v 17 hodin v Kobližné ulici. Zprávy pro vás připravuje Věra Šenbeková. Za 5 minut pro vás máme další.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o blížícím se víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Některé kempy ale stále hlásí volná místa. Více vám řekneme po zprávách. Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje. Seniori se do něj začnou stěhovat od začátku příštího týdne. Na podzim by mohla začít stavba dalšího bytového domu. Hostavba by mohla být hotová v březnu 2028. Úsekové měření rychlosti projíždějících aut v brněnské Knínišské ulici má být spuštěné nejpozději do konce letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a nyní s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry na 3-kilometrové silnici a jejich případné změny jsou v jednání, uvedla mluvčí magistrátu Zdeňka Obalilová. Kroměřížská radnice prodává budovu bývalého obchodu se smíšeným zbožím v místní části Drahlov. Stavba je součástí parcely velké 270 metrů čtverečních. Podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška je objekt do budoucna možné využít buď ke komerčním účelům, anebo jej přestavět na bydlení. Řidiči budou dnes odpoledne moci znovu parkovat ve Velkomeziříčském Svitu. Převážná část oblasti u řeky byla zabraná tamní poutí. Provozovatelé atrakcí ji mají vyklidit do dnešní 15. hodiny. Do té doby můžou lidé odstavovat svoje auta v areálu u kotvičky, za pojišťovnou i na menších parkovištích. Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, dopoledne na severu drobnější přehánky, později odpoledne a večer na mnoha místech polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, mírný vítr bude večer slábnout. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem a kolonami počítejte na příjezdu do Brna po všech hlavních silničních tazích. Nejdéle okolo 15 minut se zdržíte z Vyškova na Brno v nesouvislé koloně od 213. po 196. kilometr. Se silným provozem podle koordinátora regionální dopravy v kraji musíte také počítat v Kuřimi, Lipůvce a blízkém okolí, v Brně ve Vídeňské ulici a v okolí Brna, anebo také u Slavkova u Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 7:39, tady je Český rozhlas Brno. Desítky tisíc lidí z celé Evropy přijedou o víkendu do Brna na závody MotoGP. A to znamená nápor nejen na dopravu, ale také na ubytovací zařízení. Některé hotely hlásí plno, tisíce návštěvníků závodu často využívají i kempy v okolí Masarykova okruhu.
1: Máme připravené elektrické přípojky, není problém ani s vodou, s elektrikou, takže karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem. Máme to domluvené s majitelem pozemku, takže žádný problém s navýšení kapacity nemáme.
2: Eva Mouciková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. K dispozici tady na okraji Ostrovačic mají sprchy, záchody i společenskou místnost. Kemp návštěvníkům MotoGP otevřel poprvé loni, tehdy to ale ještě bylo v provizorním režimu.
1: Loni to bylo velice divoké, i díky tomu, že příroda nám nepřála, počasí nepřálo. Všechno jsme řešili ad hoc na poslední chvíli, ale zvládli jsme to.
2: V době velké ceny jdou tady v kempu oproti běžnému provozu s cenou nahoru. Kemp funguje celoročně, podle Evy Mocikové tady chtějí i při MotoGP udržet klidnou atmosféru.
1: My si klientelu vybíráme, nebereme každého. Víceméně bereme skupinky, ne jednotlivce, bereme lidi, kteří se navzájem znají a kteří budou dodržovat naše pravidla.
2: Jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Například Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka kempu Květa Vrzalová.
3: My máme tu rozlohu toho kempu poměrně velikou, takže záleží hrozně na tom, jestli chcou elektrickou přípojku, protože to je jediný, co máme nějakým způsobem omezený, tak tam třeba už jsme na nějaké polovině, co máme zarezervovaných, řeknu to konkrétně, my tam máme 110 přípojek s elektrikou.
2: Rezervace loni v kempu nedělali, o kolik víc nebo míň lidí přijede letos, bude tedy jasné až po závodech. Provozovatelé okolních kempů ale v rezervacích zatím oproti loňsku pociťují propad asi o čtvrtinu. Čekají ale, že lidé přijedou na poslední chvíli. Kde naopak karavany letos už nezaparkují, je brněnské výstaviště. Vysvětluje jeho mluvčí Michal Svoboda.
4: Vytíženost toho kempu nebyla tak vysoká, ačkoliv tam byli jednotky desítek účastníků, ale domluvili jsme se, že to prostě na výstavišti vzhledem k logistice nebudeme dále provozovat.
2: Oslovené hotely ale na víkend, kdy se závody konají, hlásí plno, jako blízké hotely Admirál nebo Victory. Brněnský Internacionál podle obchodního ředitele Michala Říčánka pokoje vyprodal skoro hned po oznámení termínů závodů. Volné pokoje teď některé brněnské hotely na MotoGP nabízejí za násobně vyšší ceny než o běžných víkendech. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 9 do 13 stupňů Celsia, 9 stupňů v Tuřanech, ve Ždánicích nebo v Nemochovicích a nejvyšší hodnoty v Lednici a v Kobylí. Předpověď slibuje převážně oblačno, ráno i méně oblačnosti, na severu drobnější přeháňky, odpoledne většinou polojasno a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni Celsia. Vítr dnes mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu, večer zeslábne, rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu po 4:45, zapadne v 21 hodin a 3 minuty. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zítra

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Omezení odběru pitné vody na jihu Moravy se ode dneška v oblasti Břeclavská rozšiřuje i k Mikulovu. Vodárny k tomu přistoupily kvůli dlouhodobému suchu a vysoké spotřebě vody v posledních týdnech. Téma pro reportérku Anešku Hlávkovou, která už je se mnou ve studiu. Anešku, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Co se pro obyvatele Mikulovska ode dneška mění?
1: Nově i v 18 obcích na Mikulovsku platí zákaz využívat pitnou vodu z veřejného vodovodu na zalévání zahrad, na napouštění bazénů nebo na mytí aut. Běžného používání vody v domácnostech, tedy na pití, na vaření nebo na hygienu, se toto omezení netýká. Stejné omezení platí už od začátku června taky v části Břeclavska. A stejně tak je omezený odběr vody taky v několika obcích na Boskovicku a jinde.
0: Anežko, všude je důvod omezení stejný?
1: Ano, a tím hlavním důvodem je dlouhodobé sucho. Na Břeclavsku a Mikulovsku jsou podle společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav místní podzemní zdroje na hraně kapacit a konkrétně lednická úpravna vody, která dodává pitnou vodu do regionu, pracuje na maximu. A situaci nepomohly ani jarní deště. I když v posledních dnech pršelo, na podzemních zdrojích se to zatím výrazně neprojevilo. K tomu se přidala vyšší spotřeba po prvních letošních tropických dnech. Vodárny proto chtějí omezeními předejít problémům se zásobováním pitnou vodou a vyzývají proto k šetrnosti.
0: A teď pohled z druhé strany, jak omezení berou místní?
1: Většinou s pochopením. Navíc mi někteří starostové obcí řekli, že v regionu mají lidé mnohdy na zahrádkách studny, tak třeba takhle řeší zalévání. A nebo jsou zvyklí chytat si dešťovou vodu do barelů. Řada lidí mi říkala, že sucho v regionu vnímá a důvody zákazů proto chápou. Některé ale letošní omezení zaskočilo. Zákaz totiž přišel o několik týdnů dřív než loni.
0: Říká Anežka Hlávková o omezení odběru pitné vody na jihu Moravy. Ta zůstává platnou do poloviny září. Anežko, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Kvůli překročení hlukových limitů na silnici v Brně-Bosonohách krajští silničáři zaplatili pokutu 200 000 korun. Ve Slavkově u Brna začne v září rekonstrukce Koláčkova náměstí a dnes bude řešit vláda zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Bude většinou oblačno, k večeru i polojasno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně-Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 000 korun. Překročení hlukového maxima potvrdilo její měření z jara loňského roku. Krajská správa a údržba silnic teď v lokalitě položila nový protihlukový asfalt. Dlouhodobě to ale podle mluvčí silničářů Moniky Švehlové problém nevyřeší. Podle ní pomůže jedině obchvat Bosonoh. S dalšími podrobnostmi se k tématu vrátíme za chvíli, kdy se přímo z Bosonoh do vysílání přihlásí naše reportérka. Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna začnou stavbaři rekonstruovat letos v září. Město vybralo stavební firmu, která práce za 64 milionů korun udělá. Rozdělené budou do více etap. Hotové mají být za 2 roky. Místo prašné plochy vznikne na náměstí dlážděné parkoviště. Počet parkovacích míst zůstane stejný jako dosud. Přibude zeleň, vodní prvek, veřejné osvětlení, herní prvky pro děti a přístupová cesta k synagoze, popisuje nezávislý starosta Michal Boudný.
5: Největší benefit projektu je, že se zahojí tato bolavá pata uprostřed města, to znamená prašnost, stín, nové komunikace, zkrátka dobře dáme tomu nový kabát. Nejdříve začnou přípravné práce, kácení, nějaké terénní úpravy, začneme tím prostředkem, což je to parkoviště, je potřeba přeložit nějaké sítě, to nám nestačí tak do zimy a na jaře se bude pokračovat.
3: Vláda dnes projedná návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku přivedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři budou řešit například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Sport. Fotbalisté Japonska uhráli v prvním vystoupení ve skupině mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2. Švédové porazili Tunisany 4-1, Němci vyhráli nad Kurasajem 7-1 a pobřeží Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Čeští fotbalisté se po dni volna vrátili k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů, pokračuje obránce Jaroslav Zelený.
6: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak z konve po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
3: Češi se pokusí vybojovat premiérové body na světovém šampionátu ve čtvrtek, kdy nastoupí od 18 hodin českého času k druhému utkání ve skupině proti jeho Afričanům.
4: Počasí.
3: Dnes bude na jižní Moravě převážně oblačno, dopoledne na severu drobnější přehánky, později odpoledne a večer na mnoha místech polojasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Mírný vítr bude večer slábnout a biozátěž je pro dnešek mírná. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Silný provoz a kolony jsou na všech hlavních silničních tazích na jihu Moravy, především pak na těch, které směřují do Brna. Nejdéle se zdržíte mezi Vyškovem a Brnem. Nesouvislá kolona mezi 213. a s tím 96,5 kilometrem je na zhruba 15 minut. Poměrně dlouhé zdržení, ale také na průtahu Znojmem. Kvůli dopravním omezením se zdržíte přes celé Znojmo okolo 10 minut. Dobrou zprávu ale máme z železnice. Vlaky mezi zastávkou u Brna a Střelicemi u Brna opět jezdí, ovšem po jedné koleji, takže stále počítejte se zdržením a zpožděním spojů. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili na začátku nového červnového týdne. Dnes je 15. svůj svátek slaví Vít, což je jméno, které se obvykle vykládá jako Vitus, tedy živý, živoucí a veselý. Některé zdroje připouštějí i germánskou souvislost se jménem Vido. Domácí podoba je samozřejmě v nejrůznějších podobách všech Vítů. Přejeme všechno nejlepší, buďte zdraví, šťastní a spokojení minimálně tak, jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. Dnešek je také, možná nevíte, světovým dnem větru. Takže pokud náhodou vám vítr dnes rozhodí účast, berte to jako takový osobní pozdrav od obnovitelné energie. Všem Vítům a dnešním narozeninovým oslavencům posíláme hrst majoránky v podání Karla Zicha, Máš chuť majoránky, pak přijde také slovenský tým s písničkou Som v tom, takže večírek může začít. No a za chvíli počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno přejeme.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 13 minut. U mikrofonu Jitka Kučerová. Jitko, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině? Dnešní ráno mi přišlo takové celkem i studené. Jaká je aktuální situace?
2: Ano, ty teploty dnes ráno klesaly většinou, nebo nad ránem spíše, teď už stoupají, klesaly tak mezi 9 až 5 stupňů Celsia. Teď momentálně už jsou tedy vyšší, nejčastěji od nějakých 12 do až 16 stupňů, třeba na jihu kraje. Nejvyšší polohy mají kolem 10. Na obloze je momentálně celkem hodně oblačnosti, spíš skoro zataženo na jihu kraje oblačno, takže tam je ta oblačnost taková děravější. Srážky se ale žádné nevyskytují a vítr teď fouká ze západních směrů, většinou je slabý.
1: Jaké počasí, Jitko, přinese 15. červen?
2: Dnešek by měl provázet spíše velkou oblačnost, nebo by měla být spíše velká oblačnost, takové oblačno skoro zataženo teď hlavně v těch ranních a dopoledních hodinách. Na severu kraje je nějaká spíš malá pravděpodobnost, že se může objevit přehánka. Potom zhruba ve druhé části odpoledne k večeru ta oblačnost se začne jakoby částečně rozpouštět a ve večerních hodinách už čekáme potom polojasnou nebo i skoro jasnou oblohu. Teploty dnes nejvyšší 20 až 23 stupňů a vítr postupně začne foukat mírný od severozápadu až západu, může být i takový výraznější, ale večer bude slábnout.
1: Jitko, když jste letmo nastínila ty pohledy na zítřek a na další dny, tak v dlouhodobé předpovědi se objevuje, že zhruba od středy by ty teploty mohly výrazně povyskočit. Platí to stále?
2: Platí to, zítra 23, 26 stupňů, takže zase oproti dnešku nárůst. Ve středu to vypadá na 24 až 28 stupňů. Ve čtvrtek už by tam mohla být i ta tropická třicítka, potom vlastně nejteplejší nebo spíš horké dny budou pátek, sobota, neděle.
1: Ano.
2: Ten příští týden se možná zase bude malinko ochlazovat.
1: Jitko, moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 15. červen.
2: 33,3 stupně Celsia je nejvyšší hodnota, naměřena byla v Brodě nad Dyjí v roce 2019 a rovná 0 je ze Křtin z roku 1941.
1: Říká meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, krásné dny přejeme, mějte se hezky, díky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: V dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Ruch motorů, který prakticky neutichá. Léta trápí lidi v domech na průtahu Brnem bosonohami. Silničáři tam teď udělali nový protihlukový asfalt. Stalo se to zhruba rok potom, co hygienici naměřili překročení hlukových limitů. A krajská správa údržba silnic za to nedávno zaplatila 200 000 pokutu. V minulosti problémy s hlukem řešili i soudy a my teď máme přímo v Bosonohách reportérku Alenu Hesovou. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kterou část průtahu silničáři přesně opravovali a jaký má ten speciální asfalt účinek, jak má pomoci?
1: No tak je to opravdu část, já jsem si právě před chvíličkou projela, ona měří asi 700 metrů a vede zhruba od zastávky Skální na Pražské ulici po křížení téhle ulice s Troubskou. Ten asfalt na první pohled nevypadá jinak, ani z hlediska jízdy autem jsem nezaznamenala nějaký rozdíl a místní samozřejmě ten dopad na případné zmírnění hluku také poznají až nějakým časovým odstupem. Silničáři už tady stihli dokončit to bílé značení na asfaltu. Běžně tudy projede až 20 000 aut denně. Teď bych řekla na to, že vlastně je dopravní špička, tak ten provoz není tak hustý, možná všichni řidiči ani neví, že ty opravy skončily. Některé navigace vlastně ještě ukazují, že tady ta dopravní omezení platí. Tenhle asfalt sice zmírní rachot s frekventované dopravy, ale trvale nepomůže, připouští mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
2: V celé záležitosti je ale nutné dodat, že budeme žádat o mírnější limit hluku. Silnice je využívána hlavně tranzitem v momentě, kdy je jakýkoliv problém na přilehlé dálnici. Jediné možné řešení daného problému vidíme v realizaci obchvatu Bosonoh a studii již zpracovává Jihomoravský kraj.
1: Stavbu obchvatu začnou podle krajského úřadu silničáři připravovat nejspíš příští rok.
0: Výjimku na hluk už ale silničáři dřív měli a právě kvůli tomu se silnicí zabýval i ústavní soud, je to tak?
1: Ano, a vlastně nejenom ten ústavní soud, na ten se obrátil jeden z místních obyvatel a chtěl za to, že trpí nadměrným hlukem ze silnice odškodnění. Nejdřív u soudu neuspěl, ale po zásahu toho ústavního letos v lednu vysoudil na státu 150 000 korun. Tahle silnice totiž dostala se do soudní síně už několikrát. V roce 2016 krajský soud v Brně zrušil hlukovou výjimku hygieny a od roku 2022 řeší další žalobu. Tu podala obec Troubsko a spolek za vstupující obyvatele Bosonoh. Poslední rozhodnutí je z letošního dubna, no a podle něj má krajská hygiena ty problémy s hlukem řešit. Pomoct může samozřejmě třeba právě nový asfalt, ale jak už zaznělo, silničáři budou chtít nejspíš další hlukovou výjimku.
0: Dá se říci, když jsou problémy s hlukem v lokalitě nejhorší?
1: Jak už jsem naznačila, tak standardně jsou to ty ranní a odpolední špičky, kde je problém podle místních tu silnici i přejít. Spousta řidičů se chce vyhnout zácpám na dálnici D1, kterou mají místní na dohled, a tak si cestu zkracují třeba právě tudy přes Bosonohy, ale nejvíce obyvatelé obávají jakýchkoliv stavebních prací na dálnici. V takovém případě vede přes městskou část objížďka, projíždí tudy i nákladní auta, ten provoz je mnohonásobně hustší. Ředitelství silnic a dálnic ale v nejbližší době žádné výraznější rekonstrukce dálnice nechystá, tedy v tomto úseku.
0: Reportérka Alena Hesová se do vysílání přihlásila z rušné silnice v Brně Bosonohách. S nadměrným hlukem by měl místním pomoci nový speciální asfalt. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Není zač, naslyšenou.

0: největší, láska letních lásek jsem po jednou.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
2: Na Mikulovsku je ode dneška omezený odběr pitné vody z veřejného vodovodu. V 18 obcích lidé nesmějí pitnou vodou zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Důvodem je dlouhodobé sucho a slabé podzemní zdroje, uvedl ředitel vodovodu a kanalizací Břeclav Milan Vojta. 35 vinařství z Moravy a Čech se letos přihlásilo o národní značku perlivých vín Bublinky. Počet producentů i objem výroby vín s národní značkou se meziročně více než zdvojnásobil, uvedl ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar. Městská část Brno-Střed vydražila prodejní stánky na letošní vánoční trhy za skoro 27 milionů korun. To je méně než loni. Rekordních skoro 7 milionů korun stál velký kulatý bar u sochy Jošta na Moravském náměstí, informoval mluvčí Brna-Středu Michal Šťastný. Stánkaře ještě v aukci vybírá také druhý pořadatel vánočních trhů, organizace TIC Brno, očekává příjmy ve výši asi 20 milionů korun. Téměř 3000 případů překročení povolené rychlosti zaznamenalo za rok fungování úsekového měření rychlosti v Nížkovicích na Slavkovsku. Vyplývá to z údajů městského úřadu ve Slavkově u Brna, který přestupky vyřizuje. Jejich počet je relativně malý. Například radar u Velešovic na silnici 1/50 jich tolik zaznamená za měsíc. Čapí hnízdo na komíně moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí nově snímá kamera. Radnice ji nechala nainstalovat na budově gymnázia Františka Palackého a záběry běží živě na internetu. Letos tam vyrůstají 3 čerstvě vylíhlá čapí mláďata, informovala místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO. Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, dopoledne na severu drobnější přehánky, později odpoledne a večer na mnoha místech polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, mírný vítr bude večer slábnout a biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na silnicích jižní Moravy počítejte se silným provozem a kolonami nejen v Brně a okolí, ale také v ostatních větších městech a na D2 pozor ve směru na Brno. Mezi 9. a 8.5. kilometrem je na krajnici odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Karel Plíhal na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8 hodin a 38 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. A řeč bude samozřejmě o hokeji, protože hokejisté Caroliny Hurricanes jsou vítězi Stanley Cupu. Když dnes nad ránem našeho času vyhráli na ledě Las Vegas Golden Knights 3-0, naprosto suverénním způsobem, pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji vám všem posluchačům, hlavně milovníkům hokeje, to je nejkrásnější na světě. Ale samozřejmě, ano, vyhráli suverénně, ale než se dostaneme k tomu hokeji jako takovému, dovolte mě, abych poslal gratulaci mému spoluhráči Rudolfu Počovi, obránci, skvělému to obránci, který dnes se dožívá 89 let. Je to mladík, co říct, tak... Ruda je odchovanec Králova Pole, později hrál za Rudou hvězdu samozřejmě z EKL, pak si odskočil na 3 roky do Düsseldorfu, do Německa, kariéru ukončil v brněnském Ístavu. Má 9 mistrovských titulů, byl tvrdý, nekompromisní, ale korektní obránce, rozdával bodyčeky ramenem a posílal protihráče do hajan. To vám řeknu, že to, když jsem někdy viděl, jak jim lítali dohy nahoru a tak, to bylo dneska, byl útočný bek, měl tvrdou takovou nadledem ránu k tyčce, golmani se nestačili divit. V lize Extralize odehrál 15 sezon, je 133 góly nejlepším střílejícím obráncem Komety, jako jediný se dostal přes stovku. Pak nastoupil trenerskou kariéru, samozřejmě za reprezentaci odehrál 100 zápasů, v roce 2010 byl uveden do Síně slávy českého hokeje, taky samozřejmě v brněnské, a jeho dres visí pod tam v rondu, pod střechou. Takže Rudolfe, všechno nejlepší. A teď ten hokej. Tak ano, Carolina vyhrála 3-0, bylo to naprosto jednoznačné. Už v první minutě přihrávka z vlastní obraného pásma a hol byl za obránci, zapomněli na něho, z křídla z puntíku to tam šoupl, gól 1-0. Potom je při hře 4-4, vegaský Holden sám, ale nedal. V páté minutě druhé třetiny se Tomáš Hertl, útočník toho Las Vegas, perfektně uvolnil, poslal bek na led, krásnou klíčku a střílel, ale měl nahrát, protože jeho spoluhráč by dal do prázdné branky. Špatně to vyřešil. Bohužel ve 34. minutě dal break, druhý gól po několika neuvěřitelných kiksech ve vegaské třetině. Měli několikrát puk na hokejce a nikdy ho nevyhodili. Bum, 2-0. Myslím si, že tím to bylo vyřešené. Pak už dali jenom při hře 6-5 Vegas, dali Eves dal do prázdné branky. Takže prostě, ano, opravdu to, ano. To utkání, bylo to 6. utkání tady v té řadě, už se to 7. samozřejmě hrát nebude. Bylo to jasné včera.
0: Hurikáni slaví druhý titul v historii po 20 letech a dá se říci, pane Meixner, že jejich cesta byla dominantní?
1: Opravdu byla suverénní, dominantní. Na zápasy toho playoff tam mají 16 vyhraných a jenom 3 prohráli. V prvním a v druhém kole suverénně 4-0 smetli Ottawu a Philadelphia. V konferenčním finále porazili 4-1 Montreal i s brankářem, naším brankářem Dobešem, takže 4-1. A ve finále teď vyhráli 4-2, takže prohráli jenom 3 zápasy, je to neuvěřitelný. A byl u toho také trenér Rod Brindamour, který před 20 lety, když Carolina získala první titul, tak to slavil jako hráč. A teď si to zopakoval jako trenér. To je zajímavé. No a samozřejmě po utkání nastaly velké oslavy, objímání a tak dále. A pak dostali čepice s nápisem Champions. 37-letý kapitán Jordan Stahl získal jako nejstarší hráč v historii cenu Conn Smythe Trophy, to je pro nejužitečnějšího hráče Playboy, no a pak jim předali Stanleyho pohár, takže si hráči zvedli a tak dále, to už všechno známe, už jsme to viděli a ty oslavy jsou vždycky samozřejmě moutné. Tak ano, suverénní vítězství, myslím si, že trošku nečekané a zajímalo by mě, jestli Martina Nečase, který hrával za Kometu a momentálně působí v Coloradu, jestli trošku nemrzí, že ho v minulé sezóně vyměnili právě z Caroliny do Colorada.
0: Ano.
1: Ale tak se to stává a takový je profesionální život. Tak to je dneska o hokeji všechno, těšilo mě, bylo mě potěšením provázet celou sezónou a mluvit o hokeji. Doufám, že to posluchače bavilo. Končíme.
0: Moc krát díky, pane Mexnere, naslyšenou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, aktuální předpověď počasí v 8 hodin 47 minut. Teploty na jihu Moravy stoupají, pohybují se v rozpětí mezi 12 a 16 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje převážně oblačno, ráno méně oblačnosti, na severu drobnější přehánky a odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty dnes od 20 do 23 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr do 25 km večer zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 3 minuty po 21. hodině.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlas

0: za pár korun. Tady to žije, to je název cyklu, který mapuje spolkový život napříč celou Jižní Moravou. A dnes se vydáme na Blanensko, konkrétně do Senetářova, kde je velmi aktivní spolek Muzeum Senetářov. Jarka Vykoupelová zastihla jeho členy v čilé práci na tradičních gulášových slavnostech.
1: Škoda, že rozhlasový mikrofon nedokáže přenést vůni guláše, nebo v téhle chvíli krásně už skoro zlaté cibulky a praskání ohně. Spolek Muzeum Senetářov pořádá gulášové slavnosti už mnoho let a srdcem této akce a dnes i rukama, které vaří, je Jaroslav Gric. Kdy k tomu nápadu došlo, jak to všechno začalo?
2: Můžu za to borci tady z Lontu z Kobylnic. Ti jezdili už předtím na závody ve vaření, tak Karel je můj spolužák z učňáku a říkal, zkusíme to tady udělat. Tak byl 0. ročník, pak se to chytlo a už je 12. ročník, takže můžu za to kobylničtí.
1: Spolupráce mezi obcemi je vítána, tady přes Polní i dnes vaří.
2: To jsme naočkovali, dá se říct, my, protože my jsme fakt byli první, kdo to začali, pak se přidala Rudice, Krásensko.
1: Kdo oceňuje guláš vítězný, jak se hlasuje pro guláš?
2: Lidi, co chodí, ochutnávajou, dostanou lísteček, každé tým má před sebou kasičku, do které ten ochutnávač ten lísteček vloží, pak jde tříčlenná porota pod nás do zbrojnice, spočítá se to a tak se vyhodnotí vítěz gulášových slavností. Náš spolek, jako co se týče kulturních akcí, jo, tak děláme gulášové slavnosti a veteránský sraz. Letos bude 7. ročník. Jelikož já jsem sběratel motorek, tak jsem to já nějak taky chtěl rozjet tady. Chytlo se to, je tady takový prostředí kolem té naší chaloupky. Jo, postavila se tady ta retropícka.
1: Expertem u PC je Tonda Zouhar. Je to typ venkovní maďarské pícky, co se v ní dá všechno dělat?
3: Tak tady ty koláče, 4 druhy dnes. Trnky, hruška, meruňka a borůvka. Maso se dá pít, tady se dají na pánvi maso, tady klasické šporák, dá se na tím vařit. Jde to na odbyt, tak si myslím, že dobrý.
1: Vypadá a voní to nádherně.
2: Prostředí je takový, že to nabízí, lidi to sem táhne, tak děláme tady tyhle věci. Jako spolek se staráme kolem toho muzea o nějaký tady ty technické věci, to je jako hlavní činnost našeho spolku.
1: A kdybychom měli spočítat členy spolku?
2: 26 chlapů a máme tam 8 žen.
1: Popište, jak to muzeum, ta krásná půvabná chaloupka vypadá, co je v něm k vidění.
2: Je to muzeum perleťářství, jo, že tady se vyráběly knoflíky, nějaký spony a tady tyhle věci. Je tam tradiční bydlení ukázané. My, když jsme založili spolek, tak jsme tady udělali venkovní expozici o zemědělství. Jo. V každém domě dřív se tady vlastně lidi tím přivydělávali, tím knoflíkařením. Ta expozice je tady vlastně obnovena, jo. Nový vitriny a tady tyhle věci. Lidi přijdou, jsme za ně rádi, ale většinou hodně z okolí lidí chodí tady za to atmosféru té naší zahrádky.
0: Tuhle i další reportáže najdete přehledně na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno přejeme.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno na začátku nového týdne s datem pondělním 15. června se pomalu chýlí ke svému konci a ve studiu se mnou už je Zdeněk Junák, což znamená, že srdcovky vítovské už za malý okamžik začnou. Zdeňku, vítej, rád tě vidím, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, taky tě rád vidím, vidím, že už dáváš takový letní zástřih.
0: Jo, no, jo.
1: Sluší ti to, chlapče.
0: Děkuju.
1: O 10 let mladší. O 6 kilo lehčí, no prostě paráda. Máme za sebou víkend, já jsem si teda o víkendu opravdu odpočinul, protože my se v sobotu měli jako lehkou oslavičku, ještě jsme se vraceli k narozeninám mé ženy a taky moje neteř měla narozeniny, Simonka, no takže se to tak spojilo. Akorát jedinej, tedy já jsem měl v duši škraloupek, protože...
0: Jak to?
1: Baseballová technika prohrála s Hrochama, což mě jako velmi bolí, jelikož za techniku hraje můj vnuk Sebastián, tak jsme to ani neoslavovali. No a jinak jako všechno proběhlo výborně a představ si, že neděle byla celkem hezká a já jsem ti nevytáhl nos z bytu.
0: A to není vůbec špatný.
1: No, akorát jsem vždycky na balkón, rozumíš, tam jsem si poseděl, pak jsem si uvařil turečka, zapálil jsem si a vařil jsem v oběd, měli jsme smažený květák a když dělám smažený květák, tak tomu dělám i smažené žampiony, bylo to výborný. Takže Pavlíku, venku je celkem slušně, není zase nějaké bohvěčo teplo, ale údajně už se to má spravovat, zatím neprší, tak si to užij a zítra se na tebe budu těšit.
0: Děkuji, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Miloslava Topinky. Stále jsem ještě zde, na tomto světě, pečený, vařený. Mějte se hezky, zítra

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnské výstaviště letos neplánuje provoz kempu při závodech MotoGP. Vlakový systém ETCS zvýšil bezpečnost, provoz ale nezrychlil, konstatoval to nejvyšší kontrolní úřad. Senioři ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku mají nové možnosti bydlení. Dnes bude většinou oblačno, k večeru i polojasno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Navštěvníci závodu MotoGP letos v areálu brněnského výstaviště z karavany nezaparkují. V loňském roce mohli využít přes 1000 parkovacích míst s elektrickými přípojkami. Vedení veletrhu Brno se ale kvůli malému zájmu rozhodlo tento rok službu nenabízet, vysvětluje mluvčí výstaviště Michal Svoboda.
2: Takže už jsme o to upustili. Vytíženost toho kempu nebyla tak vysoká, ačkoliv tam byly jednotky desítek účastníků, ale domluvili jsme se, že to prostě na výstavišti vzhledem k logistice nebudeme dále provozovat.
0: Závody MotoGP se letos konají tento víkend od 19. do 21. června. Zavedení evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje. Seniori se do něj začnou stěhovat příští týden. Na podzim by mohla začít stavba dalšího bytového domu se 14 byty a dalších 15 domků, kde můžou seniori bydlet sami nebo v páru, říká nezávislá starostka Velkých Bílovic Lenka Grofová.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
0: Stavba by mohla být hotová v březnu 2028. Sport. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Fotbalisté Pobřeží slonoviny zdolali 1-0 Ekvádor. Africký celek tak po úvodním kole vede skupinu E společně s Německem, které v neděli večer deklasovalo 7-1 Curaçao. Čeští fotbalisté se pod nivolma začali naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, dopoledne na severu drobnější přehánky, později odpoledne a večer na mnoha místech polojasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, vítr mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 je u Brna odstavené auto ve směru na Vyškov na stém 94. a 5. kilometru blokuje levý pruh. V místě už je kolona, která se ale tvoří každý den, a to kvůli dopravním omezením. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebořím tím žádné mýty, když právě teď zdravím víty. Nikdo jim tím nestraní, v diářích jsou zapsaní. Napřání tak jednou za rok mají skoro, no, právní nárok. Od něj nelze oddělit ani dárek, starý hit. Tak nechť v každém přístřeší adresáty potěší. Vždyť zas spolu s rozhlasem samé skvosty vybral jsem. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Duši moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 15. června roku 2026. V Brně máme tak trošku pošmourno, hned je sluníčko, hned zase je trošku zataženo, ale celkem jako normálka, jako na houpačce. Nakonec meteorologové říkají, že to tak bude do středy, ale od středy se má oteplovat a dokonce sobota, neděle možná si sáhneme až k teplotám tropickým. Dneska mají svátek chlapci, muži, hoši křestního jména Vít. Takže všem Vítkům, Vítečkům, Víťům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, tak ve svém okolí mám taky jednoho Vítka. Já totiž jezdím s takovou skupinou dvou chlapců, oni se říkají Kichoti, a právě jedním z nich je Vítek Šujan. Takže Víťo, pokud mě slyšíš, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. A já už tady mám jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Chtěla bych poděkovat dvěma mladým lidem, slečně a mladíkovi v bílé dodávce Ford, kteří mi pomohli v neděli dne 31.5. kolem poledne u Bílí v Otrokovicích otevřít mé auto, jelikož ovladač se rozhodl stávkovat. Zahrejte jim prosím písničku od skupiny Kabát Pohoda. Moc krát vám děkuji a přeji krásný den. Posluchačka Drahomíra Zlínsko.
0: Milá paní Drahomíro, rád splním vaše přáníčko. Ono to je, víte, vypadá takový ovladač, že je bezvadné a najednou to nejde, jak se dostat do auta. Ale dobrý člověk ještě žije, jak slyším, a tam na Zlínsku určitě, takže samozřejmě rád splním vaše přáníčko. Vybral jste jim písničku, takže už jsou tady Kabáti a jejich Pohoda.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tu jednou tak, moji milí posluchači, před dávnými časy plížil v Řečkovicích jeden mlynář a byl prý to vyhlášený lakomec a skrblík. Měl majetku, že by to stačilo na celý život. Měl všeho dost a přece se mu to zdálo pořád málo. Dlouho si lámal hlavu, jak by si ještě víc nahrabal. Až na to přišel. Ať mu k penězům pomůže sám čert. Zavolal si samého Rohatého a uzavřeli spolu smlouvu a lakomý mlynář musel podepsat svou vlastní krví. Ale pamatuj si, povídal mu čert, uděláme to takhle. Nedám ti žádnou lhůtu, kdy si pro tebe dojdu, ale tvá smrt přijde náhle a nečekaně. To je má podmínka. No dobře. Co spolu smluvili, to taky podepsali. Od toho dne mlynářův majetek a bohatství rostly a množili se jako zázrakem. Jak pak by ne, když jim požehnal sám Rohatý. Za nějaký čas na to zemřela mlynářova žena. A lidi si mezi sebou povídali, že jí sám pomohl do hrobu. Prý ho viděli, jak sbíral bolehlav. Ale nikdo si netroufal, aby mu to řekl do očí. Tak mlynář hospodařil sám. Každému se vyhýbal a lidi se ho báli. Všude se o něm šeptalo, že se spolčil se samým čertem. Radši pryč od něho. To takhle jednou byl parný červencový den. Brzy po obědě se blížila bouřka. Nejdřív začalo krápat a poprchat. Pak najednou začalo hřmět. Spustil se prudký liák a proudy vody se lily z otevřeného nebe. Blesky se křižovaly, jako by nastal soudný den. Mlynář seděl ve světnici a počítal své dukáty. Když chtěl míšek s penězi zanést do truhly, jizbu osvětlilo najednou prudké žluté světlo. Mlynář vyskočil od truhly, zlostně zahrozil a vykřikl: nechej mě počítat moje peníze, jinak... A víc už nestačil říct. Blesk skyl k zemi a ve světnici to zahřmělo, jako by se země hroutila a mlynář se svalil na zem. Když nevycházel z domu celý den a když se neobjevoval ani druhý den, odvážilo se pár odvážných chlapů do mlýna. Našli mlynáře, jak leží na zemi před otevřenou truhlicí s míškem dukátů v ruce a tvář má celou zčernalou. Ti chlapi stáli a najednou je popadl strach. Podívejte na tu díru do země. Tudy si pro něj jistě přišel sám Rohatý. Od těch časů prý se říkalo tomu řečkovickému mlýnu Čertův mlýn. Tož tak.
1: Český rozhlas v Brno.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Vchází bez vyzvání, zpíval Dalibor Janda. Kdo pak asi teď vejde? No, moji milí, budu pro vás mít hezké překvapení, ale o to se zasloužil ten, kdo si to přeje. A to přáníčko je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Moc ráda bych slyšela z vašeho pořadu písničku Věřím vám. Zpíval to R.A. Dvorský a já to miluju od 5 roků. Vaše věrná posluchačka Jitka z Brna. Moc děkuji za zahrátí a přeji vám všem hodně zdravíčka, celé rodince a prostě všem lidičkám. Mějte se krásně a děkuji. Naschledanou.
0: Paní Jitko, děkuji vám. To jste mě pohladila. R.A. Dvorský, samozřejmě, že rád splní vaše přáníčko. Jenom upravím, ta písnička se nejmenuje Věřím vám, ale děkuji, bylo to krásné. R.A. Dvorský.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Akropolis Hádie, zpívala Miriam Matěje, dívám se na hodiny, už máme po 9:30. No a nejvyšší čas, jste určitě napjatí, začínáme nový týden, začínáme novou celotýdenní hádanku, tak určitě očekáváte první indicí. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete a sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 audioknihu Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, pondělní indicie tedy zní: pomohl jsem prý dokonce českému králi, ale tam u vás mne snadno usvědčíte z fantazírování. Opakuji pondělní indicii: pomohl jsem prý dokonce českému králi, ale tam u vás mne snadno usvědčíte z fantazírování. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Mirka Hofmana.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

vážnej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Co nevidět bude 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko, které mi dorazilo formou vyplněného webového formuláře. Zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Chceme vaším prostřednictvím poděkovat naší kolegyni Janě Rubešové. Janičko, děkujeme za každý moment, kdy dokážeš rozesmát celou dílnu. Za tvoji ochotu, za tvou pracovitost a pomoc, když je třeba. Zůstaň jakási. Spolupracovníci z Nuby. Prosíme o píseň od Terezy Maškové Budu při tobě stát. Děkujeme, Dana Kordulová. Milá paní Dano, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže vybrala jste písničku. Doufám, že vás všechny potěší. Tereza Mašková, Budu při tobě stát.
1: Český rozhlas Brno.

0: Toż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalilililinku končí s datem 15. června. No ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Pomohl jsem prý dokonce českému králi, ale tam u vás mne snadno usvědčíte z fantazírování. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, moji milí, bude ještě úterní, středeční, čtvrteční, páteční a v pátek už nám všem bude jasno, co po nás ten Miloš Šenkýř vlastně chce. Moji milí, když chcete a přejete si, abych vám zahrál, plním vaše přáníčka opravdu od srdce rád, proto také srdcovky. Ale musíte mi to dát vědět. Nejlépe máte tři možnosti. Nejlépe, když mě to namluvíte svým hlasem, abyste nemuseli nic psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mail na adrese srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete, aby vaše přání s konkrétní písničkou, kterou vy vyberete, zaznělo v ten den, kdy si to přejete, dejte mi to prosím vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili do toho našeho scénáře, do toho našeho playlistu, jak já říkám, zařadit, aby to zaznělo opravdu tak, jak si to vypřejete. A tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Ode dneška je na Mikulovsku omezený odběr pitné vody. Silničáři začnou plánovat opravu průtahu Sudicemi na Boskovicku, úseku ze Znojma do Dobšic i mostu v Korolupech na Znojemsku. V Česku se začne během týdne oteplovat, o víkendu už budou tropy. Dnes čekáme většinou oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré dopoledne. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmějí pitnou vodou zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodu a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
4: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, která zásobuje právě ty části, kde to omezení začalo platit buď od 1.6. anebo od 15.6. Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Podobná omezení na Jižní Moravě platí také v části Břeclavska a Boskovicka. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu, předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jim chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Podle komory by mohl třeba konkrétnímu advokátovi zakázat činnost nebo ji pozastavit. Rezort se chce připomínkami zabývat. Jihomoravští silničáři začnou chystat tři velké opravy silnice za téměř 120 milionů korun. Odsouhlasili to krajští radní. Během několika let tak Jihomoravská správa a údržba silnic vybuduje nový průtah Sudicemi na Boskovicku, opraví úsek mezi Znojmem a Dobšicemi a také most v Korolupech na Znojemsku. Jako první nejspíš začnou práce v Sudicích, říká mluvčí silničářů Monika Švehlová.
5: Půjde o kompletní rekonstrukci silnic v průtahu obce Sudice a přilehlého úseku silnice třetí třídy číslo 37413 směrem na Vážany, včetně dalších navazujících částí o celkové délce 2 kilometrů.
2: Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají také tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky.
1: Počasí.
2: Dnes bude na Jižní Moravě převážně oblačno, hlavně v jižní části se můžou objevovat také drobnější přehánky a může být i méně oblačnosti. Později odpoledne a večer čekáme na mnoha místech polojasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 stále ještě počítejte s kratším zdržením u Brna ve směru od Vyškova na Brno u stého 96. kilometru. Na D2 pak na příjezdu do Brna také od 3. po 0. kilometr v obou místech se zdržíte okolo 5 minut. A na silničáře dnes dejte pozor na silnici číslo 43 mezi Bořitovem a Černou horou. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: S
0: Svatý Vít, Kořen, Štíp, Svatý Prokop, ten Hodokop. Zajímavostí je, že do 23. června nám dne ještě bude přibývat o 17 minut a potom zase začne pomalu ubývat. No, ty nejdelší dny v roce prožíváme právě teď. Věřím, že jedinečné a příjemné bude také dnešní pondělní dopoledne s datem 15. červen. Nabídnu zajímavý recept, tedy přijde s ním konkrétně kolega Miloš Šenkýř. K tomu zazní pozvánka do Skotska v Brně. Ano, slyšíte správně. Na výpravu nás vezme i náš jihomoravský stopař. Přidáme k tomu babské rady a ještě písničky, které nestárnou. Kéž je to příjemná dopolední jízda. Zajím volantem sedí a vás srdečně zdraví v tom nejkrásnějším čase v roce. V čase jahod, třešní, bezu a kopretin Jarka Vykoupilová.

0: Kohout a písnička Františka Nedvěda vás, věřím, potěšila. 11 minut po 10. Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. No a do studia teď přichází kolega editor Miloš Šenkýř, kterého také znáte určitě ze srdcovek. Je to totiž autor všech těch zajímavých hádanek, které někdy tady dává i nám tady v zákulisí. Řeknu vám, potíme se u toho. Každopádně ty si, Miloši, vítej, ahoj.
1: Dobré dopoledne. Je to testováno na lidech.
0: Ano, je to testováno přímo na nás. Přišel jsi s knedlíky s vůní perníku, už to zavání moc pěkným receptem. Co to je za recept?
1: Je to recept na knedlíky, ku podivu nikoliv sladké, ale na knedlíky, které mohou být krásně k zelí, k šípkové omáčce, ke svíčkové a podobně. Protože oni tím perníkem voní jenom tak trošku, aby to naladilo a podobně. A dělají se vlastně velice snadno. Já jsem měl, když přede mnou někdy někdo řekl hrnkové knedlíky, tak jsem měl hrůzu v očích, jak se to dělá, protože jsem byl zvyklý dělat ty klasické knedlíky, které se vaří ve vodě, a já jsem z těch hrnkových knedlíků měl strach. Tak jediný problém, který, a to varují dopředu, když budete dělat hrnkové knedlíky, nesmíte to dělat do těch buclatých hrníčků, protože pak se nedostanou ven. Ano, to je ta zásada, že prostě nesmí být menší to hrdlo toho hrnku než ten spodek, jo? Jinak se musí tedy hrnky rozbíjet, což není úplně to správné, anebo dlabat ven knedlíky. Ale jinak je ten recept vlastně jednoduchý i v tom, jaké jsou poměry surovin.
0: Je tam jedno číslo stále stejné, milí posluchači.
1: Trojka.
0: Nemusíte zapisovat ani skoro.
1: 3 hrnky mléka. Stejné 3 hrnky hrubé mouky.
0: Ano.
1: 3 vejce. 3 rohlíky nakrájené na kostičky. A k tomu 50 gramů, tam ta trojka teda není, 50 gramů nastrouhaného perníku. Špetka soli a troška sádla na vymazání těch hrníčků.
0: Zní to
1: dobře. A teď co s tím? Je potřeba což je také takové to vylepšení knedlíku, které, jak jsem zjistil, tak spousta hospodyněk zná. Mě to taky překvapilo tehdy. Oddělit bílky a žloutky. Z bílku vyšlehat tuhý sníh. Ty ostatní suroviny smícháme a přidáme k tomu ten sníh hezky do hladka a celou tu směs vlijeme, ona je taková polotekutá, do hrníčků, které jsou pečlivě vymaštěné sádlem. A to tak, aby to těsto dosahovalo zhruba 2/3 výšky těch hrníčků, protože on to nakyne trošku, nabide, tak aby to nepřetíkalo. Vložíme pod pokličku do hrnce s vodou, která by měla sahat tak řekněme do poloviny těch hrnečků, zase aby, když bude vařit, tak aby nešplouchala dovnitř. A vaříme 10, někteří vaří i déle minut. Jde to zkusit potom klasickým zanořením, takové ty tyčinky hospodinky vědí, že se na to už nebude to těsto lepit. No a hotovo je, když ten knedlík z toho hrnku bez problémů, nebo možná s pomocí trošku nože kolem vyklopíme. A myslím si, že ten výsledek je potom moc dobrý a když se jich udělá víc, tak výhoda je, že se dají krásně zamrazit.
0: No prosím pěkně, že originální příloha, knedlíky s vůní perníku a vysílání.
1: Vzpomeneš si ještě na ty trojky?
0: Šenkýř. No tak určitě, já tady mám na papíře, takže 3 hrnky mléka, 3 hrnky hrubé mouky, 3 vejce, 3 rohlíky na kostičky a 50 gramů nastrouhaného perníku, špetka soli, trocha sádla. Přátelé, to jsme to ještě zopakovali. Tak.
1: Výborně.
0: Miloše, já o tobě vím, že ty miluješ vychytávky typu různých stroječků na vyrábění různých dobrot, ať už cukrové vaty, čokoládové fontány. Nechtěla jsem se zeptat, jestli nějaká novinka není v tvé kuchyni, v šuplíčku.
1: Teď byly naprosto nadšené na jedné akci děti,
0: ano.
1: Protože jsem dělal bramborové spirály, takové ty, co dělají různě na poutích a co stojí obrovské peníze.
0: Ano.
1: Tak ono to, ten strojek, taková ta vrtulka, která se udělá, tak ten strojek stojí asi 150 korun. To je úplně jako...
0: A tolik radosti.
1: A obrovské množství ty rozzářené dětské oči, kdy tu bramboru si můžou dokonce sami jakoby nakrouhat, udělat z tohoto spirálu, roztáhnout to po té špejli, pak se musí teda pro děti opatrně dát do oleje, ano, a vytáhne ven a oni jsou z toho nadšené.
0: No tak děkujeme i za zprostředkování tohoto zážitku, nejen receptu na knedlíky s vůní perníku. To byl Miloš Šenkýř, host našeho dopoledního vysílání. Alespoň na malý okamžik se zastavil. Měj se hezky a krásný zbytek dne.
1: Krásný den.
0: Naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. She's crazy like

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rámci seriálu našeho regionálního stopaře Vojtěcha Haleše společně objevujeme krásy Jihomoravského kraje. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby ji během jediného dne poznal a představil nám ji zblízka. Minulý týden zavítal do Lesního Hlubokého, kde mu místní vylosovali na dnešek návštěvu obce Bavory. Tak Vojto, já už tě moc zdravím a jsem zvědavá, co nám o Bavorech prozradíš. Hezké dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne. No na úpatí Pavlovských vrchů v samotném srdci chráněné krajinné oblasti leží právě Bavory. Tato vinařská obec se nachází přibližně 5 kilometrů od Mikulova a okouzluje nejen svou bohatou historií, ale především jedinečnou přírodní scenérií a dlouholetou vinařskou tradicí. Strategická poloha Bavor měla význam již v dávné minulosti. V blízkosti dnešní silnice, spojující právě Brno a Vídeň, vedla důležitá obchodní cesta, která přispívala k rozvoji celého kraje. Samotná obec je připomínána již ve 13. století a první doložená zmínka, písemná tedy zmínka, pochází z roku 1322, kdy byla obec uváděna ještě pod názvem Bayerdorf, postupně přes Bayerdorf, Bavorov až po dnešní Bavory. Historie lidského osídlení na území dnešních Bavor je však mnohem starší. Archeologické nálezy dokládají přítomnost člověka již v době kamenné. Bavory jsou obklopeny mimořádně cennými přírodními lokalitami. Pod jihozápadním svahem Stolové hory se rozkládá národní přírodní rezervace Tabulova. A od nepaměti je život v Bavorech spjat právě s pěstováním vinné révy. Vinice rozprostírající se pod Pálovou poskytovaly místním obyvatelům obživu a zdejší vinaři prodávají svá převážně bílá vína hostinským obchodníkům z širokého okolí. Symbolickým vyjádřením této tradice je také obecní pečeť, na níž je zobrazena věž kostela obklopená dvěma révovými ratolestmi a připomíná nejen duchovní, ale také historický význam obce, ale také hluboké spojení místních obyvatel s krajinou a vinohrady pod Pálovou.
1: Jak tě znám, ty jsi takzvaně všude zdejší, tak co se chystáš ještě v Bavorech a okolí navštívit?
2: Tak já jsem teďka u místní dominanty, což je kostel svaté Kateřiny a dále se chci určitě podívat k místní kapličce, vystoupám si na nějaký z okolních vrcholů a jako vždy si nechám také poradit od místních, kam se vydat.
1: Tak já ti přeju spoustu krásných dobrodružství. Tolik regionální stopař Vojtěch Haleš, který dnes tráví den v obci Bavory, možná ho tam potkáte. Vojto, děkujeme a jen dobré a šťastné další cesty. Naslyšenou.
2: Děkuji za přání a tobě posluchačem hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: vrchkládou či kamenem nebo hod balíkem slámy do výšky. I to jsou tradiční skotské silácké disciplíny, které si budete moci vyzkoušet na Horolských hrách v Brně. Ano, v sobotu 20. června se od 10. hodiny dopolední uskuteční Horolské hry 2026, a to ve sportovním areálu Rosnička. Můžete tam doslova zažít Skotsko, alespoň to slibují pořadatelé. A za ně tady vítám Davida Neckaře. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Jaká je vlastně historie vašeho festivalu, o kterém říkáte, že je prorodinný?
1: No, náš pořadatelský spolek Skotský pes už několik desítek let na Brněnsku pořádá skotské akce a v roce 2017 byly první Horolské hry v Brně, ještě tehdy na Kraví hoře. Vzniklo to proto, že vlastně nám bylo líto, že žádný festival podobného ražení není u nás na Moravě. A vzhledem k tomu, že to za nás nikdo jiný neudělá, tak jsme se rozhodli toho chopit sami. A vlastně od toho roku 2017 do roku 2020 probíhaly ty festivaly na Kraví hoře. Pak byla vynucená covidová pauza. Loni jsme festival zresuscitovali a letos teda, jak jste zmínila, se sportovním areálu Rosnička už tuhletu sobotu.
0: V plné síle. Tak samozřejmě, že se zeptám, co jste připravili za program.
1: Tak samozřejmě hlavním lákadlem nebo hlavní atrakcí jsou ty samotné horalské hry, to znamená ty těžkoatletické disciplíny, které už jste zmínila. Budou tam pro veřejnost nachystané v takové formě, že se je může každý vyzkoušet, to znamená nečekejte jenom nějakou ukázku, ale přijďte tam rozhodně i s tím nadšením pro to se zapojit, abyste tu atmosféru zažili, a bude samozřejmě připravený i doprovodný program. Jednak varianta těch her pro děti, takže i pro ty malé, které tu velkou kládu neunesou, tam budou nachystané disciplíny upravené samozřejmě věku. Bude tam keltská vesnička, bude tam historické vojenské ležení a samozřejmě připravené výborné občerstvení.
0: Výborně. Já možná ještě dodám skotské dudy, skotské tance. Možná i nějaké skotské pití, keltská vesnice,
1: ano.
0: Koncerty. Bude tam veselo. Je vítáno i tradiční skotské oblečení a uvidí ho na místě návštěvníci?
1: Tak rozhodně není povinné, ale je samozřejmě vítané. Kdo kilt má, tak je to ideální šance ho vyvětrat, vyvenčit. Samozřejmě věříme, že spousta účastníků tradičním oblečení přijde, protože, jak jsem říkal, není to první akce, kterou tady v Brně pořádáme, takže členská základna už nějak vybavená je. No a samozřejmě v programu bude i povídání anebo nějaké představení toho, jak tady tenhle ten tradiční, typicky teda mužský oděv, mluvím přesně o kiltu, tak jak vypadá, jak se historicky vyvíjel, jak se obléká, takže i s touhletou znalostí naši účastníci potom mohou odcházet.
0: No, někdo by možná mohl být zvědavý na to, co potom sukně ti pánové vlastně mají.
1: No, tak to se těžko vysílá do rozhlasu, takže já bych řekl, že kdo je zvědavý, tak se může přijít přesvědčit
0: sobotu,
1: přímo na místo.
0: Dobře.
1: ale pravda je taková, že součást vlastně tohohle, respektive historie tohohle oděvu má hodně společného i s armádou britskou, a v těch armádních regulích opravdu je rozkaz o tom, že až na nějaké výjimky se spodní prádlo nenosí.
0: No, děkujeme za zpřesnění i za pozvání na sobotu 20. června, kdy se v Brně konají horolské skotské hry, nad kterými má záštitu i sám velvyslanec Velké Británie. Já moc děkuji. Ostatně David Neckař, také mimo jiné dudák, musím to na vás říct, bude hostem zítřejšího dopoledního vysílání a řeč bude samozřejmě především o skotské kultuře. Tímto vás tady zveme k setkání zítra mezi 11. a 12. No a Davide, vám moc děkuji za srdečné a vřelé pozvání a přeji organizační zdar a zítra, ať se vám u nás v rozhlase líbí.
1: Děkuji a těším se všemi na viděnou v sobotu.
0: Ano, na viděnou i naslyšenou, tohle všechno vás čeká v našem dopoledním vysílání, které vám přináší samé zajímavé hosty. Dnes to například budou po 11. dobré rady, kdy tady bude lékárník Marek Lžičař, aby připomenul tedy, co všechno potřebujeme dát do lékárničky na prázdninové cesty.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zpěvačka PH a za tebou 42 minut po desáté v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Já bych teď ráda připomněla, že 18. června od 19 hodin se u nás na Beethovenově ulici 4 odehraje další koncert ze série Fanšmekrů. Tentokrát přivítáme písničkářku, která si říká Blondýna. Blondýna alias Eva Suková sice přijede z Rakovníka, ale v Brně mimo jiné studovala, moc ráda se sem vrací. Je klasickou písničkářkou, tedy píše si hudbu i texty, vystupuje nejčastěji sama a tady v brněnském studiu ji podpoří skladatel Ivo Cicvárek. Písničky budou veselé, možná také drze, pojďme si užít blond folk, tedy už tento čtvrtek. Lístky jsou nejsnáz k mání přes odkaz vstupenky na Fanšmekry, který najdete na našem webu brno.rozhlas.cz a já vám jako největší lákadlo, myslím, to, co by skutečně mohlo zabrat, posílám teď písničku od Blondýny, jmenuje se Aerobic.
1: Český rozhlas Brno.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.

0: ani dnes. Zabalíme si cestovní lékárničku, nebojte, nebudeme na to sami. Dorazí totiž lékárník Marek Lžičař a ten nám s tím dobře poradí. Já každopádně prozradím písničky, která ještě zazní do 11. než se ozvou aktuální zprávy. Bude to disco příběh Michala Davida a také rande uzdinářku Hanky Zagorové. Tady bych ráda připomněla, že se chystá velký koncert na 24. listopadu, který proběhne ve velkém sále Pražské Lucerny k nedožitým 80. naší 9násobné zlaté slavice Hanky Zagorové. Tak vzpomínáte-li na ní rádi, máte-li rádi její písničky, tak na tomto koncertě byste určitě neměli chybět. A teď už tedy hurá na dnešní babské rady. Ty prozradí, proč by ve vašem letním jídelníčku neměl chybět na první pohled nenápadný, ale velmi zdravý polníček. Znáte ho, používáte ho, pěstujete ho, nebo si ho alespoň sem tam koupíte, tak poslouchejte pozorně, ať o něm víte víc.
1: Babské rady.
0: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obrany schopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pokutu 200 tisíc korun zaplatili krajští silničáři kvůli překročení hlukových limitů na silnici v Brně-Bosonohách. Mendlova univerzita nabízí malým obcím mobilní univerzitu třetího věku. Národní značku perlivých vín Bublinky využívá 35 vinařství. Dnes bude většinou oblačno, k večeru i polojasno a teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně-Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 tisíc korun. Překročení hlukového maxima potvrdilo její měření z jara loňského roku. Krajská správa a údržba silnic teď v lokalitě položila nový protihlukový asfalt. Dlouhodobě to ale podle mluvčí silničářů Moniky Švehlové problém nevyřeší.
2: Celé záležitosti je ale nutné dodat, že budeme žádat o mírnější limit hluku. Silnice je využívána hlavně tranzitem v momentě, kdy je jakýkoliv problém na přilehlé dálnice. Jediné možné řešení daného problému vidíme v realizaci obchvatu Bosonoh a studii již zpracovává Jihomoravský kraj.
0: Mendlova univerzita připravila mobilní univerzitu třetího věku. Chce zpřístupnit vzdělávací kurzy seniorům z nejmenších obcí, pro které je pravidelné dojíždění za výukou obtížné. Místní partneři v obcích zajistí prostor, univerzita obstará přednášky, lektory i organizaci, oznámila dnes mluvčí brněnské Mendlovy univerzity Karolína Podborská. Mobilní univerzita třetího věku pilotně odstartovala v březnu ve Ždánicích na Hodonínsku a Moravských Kněnicích na Brněnsku. Na podzim bude pokračovat podle zájmu obcí. 35 vinařství z Moravy a Čech se letos přihlásilo o národní značku perlivých vín Bublinky. Tu vlastní vinařský fond a licenci propůjčuje vinařům při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u svatomartinského. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoci uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Ty jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější, zatímco spotřeba tichých vín klesá. Počet producentů i objem výroby vín s národní značkou se meziročně více než zdvojnásobil, říká ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar.
3: Loni o licenci zažádalo 15 vinařství, uvedla na trh 70 tisíc lahví. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek a Bublinky jsou k zakoupení ve čtyřech obchodních řetězcích. Je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína.
0: Izrael se z Libanonu nestáhne ani po podepsání příměří mezi Spojenými státy a Íránem, informoval o tom izraelský ministr obrany Israel Katz. Při případném útoku Íránu na Izrael kvůli událostem v Libanonu bude podle Katze země protiútočit. To, že Izrael není americko-íránskou dohodou vázaný, uvedl i izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Podle nepotvrzených informací má memorandum o porozumění zahrnovat i ukončení bojů v Libanonu.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno, na severu se dopoledne můžou objevovat drobnější přeháníky, později odpoledne a večer bude na mnoha místech polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr je mírný, rozptylové podmínky dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonou stále počítejte mezi Vyškovem a Brnem, je nesouvislá, začíná na 207. končí na 196,5 kilometru, zdržení okolo 10 minut, důvodem jsou dopravní omezení. Také na příjezdu po D2 do Brna se zdržíte od 3. kilometru přibližně 5 minut a se zdržením počítejte také na tahu Znojmo Pohořelice, a to kvůli dopravnímu omezení mezi Trnovým polem a Branišovicemi pracují silničáři, kolona je tam na pár minutek. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnešní pondělní dobré rady budou s lékárníkem Markem Lžičařem a téma velmi aktuální. Co si nezabalit, tedy co si nezapomenout, nezabalit do lékárničky na dovolenou. Neřeknu to správně, co si vlastně zabalit do lékárničky na dovolenou. Teď je to správně. Probereme tedy všechna důležitá opatření, na co nezapomenout, ať už se to týká například popálenin od sluníčka, nebo se podíváme také na to, které léky omezují dokonce pobyt na přímém slunci, připomeneme, proč si hlídat u léku jejich trvanlivost a také to, jak mohou správné léky ovlivnit třeba kvalitu vaší turistiky při letních cestách. Tohle všechno budeme probírat celou následující hodinu a vy dobře víte, že každá poradna je otevřena vašim dotazům. 726 46 52 00. To je telefonní linka vedoucí přímo sem k nám do studia. Já už se moc těším na všechny vaše dotazy. Jarka Vykoupilová vám přeje třeba i šťastnou cestu na dovolenou, pokud právě teď sedíte za volantem, ale především a hlavně dobrý poslech i dobrou náladu.

0: Kapela Turbo, jejich Díky, já jdu dál. My také pokračujeme v našem dopoledním vysílání Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a každé pondělí také Dobré rady. A já už tady vítám lékárníka Marka Lžičaře. Krásné dopoledne.
1: Krásný den.
0: Tak vy jste dnes přijel tradičně na kole do našeho vysílání. Nepředpokládám, že byste měl lékárničku přímo na kole.
1: To nemám, ale zrovna lékárnička na kolo se hodí, pokud vždycky plánujeme nějaký větší, delší výlet, což mě tady ze Svaté Anny trvá asi 5 minut, tak doufám,
0: tak to nepotřebujete,
1: to
0: výborně. My se o lékárničkách budeme dnes bavit, protože se blíží čas prázdnin, dovolených cest a je vždycky dobré připomenout, co si na ty cesty přibalit. Tak kdybychom to vzali pěkně od začátku, na co určitě nezapomenout, co je to nejdůležitější podle vás mít při sobě, když se chystáme například až do zahraničí.
1: Vždycky se musíme zodpovědět otázky, pro koho to je, na co to je a na jak dlouhou dobu. Od toho se odvíjí potom vybavení lékárničky. Rozlišujeme, jestli je to pro zdravého člověka nebo pro chronicky nemocného. Každý by měl zajistit léky, které třeba dlouhodobě užívá, jednak pro tu akutní lékárničku, kterou mám kdykoliv při sobě, a i pro tu dlouhodobou. Tedy pokud se chystáme do zahraničí, musíme plánovat i to, že si vezmeme léky na nezbytně nutnou dobu během celého pobytu v zahraničí, plus aspoň další násobek, množství těch léků, abychom měli rezervu. Může se stát, že neodletíme z rezortu, kde jsme strávili 14 dní a prodlouží se ten pobyt na týden, na 14 dní ještě déle a mohli bychom potom být v úzkých. Takže na to je potřeba pamatovat, zvlášť u chronicky léčených pacientů.
0: Výborně, pojďme se podívat na tu klasickou lékárničku, takovou tu rychlou, jak se říká, když tady jdeme třeba na chalupu, na chatu, na týden, někam víme, že budeme chodit po lese, že to bude taková ta typická, řekla bych, moravská dovolená, víceméně v klidu trochu turistiky, tam nesmí chybět co podle vás?
1: Rozhodně nesmí chybět dezinfekce. To mně připadá jako základ a pokud budeme mít jakékoliv oděrky, řezné rány a podobně, musí být taková dezinfekce, kterou sneseme. Někteří lidé jsou alergičtí na různé varianty dezinfekcí, takže dobrá taková, která vyhovuje. Často to bývá na bázi jodu, která je širokospektrá, dobře zabírá, je dobře snášená. Pokud volíme dezinfekci i pro děti, tak by neměla dezinfekce obsahovat alkohol, protože přece jenom při aplikaci na větší plochy odřenin je to velmi bolestivé, takže i na to mějme vždycky na zřetel a volme takovou, která je přívětivá dětem. Takže dezinfekce vždycky. Potom je dobré něco, co nám ošetří oko, pokud by třeba se nám dostalo do oka, ať už muška nebo nějaké cizí tělísko, dezinfekční oční kapky, které dokážou zamezit zánětu a udělat takovou tu rychlou první pomoc. Pokud jsme u té první pomoci, tak by ze zdravotnických prostředků neměla chybět náplast, která zajistí, že nebudeme krvácet dál a dál. No a něco, co nám tlumí bolest, protože to je nejnepříjemnější zážitek, který nám může zkomplikovat dovolenou. Tedy léky, které zase se snesou třeba s našimi chronicky užívanými léky, ať už jsou to léky na bázi paracetamolu jako účinné látky, která dobře tlumí bolest, ale sama o sobě nemá protizánětlivý účinek, nebo pokud můžeme, pokud neředíme nějakými léky krev, tak můžeme preparáty na bázi ibuprofenu, který dokáže nejenom tlumit bolest, ale i zánět. Takže tohleto si myslím by měl být ten základ. No a vzhledem k tomu, že máme doznívající jaro, začínající léto, tak se často objevuje i riziko štípnutí, kousnutí a podobně. Často to bývá doprovázeno tím nepříjemným pocitem svědění, pálení nebo otoku. No a na to jsou vynikající antihistaminicky působící léky, ať už ve formě tabletek, anebo různé topické formy.
0: Tak to byla první várka těch dobrých rad co sebou v rámci našich prázdninových cest. My se dostaneme třeba i k tomu, čím se dají zmírnit žaludeční obtíže, protože i ty jsou častým letním tématem, tak já jsem ráda, že jste s námi a posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a znovu připomínám spojení se studiem 726465200.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, 18 minut po 11. vás zdraví Jarka Věkoupilová a povídám si s lékárníkem Markem Lžičařem. Připomínáme to, co nesmí v lékárnice chybět na cesty. Já už jsem naznačila téma žaludeční obtíže. Co je taková ta první pomoc této situaci? Co je dobré mít přibaleno, zabaleno? Napadá mě, má to výčaj, ale pro ty horší obtíže asi nestačí.
1: Je dobré něco, co je univerzální a co se dá použít právě při obtížích, ať už při průjmech, nevolnostech, nebo pokud sníme třeba nějaké nevhodné jídlo. A tím vhodným působením můžeme vlastně využít třeba aktivní uhlí, což je dříve se tomu říkalo živočišné uhlí, teď lépe označené aktivní uhlí, které dokáže na sebe naabsorbovat spoustu těch škodlivých látek, které nám potom mohou v trávicím systému vyvolávat nevolnosti nebo průjem. Takže to je jako základ pro to, abychom zabránili projevům průjmu a nevolnostem. Dá se použít jak do našich krajů, tak i do ciziny. No a můžeme vlastně tímhletím často snížit průběh toho průjmového onemocnění. Samozřejmě jsou oblíbená i různá dezinfekční působící látky a různá antibiotika, která lze také na průjmy využít. Některé jsou všem na lékařský předpis a neobejdeme se bez lékařského předpisu. Pozornil bych možná na léky, které zastavují průjem a nedají se tím pádem použít třeba pro průjmy infekčního původu. Tam je potřeba opatrně, když se některé látky nabízejí a jsou často i v reklamách, v televizi, kdy lze je využít. V tomhletom by bylo vhodné je použít například, pokud chceme a víme, že ten průjem je třeba způsobený z jídla, tak chceme zastavit samotné ty epizody průjmu. Takže i tohle to je dobré poradit při nákupu a vybavení lékárničky, poradit se přímo v lékárně a farmaceut je schopen tady v tomhletom zohlednit a doporučit, jaké, které ty účinné látky potom může pacient zvolit, aby to naopak neuškodilo.
0: Na cestách se můžeme setkat i s tím, že si doslova odneseme klíště, jak místo po jeho návštěvě tedy ošetřit a klíště správně vytáhnout. Pořád se o tom vedou nějaké spory, tak bych chtěla to odborné doporučení.
1: V současné době platí trend co nejdříve, co nejrychleji a razantně. Je to tím pádem už obstarožní řešení, různě to vytáčet a dělat s tím takové prostocviky. Ideálně je vzít pinzetu nebo něco ostrého, co uchopí to klíště a vytáhnout. Zároveň dezinfikovat následně, ideálně právě dezinfekcí s obsahem jodu, povidon. Jako účinná složka, aby se zamezilo právě i nějakému zánětu. To pokud to klíště bude infikované a dostane se do těla nějaká bakterie nebo virus, to samozřejmě může být a je potřeba to místo třeba další týden až 3 týdny sledovat. Pokud se objeví ten charakteristický koláč červenání kolem té rány, tak je nezbytné navštívit lékaře a potom řešit případné komplikace i s ohledem na možnou kontaminaci toho daného klíštěte.
0: Říká host našeho dopoledního vysílání lékárník Marek Lžičař. Připojte se k nám 726465200. Zeptejte se k tématu, co si přibali do lékárničky na cesty, anebo s námi sdílejte své zkušenosti. V dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Tisíc mil Valdemar Matuška, to do nálady před časem prázdnina dovolených určitě patří. Tahle ta písnička, stejně tak jako naše dobré rady na téma, jak má vypadat správně zbalená lékárnička na cesty. Máme tady od toho odborníka, lékárník Marek Ležičař z nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nám přišel dát dobré rady. Tady se nabízí i časté obtíže spojené s pobytem na slunci. Takže jaké přípravky mít po ruce pro tuto situaci, kdy jsme si tedy spálili ramena nebo obličej, stává se to hlavně u moře.
1: Stává se a tím hlavním, to by měl být jako ten vykřičník před každými cestami, je dostatečné množství opalovacích přípravků. Neměli bychom řešit to, že se stane a budeme řešit spálenou kůži. Tedy první, co by mělo být kdekoliv, kamkoliv jedeme, tak opalovací přípravky, ať už mléka, krémy, spreje, gely, s dostatečným ochranným faktorem. A bavíme se o ochranném faktoru 30 a případně 50.
0: A mm-hmm.
1: Nemá vůbec smysl řešit nižší faktory, protože v současné době je velmi důležité kůži chránit. A nebo nevystavovat se slunečním paprskům právě v době té nejvyšší sluneční aktivity mezi 10. a 14. hodinou. Důležité je i opakovaně aplikovat tyhle ty přípravky, pokud se sluníme třeba u moře nebo jsme na horách, kde intenzita slunečního světla je ještě výraznější, mm-hmm. takže je potřeba na tohle to myslet. Pokud už se náhodou stane, že kůže začervenala, pálí, je bolestivě smahnutá, jak se říká, tak můžeme použít sklidňující přípravky, například s obsahem panténolu a dalších vitaminových složek, které dokážou obnovit stav kůže. Ale přece jenom kůže má neuvěřitelnou paměť a pamatuje si právě to, co v průběhu celého našeho života na kůži nasbírala. Přišlo.
0: Mm-hmm.
1: Takže pamatujeme na to, že karcinom kůže je v současné době pořád ještě onemocnění, které je velmi nepříjemné a je závažné. A nejlepší ochranou proti tomu je právě buď to používání toho ochranného oděvu, anebo nějakého ochranného prvku v podobě krému.
0: Pojďme si ještě připomenout, když se bavíme o slunci a vysokých teplotách, jak chránit léky před vedrem, teplem, protože i oni jsou na to předpokládám citlivé, mnohé.
1: Když se podíváte na doporučení na většině krabiček, tak je do 25 stupňů. To je taková standardní teplota, která je jako pokojová. Většina stabilitních studií, které u léku probíhá, tedy jestli jsou anebo nejsou dobře fungující, z toho dlouhodobého pohledu, tak probíhá až do 30 stupňů, takže předpokládejme, že bychom mohli ty léky mít uloženy do 30 stupňů. Úplně nevhodné je mít dlouhodobě vystavené sluníčku třeba za oknem nebo v automobilu, kde dochází přes léto k teplotám až 60 nebo 70 stupňů a může dojít k výrazné degradaci toho daného léku, který se může projevit buď tím, že přípravek přestane fungovat, a nebo vzniknou produkty, o kterých nevíme a nechceme, aby tam vznikly, a potom můžou naopak i poškodit. Takže pokud jsou to léky, které jsou na teplo citlivé, tak bychom měli mít u sebe třeba chladící tašku. Jsou to především léky typu inzulínu, které musíme mít skladovány a diabetici mají skladovány tak, aby nepřišli na tu vysokou teplotu. Jsou to další léky citlivé právě na teplo. To už potom se řeší tímhletím způsobem. A co kromě teploty ještě je důležité, tak občas zkontrolovat i použitelnost,
0: ano,
1: protože expirace je to, co trápí všechny. Myslím si, že i sám, když bych se podíval do svých lékárniček, tak najdu leckdy přípravky, které jsou za expiraci a je nutné z času na čas ty léky vytřídit a vrátit do lékárny k likvidaci.
0: Přesně, to jsem chtěla připomenout, že jsme si možná kdysi udělali pěknou lékárničku na cesty, která je někde v zásuvce, my vždycky vytáhneme v létě a zase ji vezeme, ale už se nepodíváme, kolik let tam něco cestuje a jakou expiraci to má. Tak buďme v tomto pečliví, my jsme rádi, že vám to můžeme takto připomenout v dobrých radách s lékárníkem Markem Lžičařem.
2: Český rozhlas Brno.

0: Poslouchala-li nějaká Lena, tak i Bob Friedl udělal radost písní, která byla právě pro ně. Stále posloucháte Dobré rady, mým hostem je lékárník Marek Lžičař z nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Povídáme si o lékárnice, já bych se chtěla teď zaměřit na takovou lékárničku aktivního turisty. Tam asi nestačí mít sebou jen náplast, protože přece jenom bolí svaly, dějí se různé jiné věci. Mluvím z vlastní zkušenosti a z cesty do Santiago de Compostela, kde třeba gelové náplasti, to je výborný vynález, musím
1: přesně
0: to
1: tak
0: pochválit.
1: To jsem zrovna chtěl říct, že u aktivního sportovního turisty, který vyloženě ušlape denně desítky kilometrů, se hodí tady tahle ta varianta, kromě dobré obuvy. Ale gelové náplasti rozhodně mají smysl, protože odlehčí, sklidní ten puchýř a kromě té dezinfekce již zmiňované, je to to, co nám umožní jít dál. Sám nevyužívám teda různé gely, které by byly třeba na masáž kloubů, svalů a tak dále. Zase mně to připadá poměr cena, výkon, respektive to, co nesu a to, co potom využiju, jako neúplně vhodné, ale pokud někomu vyhovuje tady tahle ta možnost a nemůže si večer pomoci a musí si namasírovat lítka nějakým krémem, který obsahuje mentol, kafr a podobně, aby zase ráno byl čilý, tak
0: to
1: samozřejmě
0: hodí.
1: To lze využít. Ale je to takové spíše pocitové. Co si myslím, že je dobré a na to je dobré pamatovat, tak když bychom byli u té péče o nohy, o chodidla, tak je dobré samozřejmě nepodceňovat i stav chodidla, ať už jsou to různé praskliny, mykózy a podobně, protože při delším pobytu v obuvi se může stát, že ta zapářka může vést jednak k akutnímu projevu v podobě nějakých svědících míst mykóz, ale může i rozvinout to, co většina z nás má na chodidlech, tedy tu mikroflóru, která může přerůstat potom v mykózu většího rozsahu. Takže krém, který promaže kůži, změkčí kůži, aby nedocházelo k praskání, anebo dokonce má i antimykotický účinek a dokáže předejít kvasinkové infekci, má smysl používat
0: má smysl
1: i tady
0: použít.
1: V téhleté turistické konotaci.
0: Výborně, tak já jsem teď chtěla do vysílání pozvat posluchače 726465200 telefonní linka a zeptat se, kdo nám volá, tak snad se podaří spojení. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady váš posluchač Laďa.
0: Ano, zdravíme vás,
2: já,
0: ptejte se.
2: Dobrý den, já zdravím pana doktora Lžičaře, nejlepšího lékárníka.
0: Ano.
2: A prosím, udělal jsem je hematom na kotníku po nějakém naražení, co je nejlepší natírat.
0: Hematom, děkujeme za zadání. I to se může stát na dovolené.
1: Může to být následkem nějakého úrazu, může to být stav, kdy vznikne podkožně právě to vylití krve. No a doporučujeme na to, pokud je to opravdu takováhle záležitost výjimečná, použít přípravky, které dokážou zmírnit jednak bolest, otok a případně i urychlit odbourávání té krevní sraženiny. Jsou to většinou gely nebo krémy, které na bázi různých tady těchto složek, na bázi heparoidů, tak můžeme, nebo hirudoidů, tak můžou celkem efektivně zkrátit dobu léčení. Přesto většinou si s tím poradí tělo samo a spontánně tenhle ten problém odezní. Pouze upozornění, kdyby se to dělo častěji, na různých místech a i třeba po menším tlaku nebo bez příčin, tak je potřeba i myslet na to, že to může být projev například změny krevního srážení a podobně a měl by být určitě informovaný lékař. Aby nebyla přehlédnuta nějaká závažnější příčina.
0: Tak tady máme pěkný mail, který dorazil a je tady napsáno, jak veliký problém je pro účinnost léku to, že teplota 30 stupňů v letních horkých dnech bývá často překročena. V posledních letech, někdy i po několik dní a dost výrazně. A je vhodné v takové době ukládat léky do chladničky? Mám informaci, že to vhodné kvůli vlhkosti není. Děkuji mnohokrát za laskavost i za poskytnuté informace a hezký den nám tady přeje posluchač. My také děkujeme i za dotaz.
1: Děkuji za otázku. Je to otázka spíše na stabilitní studie pro výrobce, protože u nás zatím dlouhodobě jsou ty studie vedený do teploty 25 stupňů oficiálně a něco navíc. V zemích tropických tam většinou i výrobci počítají s tou vyšší teplotou a jsou i deklarovány různé doby použitelnosti právě pro tu vyšší teplotu. V ledničce můžeme uchovávat přípravky, pokud se vyloženě jedná o přípravky uzavřené, skladované třeba v blistru, tak aby se vlhkost dovnitř nedostala. Ale krátkodobá expozice tím větším teplem, nikdy u nás není déle než pár dnů až týdnů takovéhle teplo, tak by rozhodně neměla uškodit a neměla by vadit. Možná daleko horší by bylo, pokud by to byly přípravky s nějakými blistry, které jsou světlu propustné a byly by na sluníčku, tam by mohl ten problém být větší.
0: Mm-hmm. My se v našem povídání za okamžik zaměříme na to, jestli speciální obsah lékárničky zaslouží třeba rodiny s dětmi nebo seniori, případně i řidiči, kteří se vydávají na daleké cesty a často musí bojovat například s únavou.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
4: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Společnost vám dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 11 hodin a 46 minut a ještě část povídání s lékárníkem Markem Lžičařem na téma lékárničky na cestě je před námi. Potřebují speciální výbavu lékárničky třeba rodiče s malými dětmi?
1: No, potřebují, protože tam často dochází k tomu, že bychom měli právě řešit různé oděrky, odření a podobně. Problémy můžou vzniknout také právě u různých střevních komplikací. Důležité je také mít připraveny léky, které jsou vhodné pro děti, takže i na to je potřeba pamatovat. Ne každé léky pro dospělé se můžou použít i u dětského pacienta. Na tohle to je potřeba dávat pozor, případně zase dávky zjistit, domluvit se i v lékárně a zjistit, aby to bylo vhodné nebo aby jsme neublížili ještě navíc.
0: My tady máme zajímavý dotaz od posluchačky Jany, která se ptá, jaký gel by nám mohl pan lékárník doporučit na pokrytí povrchových odřenin, který je ochrání před možnou infekcí při letním koupání ve volné vodě. Myslím tím řeky, rybníky, případně slanou mořskou vodu.
1: No, gel většinou se odplaví, takže tam asi nejsou vhodné přípravky, které by udržely přímo tu ránu zakrytou. Jsou hojivé gely, které na bázi různých polymerových sloučenin dokážou podpořit hojení kůže a jakmile ta kůže během několika dnů získá aspoň základ, tak je i daleko méně náchylná k tomu, aby vznikla infekce. Existují přípravky, které dokážou překrýt tu ránu, ale ty už jsou trošku obsoletní, protože zase zabraňují přístupu kyslíku přímo do té rány.
0: Dobře. Další dotaz položí někdo z posluchačů, takže já se ptám, kdo nám volá právě teď. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady je Marie z Vysočiny. Já bych prosila pana doktora se optat ještě zpětně na to opálení. Syn pracuje jako zahradník, pracuje od rána až do 4 hodin mimo oběda, ale je tak opálený, nosí klobouk, to je všechno, je opálený, nechce se natřít, že nesnáší masti a že se pohybuje. Stačí to i ten pohyb na tom slunku, nebo jak? Prosím vás.
0: Děkujeme za zajímavé zadání. Ano, my to slyšíme. My děkujeme za důvěru nám svěřenou.
1: To je vynikající dotaz, protože je potřeba opravdu to sluníčko vnímat jako každodenní záležitost a u zahradníků nebo profesí, které jsou dennodenně na sluníčku, tak zvlášť. Doporučoval bych určitě vhodnou formu opalovacího přípravku v gelové podobě, které pokud nanesete na kůži, vstřebají se během několika desítek vteřin a člověk nepozná, že by byl namaštěný, ale ta kůže je ochráněná. Takže to rozhodně má smysl. No a potom přes tu inkriminovanou dobu, kromě klobouku, tak i doplnit oděv, nějaké prodyšné tričko, košily a podobně. Ale oblasti, které nám vykukují spod klobouku, jsou velmi náchylné a každý kožní lékař určitě řekne, že nejčastější výskyt různých zhubných nádorů je právě v oblasti nosu, ucha a to, co nám vykukuje spod čepice.
0: No prosím pěkně, z kšiltovky. Tak pojďme na další dotaz od posluchačů. Krásné dopoledne, kdo volá?
3: Dobrý den.
0: Ano, slumte si přijímač, ať vám rozumíme. Děkujeme, ptejte se.
3: Já bych se chtěla zeptat kvůli tomu klištěti. Jo, slyšíte mě?
0: Ano, slyšíme vás výborně, povídejte.
3: Já jsem měla klíště na prsu a ono se, jsem to vytáhla.
0: Teď se nám to spojení úplně přerušilo, tak omlouváme se, bohužel nevíme zbytek toho dotazu. Já bych se vrátila ještě k tomu, možná, že někdy potřebujeme na té cestě nějaké povzbuzení ve smyslu, abych se soustředil třeba jako řidič na dlouhou cestu a podobně. Tam se do lékárničky hodí co, nebo co byste doporučil někomu, kdo potřebuje být na cestě právě fit a svěží?
1: Možná úkrok stranou by bylo dostatečná hydratace, protože na to často zapomínáme.
0: Ano, ano.
1: Takže pokud bychom chtěli mít nějaké nápoje, které zajistí elektrolyty, zajistí tu vodu, která je nezbytná, tak dostatek tekutin. Pokud jsme příznivci čaje nebo kávy, nic tomu nebrání v rozumné míře a myslím si, že tam i na zvládnutí toho delšího cestování káva může být dobrá a zatím i po té kardiovaskulární stránce se neudává, že by byla škodlivá v rozumné množství 3 až 4 šálků bez problému. V tabletkách samozřejmě existují přípravky s kofeinem, ale nevím, jestli to není škoda, když můžeme

0: zapomínat na denní rytmus, který se váže na léky, protože to je asi nejčastější, kdy člověk, který bere pravidelně léky, by je měl brát pořád, kontinuálně, nejenom v tom běžném prostředí, ale i na dovolené, tak aby nedošlo ke změnám krevního tlaku, cukru anebo jiných problémů, které máme.
1: Říká Marek Lžičar, host našeho dopoledního vysílání. Společný čas je už definitivně u konce. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu, cenné rady a přeji i vám osobně krásnou dovolenou.
0: Děkuji za pozvání a přeji vám i vašim posluchačům krásné léto a pokud možná prožité ve zdraví a v pohodě.
1: Děkujeme. No jak praví moudrý citát, cestování je jediná věc, kterou si koupíš a učiní tě bohatším. Takže šťastné cesty vám všem. Dnes 15. června, dopolední vysílání je tedy u konce, ale nezapomeňte, že pro vás máme milý program, samozřejmě i v tom odpoledním čase. Morava, krásná zem, hned po aktuálních zprávách. A teď ještě Iveta Bartošová nebo skupina Čechomor.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: zavolali.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Rekonstrukce Koláčkova náměstí ve Slavkově u Brna začne v září. Rodinné firmy můžou nově žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Divadlo Bolka Polívky zahajuje sérii představení Pod širým nebem a bude oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna začnou stavbaři rekonstruovat letos v září. Město vybralo stavební firmu, která práce za 64 milionů korun provede. Rozdělené budou do více etap. Hotové mají být za 2 roky. Místo prašné plochy vznikne na náměstí dlážděné parkoviště. Počet parkovacích míst zůstane stejný jako dosud. Přibude zeleň, vodní prvek, veřejné osvětlení, herní prvky pro děti a přístupová cesta k synagoze, popisuje nezávislý starosta Michal Boudný.
3: Největší benefit projektu je, že se zahojí tato bolavá pata uprostřed města, to znamená prašnost, stín, nové komunikace, zkrátka dobře dáme tomu nový kabát. Nejdříve začnou přípravné práce, kácení nějaké terénní úpravy, začneme tím prostředkem, což je to parkoviště, potřeba přeložit nějaké sítě, to nám vystačí tak do zimy a na jaře se bude pokračovat.
1: Rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru. Polovinu nákladů firmám bez úroku pokryje Národní rozvojová banka. Na podporu malých podniků je celkem připravených 5 miliard a 100 milionů korun. Divadlo Bolka Polívky dnes otevírá svoji letní scénu. Jako první se v amfiteátru na Kraví hoře v Brně představí inscenace Šašek a syn s Bolkem a Vladimírem Polívkovými. Na otevřeném jevišti diváci v příštích týdnech uvidí kromě domácího souboru také koncerty různých žánrů a představení hostujících divadel, upřesňuje ředitelka Kateřina Komárková.
4: Dlouhodobě spolupracujeme s divadlem Studio 2, potom například divadlo Ungel, naše nová partnerská scéna, což je Divadlo bez zábradlí, ty u nás budou mít dokonce premiéry 2 inscenací Láska z mládí a Apartma v hotelu Plaza.
1: Vjezd na Velkomeziříčské náměstí budou regulovat zasouvací sloupky. Radnice je nechala instalovat do všech příjezdových ulic. A podle bezpartijního místostarosty Martina Kamana tím chce omezit vjezd hlavně během kulturních akcí.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno nebo i skoro zataženo, ve druhé části odpoledne se začne oblačnost zvolna rozpouštět a k večeru bude převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat by měl mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž zůstává mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S kolonami před Brnem počítejte na dálnici D1 od Slatiny, na D2 od Chrlic. Na silnici 53 platí nově omezení u Branišovic. Na cestě do Znojma tam v jednom pruhu pracují silničáři. No a Kyvadlově se teď projíždí místem nehody u Křoví. S ním počítejte na silnici do Velké Bíteše. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Pěkný den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. No a zároveň všem přeji pohodový poslech Moravy krásné země, která právě začala. Dobrou náladu jistě navodila boršičanka Antonína Koníčka lidovou Teče vodička. A už kdo má svátek u nás Vítové a na Slovensku, no také Vítové. Takže nositelům tohoto pěkného jména přeji jen to dobré. No a přát budete mít během této hodiny příležitost i vy. Tady je telefonní číslo 726 465200. A teď už cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak to byla krásná písnička Františka Třetiny a i to širé polečko. No a už tady mám první telefonáty, tak paní Habartová, dobrý den.
2: Dobrý den, paní paní Ostrá. Dnes se dožívá kamarádka Anička Ševečková z Podolí. Krásných 80. narozenin. Já jí přeji hodně zdraví, lásky, štěstí a božího požehnání. To jí přeje kamarádky Lidka Habartová, Milka Klvaňová, Zdenka Hodesová, Bohunka Vaculková a Jarka Šáková. Zahrajte jí pěknou písničku, paní Ostrá. Anduličko, živio, živio, živio.
1: Tak ještě jednou.
2: Děkuji.
1: Živio, paní Habartová. Písnička
2: ano.
1: Bude pěkná. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: Naschledanou. Pane Karle, už jste na řadě. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Dobré poledne vám ve studiu a posluchačům rádia. Nejdříve bych chtěl popřát svému synovi Zbyňkovi Palátovi z Padokova zítřejším meninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a vše, co k tomu patří od přítelkyně Milušky, naší velké rodiny a všech námi. Zítra, 16. června, má krásných 70 roků paní Jaruška Kališová z Nových Brán. Je to krásná, hodná, pracovitá žena. Je velkou oporou svému manželovi Miloštovi. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky přeje celá její rodina, známí a její spolupracovníci z Vinohradu od inženýra Musila. Zítra to zapijem, Jaruško, ve sklepě. Ve čtvrtek má svátek Milan. Vše nejlepší mému bratrovi Milanovi Palátovi z Oslaván a mému kamarádovi Milanovi Formáčkovi z obce Jamné, je to u Jihlavy, se kterým jsem byl v nemocnici a pořád si voláme. Všem těmto oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky, za všechny přeje Karel a Věrka z Dolní Kounic. Paní Ostrá, Jiřinko, já vám děkuji za písničku.
1: Tak nemáte za co, pane Karle. Naplnil děkuji. Jste ten týden skutečně vrchovatě. Takže někdy zase naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
1: No a určitě víte, že Antonín Pavluš, zakladatel Mistříňanky a také samozřejmě její kapelník, měl 3. června narozeniny. No a v sobotu pak svátek. A tak vám, milí přátelé, touto cestou Toník, pan Antonín Pavluš, moc děkuje za všechna ta vaše laskavá vinšování, která dorazila k jeho srdci jakoukoliv cestou. Všechna opravdu moc potěšila a všech si Antonín Pavluš velmi váží, tak já přeji Toníkovi ještě jednou všechno nejlepší a od Toníka ještě jednou pro vás, pro všechny velké díky. Za chviličku bude i písnička, jak jinak než podání Mistříňanky, ale hudební dárek i pro paní Aničku Tínkovou z Hulína. Dnes slaví 75 let. Manžel Josef dále píše: chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání do dalších let. Aničko, mám tě moc rád. Anička miluje květiny, zahrádku a svoji rodinu a nejvíce zlatíčka, naše pravnoučata. K blahopřání se připojují i naše dcery Anička a Pavlínka s rodinou. Za všechny moc pusinek posílají zlatíčka Beátka, Toníček, Natálka, Alexíček, Lilinka, Amálka a Dominiček. No a teď už slíbená Mistříňanka.

0: Tak to byla Mistříňanka, v jejím podání dozněla polka Františka Kohoutka a Josefa Dovka. No a my si teď poslechneme paní Řezaninovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás tam rozhlase zdravím a chtěla bych dneska poslat písničku jako poděkování našemu obecnímu úřadu tady v Březníku, kdy pro nás, pro seniory, připravili krásné odpoledne setkání. Sešlo se nás tam plná sokolovna. Děvčata z kulturní komise měla občerstvení připraveno, bylo to vynikající, bezvadní. Moc jim všem děkuju. Děti ze školy, ze školky, no bylo to krásné odpoledne zkrátka. Taneční kroužek. A nakonec ještě potom hrála Polužanka až tak do pozdních večerních hodin. Takže všichni ti, co přišli i s hulčičkama, tak si zatancovali. Bylo to bezva.
0: No tak to je úžasné, to slyšet z vašeho hlasu, jak jste ještě nabita tou energií z této akce. Tak, no tak doufám, že nebyla první ani poslední paní Řezaninová.
1: Ne, určitě ne, určitě ne.
0: A že v této tradici budou pokračovat dále.
1: Určitě, samozřejmě.
0: Písnička je připravená.
1: Děkuji moc, děkuji. Naschledanou.
0: Tak a vidím tady ještě jeden telefonát, že tedy bliká, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostra, kdo pak je tentokrát u telefonu?
2: Dobrý den, tady Černovice Juračková. Já bych, paní Ostrá, vaším prostřednictvím chtěla popřát dodatečně Toničkům. Je to Toniček Rigluj, Toniček Strnad, pak je to Toniček Pernička, Toniček Čech. Chtěla bych jim popřát všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Toničku Perničkovi hodně nápadu, aby skládal krásných písniček a ostatním, aby se radovali z jeho krásné skladby. A ještě bych chtěla poděkovat tu Farance, která připravila krásný koncert pro pana Sefra v Pavlově, to bylo něco úžasného. Tam bylo to tak krásný, ty teda zase se vyznamenali. To bylo neskutečné, jak hráli. Do půlnoci a ještě pak v sobotu zase hráli v Brně. Tak to teda bylo jejich krásné
0: vystoupení. Ano, na toto akci jsme i zvali,
2: tak
0: paní Juračková.
2: Moc děkujeme.
0: Tu Faranka hrála Vladimíra Fefra, takže ano. Říkáte, že to byl ohromný zážitek, tak to se jim povedlo tedy. No ale abychom nezapomněli na všechny ty Toníčky, kterým jste posílala milé vinčování, tak ještě jednou všem popřejeme hodně zdraví. Ano?
2: Ano, tak že srdce přejí Juračkovi, Maruška a Luděk.
0: Dobrý.
2: Děkuji, paní Ostrá.
0: Není zač. Naschledanou. No a milé mamince, babičce a také prababičce, paní Milušce Pánkové, přeje celá rodina i manžel vše nejlepší štěstí a pevné zdraví k jejím dnešním 84. narozeninám. Další srdečný pozdrav posíláme do Orlovic dnešní oslavenkyni Alence Klvačové k jejím 63. narozeninám. Milá Alčo, přejeme ti všechno nejlepší, ať máš kolem sebe jen lidi, co tě zvedají a život, který tě baví. Přejeme ti klid v hlavě, jiskru v očích a víc radostí než povinností. A ti další rok přinese více smíchu než starostí a více lásky než pochyb. To přejí Podolanovi a Jindřiška Chytilová a už hodový pochod. Morava.

0: Tak to byl lidový hodový pochod. No, vidím, že jsme takřka v polovině pořadu Moravy krásné země. No a máte před sebou ještě necelou půl hodinku, abyste mohli potěšit své blízké nějakým milým slovem, vinčováním, poděkováním, pozdravem. Takže pokud nevíte, telefonní číslo 726 46 5200. No ale dnes slaví krásné 91. narozeniny milovaná maminka, babička, prababička, paní Vlastička Zouharová z Brna, Králova Pole. A přání naše drahá maminko. Z celého srdce ti gratulujeme a přejeme ti jen to nejlepší. Pevné zdravíčko a hodně spokojenosti a lásky všech bližních. Plno pusinek ti posílají tvoje čtyři pravnučky Eliška, Liduška, Amálka a Natálka. Moc tě objímáme. Dny plné sluníčka a pohody ti z celého srdce přejí syn Luboš a dcera Laďka s rodinami. Tak ještě se tady rozbliká telefon, takže já si ho vezmu. Dobrý den, Ostrá. Kdo pak je
1: dobrý
0: telefonu?
1: Den, tady Jana. Paní Ostrá, já bych vás chtěla poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky k zítřejším narozeninám mé dcery, které bude 52 roku a je to Miluška Svobodová nebo Neradová, a že jí přeju všechno nejlepší za sebe, za oba syny, za celou rodinu, která je velká a požehnaná. Jo. A že jí přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody, lásky, spokojenosti. A já vždycky říkám, a to, co nemá, si ukradne.
0: Tak uvidíme, kde Miluška skončí nakonec, paní Jano. No, já jsem jenom chtěla říct, že vy tedy podle hlasu vypadáte spíš jako vy byste měla slavit ty 52. narozeniny. Každopádně, ale...
1: Přinejte 27.
0: No, ale Milušce Svobodové tedy přejeme jen to nejlepší. No a tak já si dá pozor, že paní Jano potom...
1: Určitě, samozřejmě. Vám strašně moc děkuji, přeji vám krásný nejenom dnešní den, ale všechny další dny, vám i celé společnosti rozhlasové, kterou velice ráda poslouchám, tak. Ať je to program jakýkoliv.
0: A my za to a těší moc mě to. Děkujeme, moc děkujeme.
1: Tak paní jo, Jano, jste moji společnici.
0: Krásné, co víc jí přát. Nashledanou.
1: Mějte se pěkně, nashledanou a děkuji.
0: Není zač, no ale abychom nezapomněli na paní Vlastičku Zouharovou z Brna Králova Pole, které jsem před chviličkou předávala přání, tak samozřejmě i pro ní bude ta písnička a je to Tichá noc, podání Stříbrňanky.
2: Český rozhlas Brno.

0: Nádherná písnička Zdeňka Baťky, jak už jsem říkala, hrála Stříbrňanka. No a tady krásné narozeniny a hodně božího požehnání přejeme panu Mariánovi Bobkovi z Vranova, našemu nadšenci pro farmaření, který nás zásobuje jeho výrobky ze zahrádky. Ať se stále stará s velkou láskou o svá hospodářská zvířátka, která tak rád chová. To všemu přejí jeho parťák v hospodaření, Radeček a jeho kolegové od Povodí Moravy. A telefon bliká, takže si ho beru. Dobrý den, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, tady Mila z Kroměříže.
0: Tak už jste ve vysílání, paní Milo.
1: Paní Ostra, prosím vás, chtěla bych poslat krásné přání našemu kamarádovi, panu Bohumilu Juráňovi z Kroměříže, který se dnes dožívá 80 let. Hlavně zdraví, boží požehnání a ještě dlouho, ať ti si užívá své chalupy na Valachách se svou manželkou Mirkou. Mm-hmm. Prosím o krásnou písničku. Děkuji moc krát.
0: Pani Milo, není zač, doufám, že ty písničky jsem vybrala správně, že se třeba vám posluchačům líbí. No, tak doufám, že se bude líbit i panu Bohumilovi. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a v sobotu slavil svůj narozeninový den kapelník dechové hudby Straňanky, pan Petr Houšť. Zdraví, pevné nervy v kapele, velmi potřeba, pevné hlasivky a stále pozitivní energii, kterou rozdává nejenom na pódiích, ale i pod, to přeje dechová hudba Straňanka, no a blahopřeje i písničkou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: No ale teď opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Ještě jednou vám přeji krásný den, přátelé. No ale už tady mám dalšího milého posluchače a tím je pan František z Hrubé Vrbky. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostra, ještě jednou vás zdravím a i z Vrbkového mistra. Včera měla krásný narozeninový den naša vnučka Karolinka Maryšková Kladně. 16 roků. Tak jí prejeme. Z Vrbky babička, dědek, teta, strýc, Anička, hodně zdraví, a Kladna, tatínek, maminka, Marketka, Ondrášek a Kladenský dědeček a babička. Oskara, vám děkuju.
2: Krásných 16, pane Františku.
3: Kdyby to bylo.
2: Tak já jsem tady říkala, říkám to už po několikáté, že vždycky jako si člověk stěžuje na to, že třeba je starý, ale že vlastně měl by být šťastný, že je starý, protože ne všichni mají tu možnost a to štěstí, aby mohli se stárnout. Takže važme si každého dne, ať už je člověk star či mlad. No ale Karolínka má krásných 16 let, ta má život před sebou, takže dědeček, vy jste říkal dědek.
3: Děda nebo dědek.
2: Tak děda jí pěkně za všechny popřál. Pane Františku, nashledanou.
3: Já mám osmičku na krku, paní Ostra.
2: No co, kdy to je krásné, ne? Osmička, to je pěkné dobra, číslo, ne? Tak jo, tak nashledanou. Nashledanou. No, písnička i pro paní Marii Matějkovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To vše jí přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. A tady čtu, dobrý den, chtěli bychom zahrát naší mamněnce, babičce a prababičce, paní Marii Jakubíčkové, rozené Šrahulkové z Kozojídek k jejím 85. narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a radosti z vnůčat a pravnůčat. Ať se jí nepřipalují báleše a drží si svoju sílu. To všechno, to za všechny přeje syn Lubomír se Zuzkou a s celou rodinu. Pravnůčátka, její kuřátka, posílají bábince Marušce velkou pusinku. Přání se připojuje i Alena Baumanová ze Šlapanic a písničkou se připojuje Poršičanka.

0: Tak to byla pěkná písnička Jaroslava Kohoutka, Vladimíra Salčáka, Čarovný kostelíček. No a poslední to budou asi telefonáty, odhaduji. Dovolala se paní Málková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, ještě jednou z opožděně bych chtěla poslat Antoníčkom Tonkovi, Antonínkovi, Matičkovi z Květnej, Tonkovi Končetíkovi ze Strání a Tonkovi Zámečníkovém také ze Strání. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ochranu panenky Marie a to jim přeje babička z Korytnej a z dědů, aby si toho užili. Nemohli jsme se dovolat.
0: Pani Málková, vůbec se nepochybila, protože já si myslím, že Toníkové si pěkná slova vyslechnou rádi i dneska.
1: Jo, já si myslím tak také.
0: Naschledanou.
1: Připojuje se celá moja rodina, jako naše děcka, to, ale to už ví já.
0: Naše, vaše děcka prostě všichni.
1: Dobře, no? Ano, děkuju moc krát. Naschledanou.
0: A úplně poslední telefonát to bude, je to paní Naďa z Hostěrádek. Dobrý den.
2: Z Hostěradic?
0: Jo, z Hostěradic, já to tady mám napsané, Hostěradic, no dívejte. Tak, z Hostěradic, dobrý den.
2: Zdravím všechny a prosím o písničku pro tyto oslavence. Dnes má 65 roků můj zeť Viktor Horváth. 25. má narozeniny vnučka Tereska Bartuňková a 26. má narozeniny vnuk Martin Vančura. Všem přeji hodně štěstí, lásky, osobní, rodinné i pracovní pohody a hlavně zdraví, zdraví a zdraví. Vám moc děkuji, paní Ostrá, a naschledanou.
0: Naschledanou. No a v sobotu oslavil svátek a včera 14. června oslavil 84. narozeniny manžel od mojí sestřenice, pan Antonín Králík z Olomouce. Dozvídám se z tohoto dopisu stejně jako. Milý Toníku, dodatečně všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti ti chci do dalších let přát a krásnou písničku ti nechat zahrát. Přání posílá Marie Jančijová s rodinou z Dobrochova. A ještě prosím o zahrání písničky pro mého spoluobčana, manžela mé spolužačky a všestranného zpěváka Toníka Rizu. Tak pevné zdraví, ať ti to ještě dlouho pěje a vše dobré do dalších letí přeje Ogar z Lidečka. No a další prosím o krásnou písničku spolu s naším přáním k 85. narozeninám pro naši mamku a jméno už zaznělo paní Marii Jakubíčkovou z Kozojídek. K tvým úžasným polokulatinám ti přejeme pevné zdraví, neutuchající životní elán a boží požehnání. Děkujeme ti za veškerou lásku a péči, se kterou nám vaříš a pečeš ty nejlepší dobroty a s radostí se staráš o svá pravnoučata. Jsi srdcem naší rodiny a ti stále slouží zdraví na všechny, na všech tvých zájezdech a ti nechybí radost při setkání s přáteli a v tvém milovaném kostelíčku vždy najdeš klid a sílu. Užívej si naplno každý den a zůstaň stále tak čilá a veselá. To ti ze srdce přejí tvoje dcery Marie, Lidka a Vlasta s rodinami a syn Lubomír s rodinou. Pravnoučátka posílají pusenky. Malá česká dechovka zahraje známou písničku Václava Bláhy.

A Honzík posílají teď za všechny velikou pusu. A úplně poslední to bude dnes. Je to přání pro Aničku Mikiskovou z Mariánského údolí. Milá Aničko, k tvým narozeninám ti ze srdce přejí pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti. A ti dechovka stále přináší krásné zážitky, dobrou náladu a setkání s milými lidmi. Přeji ti, aby ses mohla ještě dlouhá léta těšit z oblíbených koncertů, festivalů a všech krásných melodií, které máš tak ráda, a ti každý den hraje do kroku ta nejkrásnější písnička a ať se ti splní všechna tajná přání, všechno nejlepší k narozeninám, Jarda Wolf, ale teď už lidové.

Tak to byla Daniela Magálová s Janou Turčinovou, doprovodila je Grande Moravia Ladislava Pavluše. A ještě tady mám pro vás pozvánku, přátelé. Tak jako každé pondělí, tak i dnes, 15. června, vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin pro vás zahraje oblíbené melodie, tak se přijďte pobavit. No a my jsme se tady bavili hodinu společně s vámi, s pěknými písničkami, no ale polední část Moravy krásné země končí. Užijte si dnešní den, přátelé, a těším se na shledanou krátce po 18. hodině. Loučí se Jiřina Ostrá, no a na závěr Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: V Brně se rozběhne zápis zájemců do dalších dvou projektů družstevního bydlení. Zatím není jisté, zda se slevy na jízdném budou od ledna 2027. Chodci v Zašové budou mít bezpečnější cestu kolem opravované křižovatky na hlavním tahu na Slovensko a bude oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brno rozšiřuje přihlašování o nové družstevní byty o dvě lokace. Zájemci se můžou magistrátu ozývat od 1. července. Příští rok má začít výstavba v Holáskách, kde vznikne 33 bytů. Na stejný rok je naplánována oprava bytového domu v Mostecké ulici. Tam vznikne bytů 25, upřesňuje mluvčí Brna Klára Opálková.
3: Součástí projektu v Holáskách je výstavba. Na Mostecké se potom jedná o rekonstrukci stávajícího bytového domu. Oba projekty by měly začít s realizací příští rok. S vypsáním výzev se počítá od 1. července.
1: Minulý týden Brno spustilo další kolo přihlašování o neobsazené družstevní byty na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Zatím není jisté, jestli slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj bude záležet na tom, jestli ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Rozhodnutí o tom očekává při červencových jednáních s ministerstvem financí. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Zejména v dopravní špičce tam řidiči stojí v dlouhých kolonách. Ředitelství silnic a dálnic proto bude s vedením obce jednat o změně objízdných tras. Podle nezávislého místostarosty Zašové Vlastimila Těhana by situaci měl zlepšit také nový provizorní chodník pro pěší a cyklisty.
4: Se zhotovitelem jsme se dohodli na provizorním chodníku, jelikož průchod chodců přes frekventovaný hlavní výjezd je teďka problematicky při stavbě. Mělo by to přispět k větší bezpečnosti chodců.
1: Moravské Budějovice dnes poprvé otevřely své reuse centrum. Lidé do něj můžou bezplatně nosit předměty, které už nepoužívají, nebo si jiné za symbolickou cenu odkoupit. Budka s dvěma opravenými kontejnery se nachází v areálu technických služeb.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno nebo i skoro zataženo. Ve druhé části odpoledne se začne oblačnost zvolna rozpouštět a k večeru bude převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony se na cestě do Brna tvoří na dálnici D1 u Holubic na D2 od 5. kilometru. S omezením po nehodě počítejte na okraji Ivančic na cestě do Neslovic. Opatrně projíždějte i místem nehody u Křoví na silnici do Velké Bíteše. A na silnici 38 pozor mezi Vranovskou vsí a Pavlicemi. Na vozovku tam vytekl olej. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu a ta firma byla, ta se věnovala čemu, nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal lézt na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. A to člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc, jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Jak prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc, jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo, opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 jste během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: No.
3: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama. A už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takový, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních. Byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru. No ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali, vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí, žena, manželka.
3: A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo. A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože Já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct, tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Silničáři začnou plánovat opravu průtahu Sudicemi, úseku ze Znojma do Dobšic i mostu v Korolupech. Vlakový systém ETCS zvýšil bezpečnost, provoz ale nezrychlil. Vrchní soud zprostil vyškovského soudce Pavla Vrchu kárného obvinění. A bude oblačno, postupně se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Jihomoravští silničáři začnou chystat tři velké opravy silnic za téměř 120 milionů korun. Odsouhlasili to krajští radní. Během několika let tak Jihomoravská správa a údržba silnic vybuduje nový průtah Sudicemi na Boskovicku, opraví úsek mezi Znojmem a Dobšicemi a také most v Korolupech na Znojemsku. Jako první nejspíš začnou práce v Sudicích, říká mluvčí silničářů Monika Švehlová.
2: Půjde o kompletní rekonstrukci silnic v průtahu obce Sudice a přilehlého úseku silnice 3. třídy číslo 37413 směrem na Vážany, včetně dalších navazujících částí o celkové délce 2 kilometrů.
0: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Kárný senát Vrchního soudu v Olomouci zprostil vyškovského soudce Pavla Vrchu kárného obvinění kvůli údajné neoprávněné lustraci spisů kolegů. Žalobu podala bývalá ministryně spravedlnosti Eva de Croa z ODS. Podle mluvčího soudu Stanislava Cika nejde o kárné provinění.
3: V kárném návrhu ministryně spravedlnosti nebylo obviněnému kladeno za vinu zneužití informací zjištěných z nahlížení do informačního systému. V druhé řadě je nutné poukázat na to, že nebyla ani vykrácena obhajoba obviněného v tom směru, že do systému nahlížel oprávněně v souvislosti s výkonem své práce.
0: Rozhodnutí není pravomocné. Zástupce ministerstva spravedlnosti se ponechal lhůtu na odvolání. Na novém parkovišti u sezónního vstupu do ZOO Zlín přibude 16 nabíjecích stanic pro elektromobily. Stane se tak příští rok. Půjde o první možnost dobíjení elektromobilů přímo u areálu zahrady. Parkovací plochu od května zastřešují solární panely, které vyrábějí elektřinu pro její provoz. Podle ředitele Romana Horského pokryje fotovoltaika zhruba třetinu spotřeby elektřiny v ZOO a ročně přinese úsporu kolem 3 milionů korun.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno nebo i skoro zataženo. V druhé části odpoledne se začne oblačnost pozvolna rozpouštět. K večeru bude převažovat polojasno, případně i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Holubic. Na D2 s nimi počítejte od 9. kilometru. Opatrně projíždějte místem nehody na okraji Boršic na cestě do Stříbrnic. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pondělí 15. června ve 14 hodin a 4 minuty posloucháte Český rozhlas Brno, kde právě začíná blok odpoledního vysílání. Od mikrofonu vás dnes netradičně na místo Borka Kapitančíka zdraví Sandra Silná. Borek tu sice není, ale vše ostatní zůstává. Už za chvíli předpověď počasí s brněnskými meteorology a také reportáže z jihomoravského regionu. Svátek dnes slaví všichni Vítové a Víty, Vítky a ke jménu, či přesněji svědci, se váží odváže i mnoho pranostik, tak alespoň jedna z nich. Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, úpat již svítá. Ano, noci jsou teď nejkratší, nevím jak vy, zda chodíte spát ještě téměř za světla a brzy ráno už vás světlo budí, mě tedy docela ano. Příjemný poslech nejenom v následujících 2 hodinách vám přeje Sandra Silná a teď už písničky, které nestárnou a za chvíli předpověď počasí.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Je 14 hodin a 12 minut téměř a já teď na telefonu také vítám Jitku Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Dlouho jsme se neslyšeli naposledy včera ve vysílání, tak jaké dnes bude odpoledne počasí, nebo spíš jaké teď je počasí na jižní Moravě?
2: Oblačnosti je hodně, hlavně v severní části kraje nebo polovině je i skoro zataženo, i když ona je taková velká, chvílemi se proměňuje a ta jižní polovina kraje má spíše převažující oblačnou oblohu, takže tam těch mezer mezi mraky je o něco více, srážky ty se žádné nevyskytují. Teploty jsou nejčastěji mezi 18-19 až 22 stupni Celsia, ty nejvyšší polohy mají tak 15-16, no a vítr fouká od západu, nejčastěji je mírný.
1: Dnes je svátek svatého Víta, se svatým Vítem, s Vítem se pojí mnoho pranostik spojených s deštěm, dočkáme se dnes nějakého deště třeba později?
2: Ne, vypadá to, že dnes už žádný déšť nebude, maximálně na severu kraje ještě nějaká slaboučka, drobná přehánka, ale ani to se zřejmě neodehraje, protože ta pravděpodobnost je hodně malá. Potom ani v noci nečekáme žádné srážky, převažovat v nočních hodinách by mělo polojasno, případně může být i skoro jasno, ona ta oblačnost, která se teď na obloze objevuje, tak by se měla ve druhé části odpoledne k večeru začít zvolna rozpouštět a potom někdy v těch večerních, podvečerních hodinách už by mohlo převažovat to polojasno anebo skoro jasno, to potom bude přetrvávat i v noci, ale v těch nočních hodinách se občas může objevit spíše na takovou nějakou přechodnou dobu i více oblačnosti. Teploty budou klesat mezi 11 až 8 stupňů, vítr slabý západních směrů.
1: Jitko, pamatuju si, že včera jsme spolu hovořili o tom, že se blíží taky tropický ráz počasí. Jak to tedy bude vypadat s počasím zítra v úterý a ve středu?
2: Zítřek ten by měl mít ještě letní teploty a oproti dnešku už zase skok nahoru 24 až 27 stupňů maxima. Nejprve málo oblačnosti, slunečnější počasí v ranních dopoledních hodinách, odpoledne zítra potom by mělo od západu přibývat oblačnost na oblačno až skoro zataženo. Zhruba někdy k večeru a během večera a noci na středu se může na části území objevit občasný déšť nebo přehánky, ty srážky by měly být takové slabší, pokud se vůbec objeví. No a v tu středu už právě ty maximální teploty se zase trošku zvednou na 24 až 28 stupňů. Nějaká tropická třicítka se zřejmě na Moravě nebo v našem kraji objeví až ve čtvrtek.
1: Mm-hmm. A jaké jsou teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 15. červen?
2: Nejvyšší hodnota 33,3 stupně Celsia je z Brodu nad Dyjí, naměřena byla v roce 2019 a Křtiny v roce 1941 měly rovnou 0 stupňů Celsia.
1: Tolik Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, já vám pro tuhle chvíli děkuji a přeji hezké odpoledne, brzy naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Ve 14 hodin a 15 minut posloucháte Český rozhlas Brno a teď opět další písničky Jiří Štědroň, Věra Špinarová, Michael Jackson a pak také Eda Štatlař a jeho vtip.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Ve 14 hodin a 28 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Michael Jackson svoji píseň o zemi nebo píseň Země Earth Song, což je píseň, která poprvé vznikla v roce 1991, ale poprvé zazněla v roce 1995 a byla to píseň, nebo je to stále píseň, která už tehdy Jacksonovi sloužila jako volání o pomoc, poukazovala na špatný stav naší planety, ničení přírody, na války a zabíjení zvířat. Považte už takovou dobu a co se změnilo. No ale teď už se o slovo hlásí Eda Štatlař a zvoní.
1: Edův zvonek.
2: Kuřeň Strbošan doklape do vanglu a jak má po kalfech a po pár škopkách s kamošama, hodí ještě auglu, ještě náhodou na středisku nedává doktor audienci. Zčohne ordinační hodiny a má štígro. Zaťuká na futra, vtrukne dovnitř a hlásí: pane doktor, prosím vás, až budete mít příležitostně cestu kolem, stavte se u nás. Ale copak, pane Omrvinka, něco nutného? Ale ne, tak moc to nespěchá. Starucha má vykloubenou sanicu a nemůže mluvit.
0: To byl tedy Eda Štatlař a už za chvíli si poslechneme další reportáž. Výrazně vyšší ceny za noc zaplatí lidé v hotelích tento víkend v Brně, protože se konají závody MotoGP na Masarykově okruhu. Do Brna tak přijedou desítky tisíc lidí a jak to vypadá s kapacitami hotelů i kempů, to právě uslyšíte v reportáži za chvíli. Teď Věra Martinová a Miroslav Žbirka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Desítky tisíc lidí z celé Evropy přijedou o tomto víkendu, tedy mezi 19. a 21. červnem do Brna na závody MotoGP. A to znamená nápor nejen na dopravu, ale taky na ubytovací zařízení. Některé hotely hlásí plno. Tisíce návštěvníků závodů často využívají i kempy v okolí Masarykova okruhu.
2: Máme připravené elektrické přípojky, není problém ani s vodou, s elektrikou, takže karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem. Máme to domluvené s majitelem pozemku, takže žádný problém s navýšení kapacity nemáme.
3: Eva Mouciková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. K dispozici tady na okraji Ostrovačic mají sprchy, záchody i společenskou místnost. Kemp návštěvníkům MotoGP otevřel poprvé loni, tehdy to ale ještě bylo v provizorním režimu.
2: Loni to bylo velice divoké, i díky tomu, že příroda nám nepřála, počasí nepřálo. Všechno jsme řešili ad hoc na poslední chvíli, ale zvládli jsme to.
3: V době velké ceny jdou tady v kempu oproti běžnému provozu s cenou nahoru. Kemp funguje celoročně, podle Evy Mocikové tady chtějí i při MotoGP udržet klidnou atmosféru.
2: My si klientelu vybíráme, nebereme každého, víceméně bereme skupinky, ne jednotlivce, bereme lidi, kteří se navzájem znají a kteří budou dodržovat naše pravidla.
3: Jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Například Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka kempu Květa Vrzalová.
4: My máme tu rozlohu toho kempu poměrně velikou, takže záleží hrozně na tom, jestli chcou elektrickou přípojku, protože to je jediný, co máme nějakým způsobem omezený, tak tam třeba už jsme na nějaké polovině, co máme zarezervovaných, řeknu to konkrétně, my tam máme 110 přípojek s elektrikou.
3: Rezervace loni v kempu nedělali, o kolik víc nebo míň lidí přijede letos, bude tedy jasné až po závodech. Provozovatelé okolních kempů ale v rezervacích zatím oproti loňsku pociťují propad asi o čtvrtinu. Čekají ale, že lidé přijedou na poslední chvíli. Kde naopak karavany letos už nezaparkují, je brněnské výstaviště, vysvětluje jeho mluvčí Michal Svoboda.
5: Vytíženost toho kempu nebyla tak vysoká, ačkoliv tam byly jednotky desítek účastníků, ale domluvili jsme se, že to prostě na výstavišti vzhledem k logistice nebudeme dále provozovat.
3: Oslovené hotely ale na víkend, kdy se závody konají, hlásí plno, jako blízké hotely Admirál nebo Victory. Brněnský Internacionál podle obchodního ředitele Michala Říčánka pokoje vyprodal skoro hned po oznámení termínů závodů. Volné pokoje teď některé brněnské hotely na MotoGP nabízejí za násobně vyšší ceny než o běžných víkendech. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: A pokud byste třeba hledali nějaký únik z Brna právě během následujícího víkendu, budeme pro vás mít už za chvíli turistický tip.

0: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

0: Niaga až Džorb a nejlíp jim bylo další písnička, která nestárne. No a teď už přinášíme turistický tip. Ten dnešní bude z dílny Petra Vejrosty. A pozvánka, kterou s ním pořídil Borek Kapitančík, bude mít znovu spojitost s místy, odkud přišli účastníci nedávného pochodu za krásami okolí Nedvědice.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Vítám vás při další turistické pozvánce. Připravili Petr Vejrosta z Klubu českých turistů a připravili na téma, odkud byli účastníci pochodu za krásami okolí Nedvědice. Jak už jste si určitě i v těch předchozích všimli. Petře, vítám tě ve studiu.
2: Děkuji, Borku.
1: Odkud byli ti další, kteří se vydali na zmíněný pochod?
2: Dnes jsem vybral Doubravici nad Svitavou, Lhotu Rapotinu a Boskovice.
1: No ale ti to měli hodně daleko, tedy pokud by to bylo po svých. Směrem k Nedvědici.
2: No, to už by bylo trošku dál, ano, je to tak. Takže pojďme na tu vycházku, kterou jsem vybral. Do Doubravice nad Svitavou lze dojet vlakem, jak od Brna, tak i od Svitav. A doslova pár metrů můžeme využít červenou turistickou značku. Od nádraží v Doubravici se málo vzdálíme od řeky, jdeme tedy k západu. Ale asi po 150 metrech se dáme vpravo po cyklostezce. Pozor, ty cyklostezky tam jsou dvě, tak mám na mysli tu více vpravo. No a půjdeme blízko železnice, ta zůstane tedy vpravo od nás, jak půjdeme, vlevo je rybník Klemovák. A chceme-li do Lhoty Rapotiny, necháme hlavní tok řeky Svitavy, aby se trošku vzdálil. Lhotou protéká jedno rameno řeky. A v obci najdeme v centru odpočinkové místo, pomník obětem první světové války, také sochu Jana Nepomuckého a barokní kostel svatého Vavřince. No a kudy dál? Doporučuji, když už jsme v údolí Svitavy, držet se dole, tedy v údolí a dojít do Boskovic. Za Lhotou před skalicí přijdeme k červeným turistickým značkám, a zde se do řeky Svitavy vlévá říčka Bělá. Určitě si všimneme aleje, jdeme po té červené značce k Boskovicím. No a město Boskovice nabízí mnohé turistické vyžití. Mimo jiné jsou zde dva vycházkové okruhy. Je to naučná stezka Oborský okruh a naučná stezka Hradní okruh. Tyto trasy přivedou turisty k celé řadě zajímavých míst, jsou to třeba židovský hřbitov, vyhlídkové body na město i okolí, staré židovské město, v Boskovicích je synagoga major, synagoga minor, muzeum a kdo bude pozorný, všimne si i několika pamětních desek. No a dalším místem k návštěvě je hrad. Boskovický hrad je vlastně hradní zřícenina, ale je hrad uspůsoben k prohlídkám. Ty nejsou s průvodcem, zájemci projdou přes pokladnu, obdrží list a ten spolu s šipkami turisty hradem provede. Zajímavá je historie hradu, ale to už bych nechal na návštěvnících, co kde uvidí. A od hradu, když jsem tam byl, naposledy jsem scházel dolů k městu, to se jde kolem zámku, ten je vlevo, vpravo je areál letního kina, také nádherný rozložitý strom Jinan. No a tak, jak to často říkávám, v cíli, tentokrát tedy v Boskovicích, je celá řada míst k občerstvení.
1: Jak jste slyšeli, na trase výletu, na který vás dnes pozval Petr Vejrosta, si můžete užít jak přírodních krás, tak městských zajímavostí. Byla to trasa z Doubravice nad Svitavou přes Lhotu Rapotinu až do Boskovic. Petře, děkuji za dnešní tip na výlet.
2: Také děkuji, naschledanou a naslyšenou.
0: Tak snad jsme vás inspirovali třeba na nadcházející víkend na tenhle krásný výlet, no a nakonec jste nepřišli ani o hlas Borka Kapitančíka, který ovšem dnes v živém vysílání není. A já vás teď ve 14 hodin 51 minut pozvu k poslechu zpráv, které chystá na celou, tedy na 15. hodinu Pavel Chaloupka, no a v následující hodině nepřijdete ani o obvyklou soutěž trefu, kterou pro vás mám připravenu, stejně jako se přihlásí Vojta Halaš, tentokrát z Bavor. No a uslyšíte i další reportáže a tipy.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo na 400 zemědělců. Divadlo Bolka Polívky v Brně zahajuje sérii představení pod širým nebem. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
5: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
3: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos, Český rozhlas o 350 milionů méně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce, informoval o tom Státní zemědělský a intervenční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod méně. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a v úterý. Divadlo Bolka Polívky dnes otevírá svoji letní scénu. Jako první se v amfiteátru na brněnské Kraví hoře představí inscenace Šašek a syn s Bolkem a Vladimírem Polívkovými. Na otevřeném jevišti diváci v příštích týdnech uvidí kromě domácího souboru také koncerty různých žánrů a představení hostujících divadel, upřesňuje ředitelka Kateřina Komárková.
6: Dlouhodobě spolupracujeme s divadlem Studio 2, potom například divadlo Ungelt, naše nová partnerská scéna, což je divadlo Bez zábradlí. Ty u nás budou mít dokonce premiéry dvou inscenací Láska z mládí a Apartma v hotelu Plaza.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno převážně skoro jasno, dopoledne většinou polojasno. Odpoledne bude od západu přibývat další oblačnost, na oblačno až skoro zataženo. Večer se může objevit občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty pak vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, přes den mírný vítr západních směrů. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří kolony. Na D2 s nimi počítejte od 9. kilometru. Pozor i v místě nehody na náměstí Československé armády ve Vyškově, stejně jako na Sokolské ulici v Boskovicích. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: V
0: 15 hodin a 4 minuty skončily zprávy a dál pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Pokud posloucháte pravidelně, víte, že vás po úvodních písničkách čeká soutěž Trefa. Já pro vás mám dnes nachystané tyto 4 okruhy. Brno, Jaroslav Foglar a rychlé šípy, slovenština a gastronomie. Už teď tedy, pokud zvažujete, že zavoláte sem k nám do studia, můžete vybírat 2 okruhy otázek. Odměnou za 2 správné odpovědi budiš vám dnes kniha z nakladatelství Kazda. Máš rok nebo máš také nárok na život, ono se to dá číst ten název 2 způsoby. No a telefonní číslo sem k nám do studia jistě znáte, nicméně pro pořádek 726 46 52 00. U mikrofonu je s vámi dnes Sandra Silná a přeje hezké pondělní odpoledne.
4: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V 15 hodin a téměř 13 minut nastává čas na pondělní trefu, na naší soutěž. Já už teď na telefonu vítám našeho posluchače pana Vláďu. Dobré odpoledne.
2: Haló, paní Sandro.
1: Slyšíme se, já vás taky zdravím, tak dobře, že jste vydržel tedy. A já už od vás vím, že jste si vybral z těch dnešních nabízených 4 okruhů slovenštinu a gastronomii. Vím, že můj kolega Borek to dělá tak, že u slovenštiny nedává tedy nápovědy, tak věřím, že to takto pro vás bude v pořádku také. No a ještě připomenu, že výhrou v té dnešní soutěži za 2 správné odpovědi je knížka Máš rok na život, nebo také Máš nárok na život z nakladatelství Kazda, autorky Alexandry Reinwardtové, a je to kniha, u které se píše, co kdybyste věděli, že vám zbývá jen jeden rok života, s čím byste přestali, anebo do čeho byste se konečně pustili. Tak uvidíme, jak to bude. Pane Vláďo, já vám teď tedy pustím časomíru a chcete začít slovenštinou nebo gastronomií?
2: To je jedno.
1: Dobře, tak... Časomíra nám běží, neběží, a tak možná nějaký, a už běží časomíra. Tak tedy slovenština, co to znamená ve slovenštině slovo šarkan?
2: Šarkan je drak.
1: Ano, správně, tak vidíte, tak půlka výhry už je v kapse. A gastronomie, co znamená slovo debaras? Znamená to buď otevření archivní lahve vína, nebo sklizení stolu, anebo slovo vyjadřuje rozložení talířů a příborů při vícechodovém menu a stolování.
2: Je to sklizení ze stolu.
1: Výborně, ano, tak. A já vám tady můžu pustit výhru, protože jste správně odpověděl obě otázky. Já vám gratuluju, pane Vláďo. Děkuju taky a poprosím vás, jenom vydržte na telefonu, abyste mi řekl svoji adresu a mohli jsme vám knížku, tedy vaši výhru Máš nárok nebo Máš rok na život, Žij, jako by ti zbýval jen rok, Alexandry Reinwardt z nakladatelství Kazda, ta je vaše a my vám ji rádi pošleme, tak vás jen poprosím, vydržte ještě na telefonu a gratuluji.
2: Děkuji vám.
1: Taky nashledanou. A my teď uslyšíme písničku, která nestárne, a bude to nikdo jiný než Karel Gott.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno,

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš si ve svém seriálu položil za cíl poznat a přiblížit nám obce Jižní Moravy a dnes zavítal do Bavor, nedaleko Mikulova. Vojto, hezké odpoledne. Kam ses během dne už stihl podívat?
2: Ahoj Sandro, hezké odpoledne. Marie Rotrová zpívala před chvilkou, že je na slovo skoupá, tak to snad já nebudu. Prošel jsem se po místní návsi, zamířil jsem také ke kostelu svaté Kateřiny Alexandrijské, který patří mezi nejvýznamnější památky v obci. Současná podoba kostela pochází z roku 1740 a jak jsem se dozvěděl, stavba je dnes chráněna jako kulturní památka. Před kostelem jsem si všiml také sochy svatého Jana Nepomuckého, která byla v posledních letech opravena a opět zdobí prostranství před tímto kostelem. Abych se ale v Bavorech lépe vyznal, tak jsem se na ně musel podívat jaksi z jiné perspektivy. A z obce jsem se přesunul tedy do přírody. Nad Bavory se totiž zvedá Stolová hora, známá též jako Tabulová hora. A na tu jsem si právě před chvílí vyšlápl. Tento výrazný vápencový vrch je součástí chráněné krajinné oblasti a už z dálky upoutá svým nezaměnitelným tvarem. Se svými 459 metry nad mořem sice nepatří k nejvyšším vrcholům u nás, ale rozhodně má své kouzlo. Zdejší plochý vrchol připomínající stůl dal hoře jméno a z okolních stezek se otevírají krásné výhledy nejen na pálevskou krajinu, ale i na Bavory, které tu mám teď jako na dlani. A za zmínku stojí i stádo pasoucích oveček, které jsem po cestě na vršek potkal.
1: My to, Vojto, společně s posluchači můžeme slyšet, že si tedy vysoko, protože tam i fouká docela, ale jak se v Bavorech žije místním? Už si stihl s někým mluvit?
2: Ano, bavil jsem se s místními lidmi, které jsem potkal, ať už u kostela, u místního obchodu, a vesměs jsem neslyšel od nich žádné povzdechy nad tím, jak se tady žije. Ptal jsem se samozřejmě, jestli se zde narodili, byli takoví, kteří se sem přistěhovali i třeba z Brna, a všichni oceňují především místní klid, který tady panuje. K tomu přispívá také skutečnost, že obec se není nějak průjezdná a proto zde není velký provoz. V obci sice není škola, ani například restaurace s celoročním provozem nebo ordinace lékaře. Místní však vyzdvihují dobrou dopravní dostupnost, zejména teda autobusové spojení, a dostanou se tak docela snadno a rychle jak do Mikulova, nebo pak třeba kvůli větším nákupům také do Brna. A řada místních pracuje také v Rakousku. V této souvislosti se objevil snad jeden či dva drobné pozdechy nad tím, že dosud stále nezačala se stavět dálnice směrem na Vídeň. No a ptal jsem se také, kam vyrážejí na výlety. Častým typem byla právě Stolová hora, kde jsem právě teď, ale také cyklový lety po okolí Novomlýnských nádrží.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes tráví den v obci Bavory. Vojto, děkujeme a hezké odpoledne.
2: Děkuji vám taky. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A my už se s naší reportérkou Vlastou Gajdošíkovou za chvíli podíváme na označování medů, protože to je ode dneška přísnější. Už nebude stačit třeba nápis na etiketě, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Pro českého zákazníka by tak mělo být jasnější, jaké výrobky kupuje. No a právě o tom budeme už za chvíli mluvit, tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Zákazníci v Česku budou mít nově lepší přehled o původu medu. Ode dneška totiž platí takzvaná snídaňová směrnice Evropské unie, která zpřísňuje pravidla pro jeho označování. Na etiketách už nebude stačit obecné označení směs medů ze zemí Evropské unie, ale musí se uvádět konkrétní země původu i jejich podíl. Podrobnosti teď má kolegyně Vlasta Gajdušíková, kterou vítám u mikrofonu. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Co je dílem nové vyhlášky a jak na ní reagují včelaři v Česku?
2: Změny mají zajistit transparentnější označování medů, než bylo dosud. Tím pádem by se měla zvýšit taky informovanost spotřebitelů o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství označil způsob, který platil dodneška za nesystematický.
3: Z praxe na etiketě se mělo uvedeno směs medů ze zemí EU / mimo EU. Česká republika byla jedním ze států, které tlačili od začátku, aby tato označení z mého pohledu naprosto zavádějící pro spotřebitele bylo nahrazeno.
2: Označování podle něj bylo zavádějící nejen u medu, ale i u dalších přírodních sladidel. Změny vítá taky Stanislav Jaš z Komoditní rady pro včely a med při Agrární komoře.
4: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
2: Připomenu tedy, že pokud je zemí původů víc, tak na etiketě musí být postupně vypsané a seřazené podle procent složení. Přísnější pravidla sice platí ode dneška, každopádně se pořád smí doprodávat starší zásoby v obchodech. Nějakou dobu tedy ještě můžete na zavádějící etikety narazit.
1: Kdo bude kontrolovat dodržování pravidel?
2: Státní veterinární správa. Ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan Váňa říká, že kontroly sice budou důsledné, ale pouze dokumentační, a vysvětluje, co to znamená.
5: Nejsme schopni zkontrolovat laboratorně označení původu medu. Laboratorní metody na označování původu jsou krátké, takže budeme se velmi spoléhat na dokumentaci a podobné věci.
2: Na další problém upozorňuje taky Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která kontroluje med v obchodech a na e-shopech. Ředitel odboru kontroly laboratoří a certifikace Jindřich Pokora říká, že inspektoři často naráží na falšování.
6: Naše výsledky naznačují, že cirka 20-30, někdy i 50% medů, které jsou na našem trhu, jsou buď nejakostní, anebo hrubě falšovány.
2: Právě přítomnost falšovaného levného medu může podle včelařů za menší soběstačnost Česka v produkci medu. Zatímco před 15 lety dokázala produkce českého medu kompletně pokrýt domácí spotřebu a další med včelaři vyváželi do zahraničí, v roce 2024 už zvládli pokrýt jen 67% tuzemské spotřeby. Z Česka, které med tradičně vyváželo, se tím pádem postupně stává dovozová země.
1: Říká Vlasta Gajdušíková, která nám přiblížila dnešní zpřísnění pravidel označování tohoto produktu. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
1: A my teď uslyšíme další písničky, které nestárnou, a podíváme se za chvíli také na to, co v učebnicích nebylo.

Verbuň, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.

0: odpoledním vysílání nám do 16. hodiny zbývá poslední pravidelná rubrika a to, co v učebnicích nebylo. Dnešní vydání bude patřit vzácným alergiím a více nám už řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Blíží se 16. hodina a také zprávy, které připravuje dnes Pavel Chaloupka a po zprávách pravidelný pořad Humoriáda. No a těšit se na našich vlnách můžete také na publicistický a zpravodajský pořad Den v kraji. No a čeká vás od 18. hodin pak také další část Moravy krásné země dnes s Jiřinou Ostrou. Příjemný poslech našich pořadů a hezké odpoledne vám pro tuto chvíli od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně se rozběhne zápis zájemců do dalších dvou projektů družstevního bydlení. Maximální cena nafty zítra klesne pod 39 korun, u benzínu zůstává skoro beze změny. Ode dneška platí na Mikulovsku omezení odběru pitné vody a zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Brno rozšiřuje přihlašování o nové družstevní byty o dvě lokace. Zájemci se můžou magistrátu ozývat od 1. července. Příští rok má začít výstavba v Holáskách, kde vznikne 33 bytů. Na stejný rok je naplánovaná oprava bytového domu v Mostecké ulici. Tam vznikne bytů 25, upřesňuje mluvčí Brna Klára Opálková.
2: Součástí projektu v Holáskách je výstavba. Na Mostecké se potom jedná o rekonstrukci stávajícího bytového domu. Oba projekty by měly začít s realizací příští rok. S vypsáním výzev se počítá od 1. července.
0: Minulý týden Brno spustilo další kolo přihlašování o neobsazené družstevní byty na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr, oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléře. Cena benzínu naopak mírně vzroste o 2 haléře na 41 korunu a 51 haléř za litr, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmějí pitnou vodou zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
3: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, která zásobuje právě ty části, kde to omezení začalo platit buď od 1.6. anebo od 15.6. Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
0: Podobná omezení na Jižní Moravě platí také v části Břeclavska a Boskovicka. Město Přerov poskytne ředitelství silnic a dálnic 5,5 milionu korun na protihlukové úpravy na dálniční estakádě u místní části Dluhonice. Schválili to zastupitelé.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno převážně skoro jasno, dopoledne většinou polojasno. Odpoledne bude od západu přibývat další oblačnost, na oblačno až skoro zataženo. Večer se může objevit občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr západních směrů. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Holubic, počítejte s nimi i na D2, tam začínají od Blučiny. A opatrně projíždějte místem nehody na náměstí Československé armády ve Vyškově. I tam byste ale měli projet bez problémů. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne.
5: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
1: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké graffiti originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: No tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší.
1: Ano,
0: než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám
0: tropy.
1: Dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Jo, to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: Obchodního centra.
1: No, určitě. Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat.
0: Dobře.
1: Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem. Víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že jo? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový...
0: Určitě.
2: No jistě je to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. No, tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
5: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra! Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já se Skotama netančím.
7: Ale se Skotkama jo, snad.
8: Tak si nějak dohodnete.
6: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše gardedámy.
5: Ne, garderoběři.
6: Nenapadat.
8: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
7: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
4: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina. Tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
5: No tak to už vůbec ne teda.
7: No tak děvče, no.
5: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
4: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
5: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš. Ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, tohle. Já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, ale já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, to je Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice. Kdyby to
1: asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vimr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo, a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači, humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, o kterém jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě, no.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona, třeba na Thriller.
3: Ty brďo.
4: No.
3: Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky, ano.
3: Dobře.
4: No, tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petra Blunského taky, ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já byl nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne, bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné odpoledne a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách. Čau Peťo.
4: Děkuju.
7: A já si myslím, já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem
4: tak
3: si
4: jo,
3: to.
4: Děkujeme.
3: Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně, to by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nashledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz, kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio. Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak
9: to, vlastně?
3: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, no. Určitě to uslyšíte. Jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka Taneční.
10: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
11: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
12: Ano.
11: A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
12: Jo.
11: Jo? Čili já jako sedím, jo?
12: Jo. Smím prosit.
11: Cože, co?
12: Smím prosit.
11: Co jsem?
12: Smím prosit.
11: No kdyby to šlo něžněji. jsem dáma, která se má.
10: Aha, jo, znamená. Smím prosit?
11: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu a už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou.
10: Ano, dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
10: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
11: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
10: No jak pokračujte, já už dál nevím.
11: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Zezření nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
10: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
11: No ale dá třeba něco.
10: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
11: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Ještě jednou podívejte.
10: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
10: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: I Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci a využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99?
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý umělec.
2: To se nezapomene.
0: A samozřejmě vážný.
2: Já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jako k tělu, jo, a dělal jsem jako, že všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to, no, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně,
0: i
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že a on si pozval, jak si ty další, že jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
2: Takže, no, opravdu, tehdejší. Ani, abych někoho na někoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce. Jenom lehce, hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, jo. Vzpomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou nemoc, říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabít, že aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. neuvěřitelné věci. On chrlí krev, on dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? No a takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně, v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel v 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesný jmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme.
4: Jsme tu všichni.
1: Samozřejmě, díky. Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
5: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
6: Ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
6: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový na city, to zahrál hezky, že?
3: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
6: Takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
7: Dobrý den. Standa Zeměk vás, pánové, oba dva zdraví.
1: A Starek, dobrý den.
7: A? Paule a pane Jablonsky, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
8: a
3: den.
8: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
6: No, Lida má taky vkus.
8: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
6: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
6: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
9: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
9: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkuji.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
6: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotnýho převálcoval doslova.
6: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
6: On je taky docela vtipný. Vytaťul.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
10: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumějí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nima já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taký vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet karoší věčer, no, dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Urvínkem
1: souboj.
3: Taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: trošku medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prýma, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Mm-hmm, děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Naschledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Lustvý silák je taky dobrý.
1: Že jo? Tak
3: no,
1: si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale taky je důležitá střídmost
7: tak.
6: Ve stravě a hlavně pití
7: střídmost. Tak. O čem máte ten červený nos?
6: Jo. Milý pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, a že vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: A chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Já jsem... Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No.
8: Tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zastupitelé kraje Vysočina řešili budoucnost akčního plánu k dostavbě Dukovan. Vláda schválila návrh zákona, který od příštího roku ruší rozhlasové a televizní poplatky. Závada na horkovodu stále komplikuje dodávky teplé vody ve Veselí nad Moravou. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka.

0: Podle vedení kraje Vysočina zatím není jasné, kolik a kde bude potřeba postavit ubytovacích kapacit kvůli připravované dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech. Akční plán, který loni na podzim schválili krajští zastupitelé a tehdejší vláda, přitom mluvil o potřebě až 3 000 nových bytů. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO teď zvažuje revokaci plánu. V regionu to vyvolalo nejistotu a nesouhlas.
1: Krajští zastupitelé proto dnes skoro hodinu řešili přístup kraje ke strategickému dokumentu.
2: V území v tuto chvíli panuje velká nespokojenost s tím, že vnímají to vyjádření pana vicepremiéra jako zpochybnění toho našeho akčního plánu.
1: Uvedl opoziční zastupitel z ODS Vítězslav Šerek. Náměstek hejtmana Jiří Pokorný z ANO tvrdí, že kraj své dosavadní závazky plní a investuje například do škol a zdravotnictví.
3: Dneska nedokážu postavit v každé obci dostatečnou kapacitu vodovodů, kanalizací a čističe, když nevím, kde ty lidi budou.
1: Akční plán počítá s investicemi za celkem 15 miliard korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měly příští rok dostat ze státního rozpočtu dohromady o 1 400 000 000 korun méně než letos. Ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů si od změn slibuje vyšší tlak na efektivitu obou médií. To ale kritizuje vedení obou médií i sněmovní opozice. Třeba podle zástupců ODS, Hnutí STAN, KDU, ČSL nebo Pirátů jde o přímý zásah do nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Oprava horkovodního potrubí ve Veselí nad Moravou bude trvat několik týdnů. Odhadují to zástupci společnosti Vesbit, která má dodávky tepla na starosti. Porucha se týká sídliště Kovářská a Masarykovy třídy. Projevila se minulý týden. Pro obyvatele zasažené oblasti firma zavedla nouzové zásobování. Opravu komplikuje to, že se o potrubí kříží s vedením vysokého napětí. Jak dlouho práce potrvají, říká jednatelka společnosti Vesbit Evelina Jochová.
4: Bohužel nemáme žádný předpoklad, musíme se bavit o týdnech, ale ten núdzový režim jsme už nastavili tak, že by mal fungovat a s výjimkou špičkových časov, tak by mali mať obyvatelia teplou vodu aspoň v nějaké také tej horšej kvalitě.
5: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno převážně skoro jasno, dopoledne většinou polojasno, odpoledne bude od západu přibývat další oblačnost na oblačno až skoro zataženo, večer se může objevit občasný déšť nebo přehánky, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte na 215,5 kilometru dálnice D1 na cestě do Brna blokuje pravý pruh. Opatrně projíždějte i místem nehody v Drnovicích na Blanensku. Zasahují tam záchranáři. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno. Prožíváme pondělí s datem 15. června roku 2026. Jsou 4 minuty po 17. hodině, je tu Den v kraji. Začneme přehledem aktuálních informací z našeho kraje, který nabídneme už za chvíli. Krátce před 17:15 vás čeká předpověď počasí a pár minut před 17:30 rozhovor s naším regionálním stopařem. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne i ode mne. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmějí pitnou vodu zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodu a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
3: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje. Seniori se do něj mohou nastěhovat od začátku příštího týdne. Na podzim by pak mohla začít stavba dalšího bytového domu se 14 byty a dalších 15 domků, kde budou seniori bydlet sami nebo v páru. Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna začnou stavbaři rekonstruovat letos v září. Město vybralo stavební firmu, která práce za 64 milionů korun provede. Rozdělené budou do více etap, hotové pak mají být za 2 roky. Jihomoravští silničáři začnou chystat 3 velké opravy silnic za téměř 120 milionů korun. Odsouhlasili to krajští radní. Během několika let silničáři vybudují nový průtah Sudicemi na Boskovicku, opraví úsek mezi Znojmem a Dobšicemi a také most v Korolupech na Znojemsku. Jako první nejspíš začnou práce v Sudicích, říká mluvčí silničářů Monika Švehlová.
4: Půjde o kompletní rekonstrukci silnic v průtahu obce Sudice a přilehlého úseku silnice 3. třídy směrem na Bážany o celkové délce 2 kilometrů.
2: Návštěvníci závodů MotoGP letos v areálu brněnského výstaviště z karavany nezaparkují. Vedení veletrhu Brno se kvůli malému zájmu rozhodlo tento rok službu nenabízet. Závody MotoGP proběhnou tento víkend od 19. do 21. června.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 13 minut po 17. hodině, je čas na předpověď počasí s brněnskými meteorology. Na druhé straně linky je právě teď Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Oblačnost se hodně pomalinku od té minulé relace odpolední začíná nebo rozpouští. Jižní část kraje většinou polojasno, zhruba severní část kraje ještě stále převažující oblačno, ale jak zmiňuju, tak ta oblačnost se pomalinku a pozvolna směrem k večeru rozpouští a rozpouštět dál bude. Teploty jsou aktuálně mezi 19 až 23 stupni Celsia a v noci postupně budou klesat na 11 až 8 stupňů, to by měly být nejnižší teploty zítra ráno, jinak v noci už pak by mělo převažovat polojasno, případně může být i skoro jasná obloha, ale občas se může stát, že se objeví spíš na přechodnou dobu i trošku více oblačnosti. Vítr v noci slabý západních směrů.
1: A co nás čeká zítra? Jaké bude počasí?
2: Zítřek bude ráno převážně skoro jasný, možná dokonce i jasná obloha, ale podobně jako v noci se může objevit taková ta ranní přechodně zvětšená oblačnost. Potom v průběhu dopoledne postupně by mělo převažovat polojasno na obloze. Odpoledne bude dál od západu přibývat oblačnost a v těch odpoledních hodinách tedy potom už by mělo být oblačno až skoro zataženo, ale ta oblačnost může být i částečně průsvitná, no a zhruba zítra někdy k večeru a během večerní hodin se může na části území objevit občasný déšť nebo přehánky. Teploty zítra nejvyšší 24 až 27 stupňů a vítr přes den mírný západních směrů.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš pokračuje v objevování obcí Jihomoravského kraje. Dnes nás zavedl do Bavor. Teď už ale sedí se mnou ve studiu. Vojto, historii obce, památky i typy pro turisty už máme za sebou. Co ale společenský život? Jaké akce si v Bavorech místní ani návštěvníci nenechají ujít?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No, významnou roli hraje v Bavorech to, že tam žije hodně mladých rodin, kteří se aktivně zapojí do toho společenského dění. Mezi aktivní patří především vinařský spolek, který se podílí na pořádání různých akcí spojených s místní vinařskou tradicí. Každoročně v dubnu se tam koná košt vína, při němž mají návštěvníci možnost ochutnat vína místních vinařů. A k oblíbeným událostem patří také otevřené sklepy. Důležitou součástí života v obci je také činnost poměrně mladého spolku, jak jsem se dozvěděl, a to je spolek Maminek. Ten připravuje akce zaměřené především na děti a na celé rodiny. Mezi nimi patří například dětský den nebo karneval, který každoročně přináší radost těm nejmenším z Bavor. No a Bavory si zároveň uchovávají své folklorní a kulturní tradice. Velkou událostí jsou krojované Jakubsko-Kateřinské hody, které se konají ve druhé polovině července. Tato slavnost je příležitostí k setkání všech generací a připomíná místní zvyky, tradice, hudbu. Doprovod tam je jak v podobě dechových kapel, tak i cymbálové muziky. A k oblíbeným společenským setkáním patří také další a další setkání u cymbálu.
1: To zní moc dobře. A jakou obec ti los určil pro další týden?
2: Podívám se do újezdu Utišnova. Tou obcí jsem zatím vždy jenom projížděl, takže se těším, že ji poznám zase více zblízka.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který byl dnes v Bavorech. Vojto, děkujeme. Já ti přeju ještě hezký den a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Zakrytí nádvoří Špilberku není otázkou památkovou, je to i téma ryze praktické. Tedy aspoň v důvodech, proč takovou změnu nedělat. Má vůbec o podobném kroku cenu přemýšlet? Ptá se ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Moc by mne zajímalo, jestli lidé na brněnském Špilberku byť jen na malou chvíli věřili, že by jim památkáři kývli na stálé zakrytí velkého hradního nádvoří průhlednou střechou. Tedy ve městě, kde měli problém i mnohem menší projekty a kde u památkářů právě na Špilberku padl i originální nápad na výtah hlubokou hradní studnou. Pro divadelní či hudební vystoupení by taková střecha byla pohoda. Ale jsou tu i praktické otázky. Jak by se k té moderně hodily rytířské akce? A jak by pod ní zněla zvonohra poblíž historické studny? Co ptáci, kteří by se pod zakrytí dostali třeba jenom průjezdem z malého nádvoří? A navíc i do Brna občas dorazí zima, tedy ta pravá se sněhem. Ten by na střeše ležel a nejen ji zatížil, ale také vzal celému nádvoří přirozené světlo. Trošku jsem si přitom představil ty zakryté perony pražského hlavního nádraží. Také tam nedávno při opravách umístili krásná, čistá, průhledná skla. A dnes nejezdí sice už parní lokomotivy, ale civilizace si žádá své. Takže tmavnou více a více. Ano, i mne několikrát déšť vyhnal z vystoupení na nádvoří Špilberku. Tehdy by se mi takové zakrytí určitě líbilo, abych věděl, jak dopadne nějaká Shakespeareova hra. Ale na druhou stranu nemůžeme chtít všechno. Troufl by si někdo takhle trvale zakrýt některé z nádvoří Pražského hradu, ať jsme na Moravě třeba hradu Bouzova? Ředitel Špilberku připomínal podobné kroky u Národního muzea v Praze, ale to jsme u jiného typu budovy. Dole pod Špilberkem teď roste nový koncertní sál. Máme tu v létě prázdná divadla, nevyužité haly na výstavišti. A to riziko deště k hradu naopak patří. Tak zmlsaní snad ještě nejsme. Oděvy lze situaci přizpůsobit.
0: To byl glosář Miloše Šenkýře, který zní každé pondělí v tomto čase. A už za chvíli reportáž k Světovému týdnu kontinence, který začíná právě dnes.
2: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 36 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadů lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě více. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo i zcela odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-letá Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího kříže. Obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak jí vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
3: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupily stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: A už za pár minut společně nahlédneme do Černé kroniky, tak určitě dál poslouchejte Den v kraji.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
3: Český rozhlas Brno, písničky.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Je čas na naši pravidelnou rubriku s názvem Černá kronika. Netradiční případ zapsali do svých svodek brněnští strážníci. Pracovníci společnosti Brněnské komunikace je v noci na pondělí upozornili na ženu pohybující se v tramvajovém tunelu v Žabovřeskách. Sebou měla psa na vodítku. Strážníci ji odvedli do bezpečí a zajímali se, co jí do podzemí přivedlo. 36-letá žena jim řekla, že čeká na noční spoj a tak si tu krátí dlouhou chvíli sbíráním odpadků. Hlídka městské policie jí vysvětlila, že se pohybuje v místě, kam je vstup zakázán. Zároveň jí strážníci museli sdělit, že tím porušila zákon o dráhách a čeká jí správní řízení. Aby měla hlídka městské policie jistotu, že se odtud dostane v pořádku, doprovodila jí na nejbližší zastávku, odkud žena odjela domů. A strážníci ještě jednou, tentokrát ti z Břeclavi. Díky všímavosti těch u monitorů městských kamer se podařilo překazit dva pokusy krádeže jízdního kola. V prvním případě si operátor všiml muže, který zkoušel odstavená kola na terminálu integrované dopravy. Na jedno neuzamčené nasedl a vydal se do centra. Hlídka ho zastavila u gymnázia. O několik dní později kamera zachytila obdobné jednání. Muž vytáhl bicykl ze stojanu, ale po chvíli zjistil, že má uzamčeno zadní kolo, proto ho opřel o budovu nádraží. Poté zkoušel znovu a uspěl. Jeho radost však netrvala dlouho. Hlídka ji odchytla na nástupišti i s kolem. Sám přiznal, že chtěl kolo odvést vlakem. Zároveň bylo zřejmé, že je pod vlivem alkoholu, o čemž svědčila i jeho taneční chůze. Nadýchal více než 2,5 promile. Je 17 hodin a 50 minut. Po písničce se podíváme na to, jaké události čekáme zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: Krátce před 18. hodinou je tu ještě stručný přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, úterým 16. června 2026. Boskovičtí zastupitelé zítra budou jednat mimo jiné o nové vyhlášce o nočním klidu. Znojemští zastupitelé zítra zveřejní informace z dnešního jednání, mimo jiné o vyhlášce zakazující hraní míčových a podobných her na vymezených veřejných prostranstvích nebo o opravě Mariánského sloupu. A Městský soud v Brně se zítra začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem a také zranil šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády. Je 17 hodin a 54 minut. Zpravodajsko-publicistická hodina s názvem Den v kraji je u konce. Vysílání Českého rozhlasu Brno ale pokračuje. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté se můžete těšit na pořad Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný den. Naslyšenou opět zítra.
1: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Rekonstrukce Koláčkova náměstí ve Slavkově u Brna začne v září. Vhození drogy jinému člověku do pití by nově mohlo být trestné. Brno nabízí další dva byty pro studenty za výhodnou cenu. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna začnou stavbaři rekonstruovat letos v září. Město vybralo stavební firmu, která práce za 64 milionů korun provede. Rozdělené budou do více etap, hotové pak mají být za dva roky. Místo prašné plochy vznikne na náměstí dlážděné parkoviště. Počet parkovacích míst zůstane stejný jako dosud. Přibude zeleň, vodní prvek, veřejné osvětlení, herní prvky pro děti a přístupová cesta k synagoze, popisuje nezávislý starosta Michal Boudný.
2: Největší benefit projektu je, že se zahojí tato bolavá pata uprostřed města, to znamená prašnost, stín, nové komunikace, zkrátka dobře dáme tomu nový kabát. Nejdříve začnou přípravné práce, kácení, nějaké terénní úpravy,

0: začneme tím prostředkem, což je to parkoviště, potřeba přeložit nějaké sítě, to nám nestačí tak do zimy a na jaře se bude pokračovat.
1: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné. Rozhodla o tom vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhé osobě do pití uspávací látku. Pachatelé to dělají třeba proto, aby omámeného člověka okradli nebo sexuálně napadli. Za takové podání omamných látek má podle ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného nově hrozit až 10leté vězení. Novinku teď se začne zabývat sněmovna. Brno vyčlenilo další dva sdílené byty pro vysokoškolské studenty za výhodnou cenu. Jde o čtyřpokojový byt na Zámečnické a třípokojový byt na Beethovenově ulici. Žádat o ně mohou studenti prezenčního studia, kterým není více než 30 let. Vybraní vysokoškoláci se budou moci nastěhovat začátkem školního roku, říká mluvčí magistrátu Radka Loukotová.
2: O sdílené bydlení se studenti mohou přihlašovat od 15. června až do 15. července, mají na to celý měsíc a z těch přihlášek, kde budou ty skupinky splňovat všechna zadaná kritéria, tak budeme výsledné nájemníky losovat.
1: Brno už dříve poskytlo vysokoškolákům jeden sdílený byt na Pekařské ulici. Studenti v něm bydlí od února.
3: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno převážně skoro jasno, dopoledne většinou polojasno. Odpoledne bude od západu přibývat další oblačnost na oblačno až skoro zataženo. Večer se může objevit občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, přes den mírný vítr západních směrů. Biozátěž bude také mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 pozor u nehody na 215.5 kilometru, projíždí se jedním pruhem stejně jako na 211, kde zůstává nákladní auto s poruchou, a na silnici 52 pozor u nehody u Pasohlávek. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

To byli Bojané, no a právě Bojané vás spolkou Pavla Skočíka a Stanislava Esterky, kamaráde můj, pozvali k poslechu Moravy krásné země. Příjemné chvíle při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké dnes budou písničky ze srdce? Pro Honzíka Buřila z Brna to bude Den svatební, pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí a pana Milana Makovičku ze Štítar Komenská vesnička, no a pro manžele Marušku a Mirka Koktavých z Nivnice pak Družstevní pole. No a pro vás, další milé posluchače, pak všechny ty další písničky, které jsem právě pro vás vybrala. Pokud nevíte, svátek mají jak u nás, tak na Slovensku Vítové. Milí Vítkové, přeji vám šťastný život. No a další přání už nechávám na vás. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a tady je další písnička.

0: No a v srdcích našich určitě zůstala i tato krásná písnička Josefa a Jany Úhrovy, kteří zároveň tuto písničku zaspívali za doprovodu cymbálové muziky Jošky Severina. Ještě jednou telefonní číslo 726 46 520 00. A už přání, dnes bychom prosili o písničku, kterou posíláme do Mariánského údolí u Olomouce Aničce Mikiskové k dnešním narozeninám. Milá Aničko, přejeme ti především hodně pevného zdraví, štěstí, pohody a radostných dnů s rodinou, boží požehnání a ochranu Panny Marie. Také co nejvíce hezkých zážitků s dechovkou a taky uzdravení tvého muže Petra, který vás vozím a s vámi navštěvuje všechny festivaly. No a zítra má narozeniny Drahuška Kaňová, pocházející z Rimic. Oběma hodně pevného zdraví, štěstí a pohodových dnů přejí Anička a Karel Štolfovi. A ještě ve středu oslaví narozeniny v Lidečku Evička Mikušová. Také jí hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Také ať jí zdraví nezlobí a neopouští jí láska k horám a k přírodě vůbec. Písnička ať potěší Jardu Wolfa, Mirka Zbánova, Bémovi a všechny ostatní přátelé. Na písničku posílají a všem jen to dobré přejí Anička a Karel Štolfovi. A vidím, že se mě tady rozblikal jeden z telefonů, takže já si ho beru. Dobrý večer, Ostrák, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý podvečer, Jiřinko, já vás zdravím, tady Josefka ze Silur, a to víte, já vám chci poděkovat za tu krásnou písničku. To je lahoda, to je pohlazení po duši.
0: Tak já jsem ráda, že Jana Úhrová s Josefem Úhrem paní Josefku ze Silůvek pohladili po duši. Je to opravdu nádherná písnička.
1: Já to i táhlice miluju.
0: Tak no, to je krásné, to no. A koho byste tak pozdravila, paní Josefku?
1: No já zdravím všechny dechovkáře. Už se těším, že se zase někde uvidíme a posílám jim všem krásnou písničku. A vám taky, Jiřinko.
0: No tak to jste moc hodná. A já vám také přeji jen to dobré a pěkné léto, paní Josefko. No a určitě vy máte hodně těch přátel, tak i těch písniček bude poněkud více, takže si jich všechny užijte. Nashledanou.
1: Děkuji, mějte se. Nashledanou.
0: A už směs refrénů.
2: Český rozhlas Brno.

0: Hej, tak to byla směs refrénu Blahoslava Smišovského v podání ostrovské kapely. Já už tady mám první telefonáty, teda další telefonáty. První byla paní Josefka ze Silůvek, tak teď už dávám slovo do Frýdku Místku panu Františkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Paní Ostrá, čtu tady na internetu. Zrušení koncesionářských poplatků povede k propouštění a škrtání výroby, jak v televizi, tak v Českém rozhlasu. Já bych chtěl, omlouvám se za tenhle vstup, ale já bych chtěl pracovníkům Českého rozhlasu v celé republice i České televize ve všech studiích bych chtěl popřát pevné nervy a ať vydrží, protože my posluchači za nima stojíme. Tohle, co ta vláda chce dělat, škrtit rozhlas, škrtit veřejné média.
0: No pane Františku, já už jenom k tomu řeknu, že moc děkujeme za vaši podporu, moc ji skutečně vážíme. No a my jsme rádi, když našim milým posluchačům přinášíme radost, třeba zrovna jako teď v Moravě krásné zemi těmi pěknými písničkami. Tak já doufám, že i vás nějaká písnička teď zahřeje u srdce.
1: Já jsem váš stálý posluchač.
0: No výborně, takže děkujeme.
1: Takhle ještě pocházím z Jižní Moravy.
0: Ano, takže děkujeme za vaše milá slova, pane Františku.
1: Je prostě spojení s tou Jižní Moravou. Já vám moc děkuju, držím vám palečky.
0: Tak jo.
1: Nejejte se.
0: Tak děkujeme, vy se také mějte. Naschledanou. No a na tom druhém telefonu už čeká Milan Makovička ze Štítar. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Jiřinko. Já vás velice zdravím, vašeho kolegu a všechny vychovkáře. Já bych v první řadě chtěl poděkovat všem gratulantům, kteří mě přáli ve čtvrtek k narozeninám. Moc si toho vážím a děkuji jim za to, že si na mě vzpomněli. No a včera bylo Antonína. Tak bych chtěl poslat písničku a přání všeho nejlepšího, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchu chovu domácího zvířetva Antonínu Heverovi, staršímu ze Štídružic a mladšímu taky ze Štídružic. Ať se jim daří a jsou spokojeni se svými výsledky. Jiřinko, dále bych teda chtěl pozdravit ještě a poslat písničku Helči Jurčikové, Vědce, manželům Urbánku i Špačkovým a ještě teď naposled Josefu Frejovi z Beskova. Mm-hmm. To je taky dobrý dechovkář, který jezdí na všechny dechovky.
0: Tak jo, pane Milane. No pošleme tu písničku všem těm vašim přátelům, pane Milane, protože představte si, že na
2: ně...
0: To je jasné, to není pochyb.
2: A děkuju paní Zapletalovi na písničku.
0: No já jsem jenom teď chtěla dodat, že vy za chviličku také si poslechnete tu vaši písničku ze srdce.
2: Jasně.
0: A berte to jako třeba takový drobný hudební dárek k vašemu čtvrtečnímu svátku, pane Milane. Vy máte za sebe čtvrtek svátek.
2: Ano, to je pravda.
0: No, tak všechno nejlepší. Naschledanou.
2: Vám taky všechno nejlepší a všechno dobrý, ať se vám daří.
0: Děkujeme moc, vy také, naschledanou. A tady čtu, 13. června oslavil meniny tatínek, dědeček, pradědeček, manžel pan Antonín Jakša z Bzence. Ať ho potěší písnička od vás. Vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu. Ať dědečku srdíčko tluče bez chybičky a stále tě baví práce na zahrádce, to ti ze srdce přejí manželka Liduška a syn Tomáš s rodinou, dcera Martina s rodinou, vnučka Adéla s rodinou a tvoje milovaná vnučka Natálka ti moc děkuje za to, jak se jí věnuješ. Čtu dál. Ráda bych vaši písničku poslala také nahoru do nebíčka k svátku pro radost i mému tatínkovi panu Antonínovi Janštovi z Moravského Písku, rodákovi z Domanína. nikdy nezapomeneme, tati. S láskou vzpomínají manželka Iva, dcera Ivona s rodinou a vnučka Adéla s rodinou. Moc vám děkuji a zdravím z Bzence vás i naše přátelé, Naděnku Jakubíčkovou z Mistřína, Jardu Wolfa z Otnic a Radima Sovu z Bzence, Ivona a Natálka Jakšovi. No a na řadě už je ta první písnička Ze srdce. No já samozřejmě velice zdravím Honzíka Buřila z Brna, našeho věrného posluchače. Jenom bych chtěla podotknout, milý Honzíku, že to chce trpělivost. Já vím, že máte tady u mě pár těch písniček Ze srdce, no ale vy jste si vybral samé takové písničky, které tedy mohu říct, hrajeme velmi často, tak je těžké potom najít tu skupinu linku, kdy zařadit jako tu písničku Ze srdce pro vás. No ale dnes nastala ta správná chvíle, je to den svatební, no a při této písničce Honzík bude vzpomínat na manžele Aničku a Adolfa Pětovi.

nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: Tak to byla písnička Pavla Zedníka a Václava Babuly, Den svatební v podání Stříbrňanky. A já ještě jednou zdravím Honzíka Buřila z Brna. Tak Honzíku, krásný večer vám přeji. Za chviličku už bude ta druhá písnička ze srdce, takže mohu se už pomaličku přesunout ke svým radiopřijímačům paní Zapletalová s panem Makovičkou, který mě před chvilkou volal, takže vím, že je tedy napříjmu, ale předtím ještě písnička k nedávnému svátku patří panu Antonínovi Veselému z Líšně. Přejeme mu pevné zdraví, radost v srdci a hojnost božího požehnání. Ať mu práce v lese i na zahrádce jde pěkně od ruky a může si s námi posedět u dobrého vínečka. No a toto přání posílají manželka Dana a dcery s rodinami. No a ještě během polední Moravy krásné země přišly studiové maily, já už jsem je tedy nestačila odvysílat. Tady je jeden z nich. Prosím o zahrání pro naši milou Danušku Markovou. Přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spoustu důvodů k úsměvu. Ať je každý tvůj den plný radosti, pohody a lidí, kteří tě mají rádi. Užij si svůj krásný den naplno a ať se ti splní všechna tajná přání. A Kanárci, ať vám dělají samou radost. Všechno nejlepší k narozeninám přejí pečovatelky Senevida. A už je čas na tu druhou písničku ze srdce. No a možná, že někteří z vás už toší podle tedy jmen příjemců paní Ludmily Zapletalové z Horního Němčí a pana Milana Makovičku ze Štítar, co to tedy bude, ano. Bude to krásná písnička, bude to Komenská vesnička. Já paní Ludmilku i pana Milana zdravím a hrát budou pro ně Komňané.
1: Český rozhlas Brno.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: No ale teď už posloucháte Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Já se vrátím k předchozí písnice, byla to ta druhá písnička ze srdce, Komenská vesnička Václava Maňase mladšího a Marie Baránkové v podání Komňanu. A potěšila hlavně paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí a pana Milana Makovičku ze Štítar. Oba tyto milé posluchače zdravím a jsme rádi, že jsme je při dnešním večeru potěšili. Tak a teď bude ta třetí písnička ze srdce, takže pomaličku by se mohli připravit Maruška a Mirek Koktavý z Nivnice. Ale předtím ještě přání od nás, od rozhlasáku. Ano, klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín má mezi svými členy i členku paní Vladimíru Karáskovou z Brna Žabovřes. Tak milá paní Vladimíro, nebo nevím, jak vám říkají, Vlaďko, samozřejmě jsme moc rádi, že nás poslouchají. Ani nevíte, jak nás to těší. Vážíme si toho. No a do těch let příštích vám přejeme jen to nejlepší. A v tom je zahrnuto úplně všechno. V tom je zahrnuto zdraví, štěstí, láska, pohoda. Prostě mějte se moc hezky. No ale teď už tady zdravím Marušku a Mirka Koktavých z Nivnice. Paní Maruško, pane Mirku, vy totiž tady máte písničku od paní Marie z Moravce, no a je to přímo ta vaše družstevní pole.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro Marušku a Mirka Koktavých z Nivnice od paní Marie z Moravce a bylo to Družstevní pole, Květy černé nešporové v podání Zlaťulky. Tak já, milé posluchače, zdravím, milí Koktaví, doufám, že jste si tu písničku skutečně vychutnali. No ale kdo si písničku ze srdce vychutnal? Byla také paní Ludmila Zapletalová z Horního Němčí, která mě volala, je to věrná posluchačka, říkala, že každé poledne i večer, že nás pozorně poslouchá a já jsem moc ráda, že dnes její radost byla znásobena právě tou písničkou ze srdce a byla to Komenská vesnička, takže krásný večer i nadále, milá paní Zapletalová, a teď si ještě vezmu telefon. Dobrý večer, Ostrá, kdo pak je tentokrát u telefonu? Haló? No, dobrý večer, haló?
1: Dobrý večer, tady. No,
0: tak bohužel ten signál je velmi nestabilní, takže já se musím s milou posluchačkou rozloučit, třeba se to ještě povede, dělá nám to nějakou neplechu, ale tady mám další přání. Dobrý den, paní Ostrá, moc vás zdravím a prosím o pěknou písničku pro moji spolužačku a kamarádku, paní Aničku Wagnerovou z Jedovnic, dodatečně k jejím včerejším narozeninám. Milá Aničko, přeji ti hlavně pohodu, pevné zdravíčko a hodně radost z tvé početné rodinky. Mám tě moc ráda a těším se, až se zase někdy setkáme. Písničku pro radosti posílá Alena z Brna. Další. Prosím o zahrání pro naši milou Danušku Markovou. Přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spoustu důvodů k úsměvu. A myslím, že toto přání už zaznělo, čili to asi přišlo ještě jednou. Ano, bylo to od pečovatelek Seno Vida. Tak, to byla přání a tady Broněk Uher posílá písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání, dále kamarádovi Vilémovi a jeho květince Hochmanovým z Pitína a ještě kamarádce paní Janě Bobčíkové z Dolního Němčí. Všem přeje jen to nejlepší zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání. No a samozřejmě, že společně s Broňkem blahopřejí i další rodinní příslušníci. No ale teď už přes dvě vesnice. Malá česká dechovka.
2: Český rozhlas Brno.

Tak dozněla známá písnička Josefa Poncara Vaška Zemana přes dvě vesnice. Hrála, jak už bylo řečeno, malá česká dechovka. A ještě tady vidím jeden mail. Krásný večer, přejeme vám do studia, milá Jiřinko a milí přátelé. Srdečně děkujeme za krásnou písničku z Moravy krásné země, kde cítíme tu krásnou pohodu. A děkujeme milým přátelům Marušce a Zdenkovi Hanákovým, kteří na nás nezapomínají a dovedou potěšit a překvapit. Děkujeme, milí přátelé, vám všem a přejeme, ať nás nadále provázejí krásné písničky, které léčí a uzdravují. Vážíme si všech přátel v Českém rozhlasu Brno i Zlín. Takto srdečně moc děkuji a hodně zdraví a pohody ze srdce přejí Maruška a Mirek Koktavý. Krásný večer všem přejeme. Naschledanou. No a teď si poslechneme právě jednu z těch krásných písniček, kterou zaspívá Luboš Holý.

Tak to byla skutečně krásná písnička, krásně zaspívaná Lubošem Holým, kterého doprovodila cymbalová muzika Jaroslava Čecha. A já tady mám ještě pozvánku. V neděli 21. června se uskuteční jako každý rok festival dechových hudeb v Sehradicích, na kterém vystoupí Ištvánci, Polančanka a Vacenoviáci. Moderovat bude Joška Šmukař. No a tímto bychom chtěli pozvat všechny příznivce dechové hudby do Sehradic, zvou tedy organizátoři. A ještě tady píší, nebojte se horka, jako vždy bude posezení nadstřešeno. Koná se ve sportovním areálu tělovýchovné jednoty Sehradice a začátek je tady... Ani nevidím, jo, v 15 hodin, takže neděle 21. června, začátek 15 hodin. A teď ještě, prosím, zahrajte pěknou písničku všem, kdo se o tento festival nějakým způsobem starají a taky těm, kteří už je pravidelně navštěvují. Někteří nevynechají ani jednou, což velmi potěší. No ale teď nám nebude hrát, nebudou hrát ani Ištvánci, ani Polančanka, ani Vacenoviáci, ale bude to Šardičanka.

Věka na začátku života a v poslední chvilky pozemského žití. O tom vypráví a nahrávky vybírá Aneška Heinzlová. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a zítra vás pozdraví kolega Jan Kosík. Na závěr Vlny Moravy v podání Glorie Vlny Moravy Zdeňka Gurského.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Závada na horkovodu stále komplikuje dodávky teplé vody ve Veselí nad Moravou. O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo zatím na 400 zemědělců. A zítra bude skoro jasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak poté, co vláda schválila návrh na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet.
2: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
3: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
4: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
2: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Oprava horkovodního potrubí ve Veselí nad Moravou bude trvat několik týdnů. Odhadují to zástupci společnosti Vesbit, která má dodávky tepla na starosti. Porucha se týká sídliště Kovářská a Masarykovy třídy. Projevila

0: se minulý týden. Pro obyvatele zasažené oblasti firma zavedla nouzové zásobování. Opravu komplikuje to, že se potrubí kříží s vedením vysokého napětí. Jak dlouho práce potrvají, říká jednatelka společnosti Vesbit Evelína Jochová.
1: Bohužel nemáme žádný předpoklad, musíme se bavit o týdnech. Ale ten nouzový režim jsme už nastavili tak, že by mal fungovat a s výnimkou špičkových časov, tak by mali mať obyvatelia teplú vodu aspoň v nejakej takej tej horšej kvalite.
0: Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. A podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě do konce zítřka. Hlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až podle místních šetření.
2: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno převážně skoro jasno, dopoledne většinou polojasno, odpoledne bude od západu přibývat další oblačnost na oblačno až skoro zataženo. Večer se může objevit občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr západních směrů. Rozptylové podmínky ráno většinou dobré, místy až mírně nepříznivé, přes den postupně velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na stém 83. kilometru dálnice D1 zůstává nepojízdné auto, na cestě do Brna blokuje jeden pruh, obdobně je tomu také v opačném směru na 211. a půltém kilometru. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Narození a smrt v životě lidu prostého, začátek a konec, které skrývají tolik zvyků, obřadů, pověr, výběr z obrovského množství folkloru, který dříve lidé ctili, prožívali, dodržovali v období kolébky a v posledních chvilkách pozemského žití připravila a všechny příznivce lidové kultury zdraví Aneška.

Nový život, nový začátek, narození, první okamžiky novorozenečka na tomto světě. K tomu nám dobře pasovala valašská písnička z Rusavy v ikonickém podání Jarmily Šulákové za doprovodu cymbalové muziky Technik. Dříve se usilovalo o hojnost dětí pro pomoc v hospodářství a tak již na svatbě probíhalo množství magických úkonů, které měly zajistit plodnost. Nevěstě se do klína vysypávaly peníze z koláče. Nevěsto, drž klín, ať je do roka dcera nebo syn. Těhotná žena se neměla dívat na maškary, na mrtvého, na myši, žáby nebo zajíce a pokud něco ošklivého potkala, měla dát palce za pás a stisknout je, aby dítě nebylo chlupaté. A to víte, kde se vlastně berou miminka? Dítě nosí čápči v rána, to znáte. Co jste možná nevěděli, že na Uhersko-Hradišťsku je babka loví zlatými hráběmi v řece Moravě nebo je dokonce donese struhly na půdě. Když se děcko narodilo v neděli nebo na Velký pátek, bylo šťastné po celý život. Ovšem dítě narozené na smrtnou neděli mělo do roka zemřít. V nešťastnou hodinu se narodil i Janko, jak vám o tom zaspívá Dušan Holý. I další sedlácké o smrti, stáří a vojně v podání hornáckých hvězd Martina Holého a Luboše Holého budíš k nám jen k užitku v našem pořadu o narození i posledních věcech člověka.

Maminky věřily, že zemřelé děťátko je mezi andělíčky a tak mu uvazovali zástěrku, aby si do ní v nebi sbíralo kvítečka. Umřela-li šestinedělka, dávali jí do rakve jehlu, nitě, náprstek a nůžky, aby i v hrobě mohla sirotkovi šít košilky. Též prý celé šestinedělí přicházela koupat a přebalovat své děťátko. Inu síla mateřské lásky měla i moc vystoupit ze záhrobí. A jaká byla taková láska a taky touha po odpočinku inspirací v básnění a zpívání maminek při uspávání miminka? No jen poslyšte.

U kolébavky z obce Priechod nás krásně ladí k dnešním tématům, kterými jsou narození a smrt člověka. Hned jak se dítě narodilo, položila ho bába pod chleba, aby si ho vážilo. Jinde se dávalo postul, aby se netoulalo a aby neplakalo. Do první koupele děťátka se dávalo žito, aby bylo dobrým hospodářem, mléko pro bílou pleť a kmín pro dobrý spánek, nebo vajíčko a děti s ním miminku hladili tvář, aby byla pěkně kulatá. Při narození nemanželského děcka se v jižních Čechách na Doudlebsku přinášel otci rodeník donešenej. To je pečivo ve tvaru miminka nebo kus chleba v šátku. Přijetím tohoto symbolu se muž přiznával k otcovství. No a když chodila takové svobodné matce, čili prespance, jak se někde říká, posměšně vyhrávat před dům. Ženy jí vzali pentli z vlasů, někde jí ostříhali a začepili bez svatby, někde dostávala slaměný věnec a říkalo se, že jí koza zežrala věneček, zkrátka byla hodně ponižována. Pokud se vdávala, nešla hezky ustrojená jako nevěsta v pentlení a partě. Nespívalo se jí tak hodně jako bez této mravní poskvrny. Prespankám se dávaly za vinu živelné pohromy, sucho, krupobytí nebo mráz. A někde lidé dokonce odmítali pomoci u porodu, dokud v porodních bolestech nevyzradila jméno otce dítěte. Špatné postavení, diskriminaci, posměšky zdědilo i to nenarozené děťátko. Špatné postavení, diskriminaci, posměšky zdědilo i to narozené dítě a často chodilo po žebrotě, lidé mu opakovaně předhazovali, že je panhard. Pojďme se prosím raději poveselit krásným vícehlasem na křtiny do hornoliptovské dědinky Východná.

0: Do 3 dnů od příchodu miminka na svět se šlo ke křtu. Maminka zůstávala odpočívat za koutní plachtou, kam na ní nemohly zlé síly až do úvodu. Ženy z komunity a kmotra k ní chodili a nosili do kůta jídlo, často vařenou slepici či kohouta. Kmotři pravili: pohánka odnesem, křesťánka přinesem, a vložili cestou na křest dítěti do peřinky chleba, aby nemělo bídu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Milí posluchači, je tu pořad Na pěknou notečku a narození a smrt v životě lidu prostého. A protože jsme již probrali důležitý společensko-náboženský obřad miminka, tedy křest, je teď řada na matce. Žena po 6 nedělí či pár týdnů po porodu šla v kostele k úvodu. Bylo to obřadné očištění a návrat do společnosti. Na Horňácku i jinde matka chodila k úvodu zavinuta v obřadní plachtě úvodnici za doprovodu žen z rodiny. Ty byly též v úvodnicích a byl to nádherný výjev. Odpoledne po úvodu se konala v domě hostina, kmotra házela koutní plachtu na muže nebo jí hladila ženy, a to proto, aby brzo počali. Když lidé zestárli, tak třeba takto jako Kateřina Ďuková z Hrubé vrbky na Horňácku nad životem, nad stářím v písni rozjímali. A my se tímto přesouváme od miminka k stáří a příslibu věčného odejítí.

0: și două ciudovața bude.
1: Podoby vyrovnání se se smrtí byly dříve mnohem více viditelné. Dokonce se sehrávaly různé dramatické scény, kdy se pozůstalí vyrovnávali s odchodem neboštíka. Na Moravských Kopanicích se prý smutnilo velice krátce. Věřilo se, že když smrt přijde, mělo to tak být. Ženské si na znamení smutku otočili zástěru na ruby. A co je zajímavé, u mrtvoly se scházeli všichni blízci a povolaný řečník mluvil za mrtvého a vyrovnával si účty se svými bližními. Vyjasnili se tak křivdy, krádeže a jiné nekalosti a duše mrtvého mohla v klidu odejít. Není vůbec žádnou dávnou minulostí, že se mrtvému do truhly dali jeho osobní věci, aby měl co potřeboval a nechodil strašit. Zubní kartáček, hodinky, papuče, brýle. Kamarádka potkala cestou na Kerchov sousedu a prý, že kam jde a co se děje a proč jde na hřbitov. A prý, že ju chodí starý strašit. A takže mu v igelice nese nějaké osobní věci, aby toho nechal. Ještě i dnes vzácně potkáme na pohřbech plačky. Stařenka Králová z Tvrdonic na archivním záznamu z roku 1958 přiblížila, jak to bylo s oplakáváním v jejich rodných končinách na podluží.
2: Tož jak to bývalo jinde s pohřebama, když někdo z rodiny umře, muž nebo žena nebo dcera nebo tak nebo syn, tak vždycky se muselo na Kerchově křičat, vyzvánět. Můj mužičku dobrý, co jsi mě to podělal? Och, co já si bez tebe počnu? Och, bože, bože, bože, kam se obrátit mám? Můj manželičku dobrý, och, bože můj, bože, kam já v těl půjdu? Tak jsi mě tě opatrovala, a co já dovčil mě zaopatří, och bože můj, bože, bože.
3: Stařenko, do kterého roku se tak toto ještě dělávalo?
2: Do kterého roku toto se dělávalo? No, ještě světová válka.
3: Do světové války?
2: Světová válka byla, ještě toto zpívávali nad těma robama. Ano.
3: A to bývávalo někdy dlouhé, pravda?
2: Oje, bože, to víte, ta baba tam hůčala, až museli utáhnout, až omlívala, už nemohla.
3: A tady se říkalo vyzváňala, vyzváňala?
2: No, ta prý vyzváňala tam na tém hrobě, což už nejde.
3: Alebo naríkala pravda?
2: A naríkala nebo vyzváňala.
3: A plakala tež, plakala?
2: Plakala a nekera ani víte, nebyla ráda, že se zbavila nějakého špatného muže. Ale naříkat musela, víte, protože by lidé řekli, že ho neměla ráda. A je třeba neměla to, co musela dělat. Ano.
3: A to se tu tež říkalo, že tak naríkali, jak by huci hráli.
2: No.
3: Aj? To jste čuvali?
2: No.
3: Děti tak naříkali, no, jak by huci hráli.
2: Víte, děti naříkali při tém hrobě tak, jak když muzika hraje. Ano, s tou mamou, víte, děti ostály, pravda, to, že křičalo to všechno dohromady. Hmm. Ano.
3: A vždycky muži nenaríkali, muži
2: ne. Pak, muži ne.
3: Jenom ženy a děti.
2: Jenom ženy a děti, co muž, víte, ten by ráda, když se nějaké špatné ženy zbaví.
1: Milí přátelé, od děťátka ke stáří, od narození ke smrti, takový skok jsme dnes měli na programu. Moc si vážím, pokud jste doposlouchali až sem, abychom nekončili smutně, pusťme si závěrem písničku sice o smrti, ale o smrti s humorem. S přáním všeho dobrého, autorka pořadu Anežka Heinzlová a mistryně zvuku Jana Meluzínová.

0: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
2: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
3: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
2: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
4: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
2: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
5: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
0: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili

0: Pardubice, v Praze na Královce 91-74. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nordnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu, a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal dnes na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopni sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme s nějakej, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box, ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh mu je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce a takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? To nejde tak, že byste se
3: jo,
2: dva měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že 8000 se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co pro to musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 jste během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u uvozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti opravdu nejvýraznější, nebo takový, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem si řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: manželka. A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně, jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, že se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo. A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
2: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
3: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
0: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
4: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo Povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
0: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu. Tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka, a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Grand Ole Opry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona Stonewall Jackson mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers.

0: Tragický příběh diskjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří.

jazyku Saharu a to už potom vím, co přijde dál. Půjdu si vzít elixír a ruce, nohy i svůj knír, přitáhnu si k tělu trochu víc a pak

0: voetbal, borrowit. Tam moet vol, tam moet vol, tam moet vol, borrowit. To je místo jediný, kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Klasika Tomatýho Olaja, Smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

Marilu. Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashvillu. K elitě katalogu Stonewalla Jacksona patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Bů z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nešvil nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: Soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve 2. lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, kránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem. Kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu, ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlednutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 tisíci muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Říšskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou silou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe shromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusati několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Frič a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fričem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Frič.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tuze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Vostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice a můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout a nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrej cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějaký obchod si zavedli, třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůzehodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadál. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl: dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci: já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, za či je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta Májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda, nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný, v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les dolehá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před Indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
1: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

Ladislav Štajdl a Milujte, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne?

0: myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale ne jen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích. Téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Zpívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon, teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp, a ta druhá řekne, že je větší píp, a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, tady je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Já mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? No? Proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmo lokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to dal, a on ploval, čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, byl se koupat, to aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka.
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit, ale normálně to říct a ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Fakt.
2: Je toho dost já moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Fakt.
2: No, Janě, co si teda mám k vám napsat? Ne.
1: No samozřejmě, že ne.
2: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne a vykřičník a děkuju vám.
1: No,
2: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nu pagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi. Teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhý třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání této elektroniky, tak jednoznačně do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky, že jo?
2: To procvičovalo mozek, ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá, zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát. Aha. Nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, u známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme tady to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly
2: jo,
0: nožičky
2: ale
0: a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne. Mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé. A to se velice těžko odhaduje. A pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se. Není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, ale který může to točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: si? Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si, jako, si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální děti, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, to je to. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně úrazy srdce, byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát hrušky a přiznám se, nedopadlo to nejlíp, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už tak to dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo... Jak tohleto?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené ubory, stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnu a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžu mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz.
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nějakým řízením, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 pročko a mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že děkuju.
0: Jo, dobře, já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Peťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás do Brna. Katarino, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne? No, mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotníctvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A pred pár rokmi vznikli nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobne. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec kvôli tomu je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Hmm. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku a ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
0: proste... No jen to řekněte, klidne to řekněte. Přesně tam.
3: Nepočula jsem dobře, co jste
0: se pýtala? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
3: Ano, tak jde do háje. Takže jako mám děti už teda dospělé a dostali mobil, ale ne hned, keď mobil vyšel. Jako potřeboval ho třeba syn, aby si často věděl dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu, takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
0: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
3: No, syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trbať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa ako potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
0: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
0: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Kataríno, taky moc děkuju za zavolání.
3: Já ještě len malou připomínku.
0: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štaty. Statistiky, čísla si nepamätám a práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už poloročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
0: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano. Majte sa pekne.
0: Aj vy.
3: Prajem peknú noc.
0: Dobrú noc. A ať sa daří. Dobrú noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napříjmu? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte. Do jedné hodiny máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam v neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte,
2: no,
0: jak to vypadá u vás školství ve Vysokém Mýtě?
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady no. Pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pav z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: Úplně hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, kterým já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti, teď vzpomínají na to, jestli hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosit se ne, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě je tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Takže já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobilech, že?
0: No, Bohuslavo, berete to postaru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat no, po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budeme povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, že třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a na to, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, že ty to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník takový, jestli mohu, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po 2, 4, po 5, ne? Po 5, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, večer. Posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme.
2: No, tady je, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy plus, minus a tak dále prostě nic nevyřeší.
0: Hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi, jako. Ano.
0: No,
2: buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako když přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin, když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

Mobilní telefon patří do školy anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval. Kdo by mi volal během vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko. Proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno. Jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během

0: 2026, abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června, to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No, to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování kyberšikanou, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do 1 hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju, Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky anebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na tom půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej, jenomže zakázat mu to zase pod... víte jak, no, řekně mám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam, já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže to, takže si to vydupl?
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla, odsamcať, podsamcať, jak se říká, něco tak, za něco, to zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebejvalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Děkuju. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Naschledanou.

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak nám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No, to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinou skřínku. To mě vůbec nedošlo, jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
1: čumíme.
2: A čumíme na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc. Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
3: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, co kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
1: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lenk, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky, děti těch druhých.
3: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
1: Něco za něco?
3: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, v 6 musíš být doma. V 6 je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak chce sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali bruskit, jak jsme se s klukama pošpásovali.
1: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
3: Doslova to týpe, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
1: Jindra to dělala drahoty.
3: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
3: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych, dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice a tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální a vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne, a nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon a případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon a vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované, nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítěte se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mladý taky, tež mám 60. Ale měl jsem střelecký klub po svazarmém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímete ty dětská, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám, teda, nebyl asi proto, ale bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně.
0: Dobrá, tak dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuli učitelky, to zase, já bych jim to neupíral, naše matikářka mě bavila, vždycky má co mne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To já tak jsem měl změty se, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama domluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že během vyučování mobily budou vyplát. Samozřejmě, jak dětská přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, než odezdávat telefony, bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže to je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku. Dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára. Tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho. A i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, kde už je 85.
0: Tak vy jste vyzrála, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tohletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, vlastně tam to někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zlý pán, že jo?
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: No,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý pohledný pán i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaplí. To tak je to špatný, protože u toho můžu zazvonit, jo. A my si tam... Pardon, já nějak chlapím. Pan učitel něco povídá, právě lásku mluví, nebo to do toho zazvoní, jo. No tak, a teď tam jede.
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to no, možné.
1: Takže je to špatný, když si telefony ruší, když učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: No, já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte? Neslyšíte?
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to na chvíli jde.
1: Jo, jde to? Takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být v tašce a používat ho, když ho potřebuje. Tak to používala svých doučata a oni to tak dělali a někdy se nic přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala pozor, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to máš
0: nějaký. Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer. Stanislav z Nové Dubnice.
0: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
0: Dovolal jste se tak rádi si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, ďakujem. No, já mám takýto názor. Ty děti prídu už závislé do škôl na mobiloch, některé skoro od kolísky. Takže škola by mala sloužit aj na to, aby od tých mobilov, od takého nemožného používania odnaučila. Kto to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to vyslovene, povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tým mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako sa kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa dcery pýtali, Ježišmarja, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch.
0: Mm-hmm.
2: To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na pobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného, teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20. Aj to nie je cez noc. A potom, teraz napríklad, ja už ako dôchodca si to môžem dovoliť, tak som ten mobil 5 rokov takmer nepoužíval. A smartfón. A mobil... No tak ten som mal teraz, mávam zapnutý raz, možno za týždeň, pozriem sa, či tam je nejaká SMS-ka. Takže treba začať od rodičov, od starých rodičov, naučiť sa to využívať správne. Čiže deti by sa mali naučiť používať výpočtovú techniku, či počítače, či mobily, či ja neviem čo, umelá inteligencia ide. A ešte neviem, aké inteligencie prídu, takže naučiť ich trošku rozmýšľať, naučiť ich, že nie je to, že sa budú vychvalovať, že aký ja mám mobil a aký ja mám oblečenie a aké ja mám neviem čo, ale ako viem zabehnúť, ja neviem, 100 metrov na okruhu kdesi a veci podobné. Čiže k tomuto viesť aj tie deti. Na to máme tie školy aj. Samozrejme aj rodičov. Takže môj názor je v podstate taký, že áno, mobily áno, ale a okrem iného teda aj tie mobily by mali byť spravené tak, a to je ďalšia vec, že mali by byť, dnes je to robené na biznis, preto toľko sietí a preto toľko hlúpostí tam a preto tu deti využívajú na ohováranie jeden druhého a podobne a 3 metre sú od seba a posielajú si to cez mobil. No takže naučiť na škole práve by sa to mali tie deti naučiť, ako to správne využívať. No a ďalšia vec, na to máme všetky tie mašinérie, aj technické, a neviem aké, no proste nájsť pre mobily ďalšie, nie že aplikácia, ale spôsob použitia aj v rámci vyučovania, treba aj na každej hodine pomaly, aj na skúšania, aj neviem na čo. Že proste sa to naučia deti a nie len deti, ale my všetci používať správne. Lebo mobil je a vôbec technika, ktorá neustále nás prevádza, je nesmierne dobrá. To sme si overili doteraz, že všetko bolo k čomu si. Samozrejme sa to všetko mohlo aj zneužiť. Ale bolo to aj na super veci. Takže len nájsť to, čo je super.
0: Mm-hmm.
2: Tak, jak boli autá, že Ježišmaria, už prišiel sa na to, že ani to auto není všetko, že sa dá aj tá hromadná doprava. Tak, ale to, k tomu všetkému my dospievame postupne. No tak treba, aby sa to dospievanie aj urýchlovalo. Nie len tá technika, mm-hmm. ale aby ruka v ruke s tým išlo aj používanie a tak ďalej.
0: Ďakujeme.
2: V podstate všetko. Ďakujem.
0: Ďakujeme i ja, ďakujem a zdravím na Slovensko. Dobrú noc.
2: Dobrú noc.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Pôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: Tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čumíte na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Počuji Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíte.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to, kdo je tam.
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jojo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedá představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitele, jako zřizovatele, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatele, anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od můžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuju i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc, ať se daří. Dobrou noc, dobrou noc, takže píšu si ne, ne, ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy, školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachraletější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět

0: Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to mám velice rychle.
0: Jenom řekněte vaše jméno, abych věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozbavit dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozorovala, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. Ale zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v 7. třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven, a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka, kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný, i pro vás starý lidi, víte. Ale pozorovala jsem povárocích dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a holk s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty malé děti jsou velice zručné, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, radši, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vzdrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, ťukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já si jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy úderem 5. raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přáteli, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli,

lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám od jak živa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ, a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo. A zastavit, že se nemohlo. Ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí. Od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku.
A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózní a rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu, ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem, a co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano, ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete, jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Po tom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera jsem mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je tentýž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy, Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu, ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundávali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena a otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bife na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fouziska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně. Byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže. Moc příjemného. A je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku do prostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skříp od hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.